Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

Český rozhlas. Rádio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

zabudnuté dědině jsme sami. Kráčáme po podstromí a ty cítíš, jak pomaly zomírám. Na chvíli má vytrhnu z komy staré zabudnuté hroby. Vždy jsem zpěval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím a já, že jsem trápný patetik. Nesnesím svůj hlas a odraz v zrkadle.

Opušťáme kvadrant, baby. Odcházíme preč, mám v píje. Vím, kam si to namieríme. Destinace.

You one two describe my

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Radia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomoc.

mizer, sutně neplesu se, už neozvu se, nezabiju se kvůli tobě, radši do lesa, málo zčetl jsme si řádky, iluzi.

Český rozhlas Radio Wave.

nesnášel jen otázky. Smyslel jsem, že když jít bez lásky, na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že když jít

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Čau, tady Maximilián z Madhouse Express. Posloucháte Rádio Wave.

0: LTH Holiday. Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.

0: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Osmá hodina raní nám dohrává Baby Queen, no a náš zprávařský king Lukáš Pastejřík už je v proskleném studiu Radia Wave a přináší nám první dnešní zprávy.
1: Zprávy Radia Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Zastupitel hlavního města Prahy Ondřej Prokop z Hnutí ANO končí ve všech svých politických funkcích. Informoval o tom na sociálních sítích. Zároveň řekl, že v nadcházejících

0: Prezidentka Delcy Rodriguezová, která v zemi vyhlásila stav nouze. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Podle odhadů americké geologické služby se může konečný počet obětí pohybovat i v řádech 10 000. Dnes začíná mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Jako první jsou na programu představení pro školy. Divákům se představí zahraniční soubory ze 4 kontinentů, například folklorní skupina z mexického města Monterrey nebo slovenský soubor Vršatec. Část programu se zaměří i na lidovou kulturu Ostravska. Festival potrvá do neděle.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa. V Mexiku podlehli domácímu týmu 0-3 a do vyřazovacích bojů tak nepostoupili.
1: Počasí.
0: Bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na horách pak kolem 25. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave začíná ráno se Sarah a Jakubem.
2: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Fake Ming Blow the Speaker otevírá čtvrteční ráno se Sarah a Jakubem, vaší oblíbenou dvojičkou na rádiu Wave. Dobré ráno všem posluchačům, dobré ráno, Kubo.
1: Dobré ráno, Sáro, je to neuvěřitelné, vidíme se zde už po třetí tento týden, už je to na nás trochu i vidět.
0: Bych řekla, že na tobě je to trochu i slyšet.
1: Možná už je to na mě i trochu slyšet, ale snažíme se, nakonec čeká nás víkend, kdy si odpočineme a pozor, Sáro. V pondělí nás čeká studená fronta, čili už nebude takové vedro, trochu se ochladí. A to nebyl vtip, Sáro.
0: A to nebyl vtip?
1: Je to realita.
0: Je to realita.
1: Aspoň to tedy říkají veškeré zpravodajské weby.
0: No přátelé, totiž, jak už asi všichni víme, tak meteorologové hlásí na víkend opravdu příšerné teploty. Čtyřicítky snad až nějakých koutek republiky. Takže no, dáme vám třeba i tipy na to, jak takovéhle vedra přežít.
1: No my jsme měli tipy, jak přežít takové ty třicítky, ale když už se přehoupneme k té čtyřicítce, tak to už mě skoro vlastně nic nenapadá, než se jenom zavřít doma, nějak se ovívat nebo se naložit do nějakého ledového
0: nálevu. Ale třeba
1: si
0: můžeš pustit i nějaký fresh podcast z Wavyho playlistu.
1: To určitě by bylo chtěné, nevím, jestli je to
0: svěží.
1: Ochladí.
0: No třeba tě to ochladí právě.
1: Tě spíš zahřeje, protože je to takový fire, že to vlastně není možný.
0: No tak co nás jiného čeká? Spoustu samozřejmě hudebních novinek stále v našem Wavym playlistu.
1: Je to tak, bude to taková ta naše tradiční jízda napříč kulturou ze všech směrů. No ale také máme dnes významný den a to hned z několika důvodů. Svátek slaví Ivan a příhodně na dnešní den taky připadá den odchodu okupačních vojsk.
0: Což se stalo v roce 91.
1: Přesně tak. A také je dnešní den zajímavý z dalších důvodů, Sáro. Například v roce 1978 v San Francisku byla během prohlídky poprvé vztyčena duhová vlajka jako symbol hnutí za práva gejů.
0: No prosím tě, tak dneska je to opravdu bohaté, jak ty říkáš.
1: A taky je dneska, pozor, světový den námořníků, Sáro, tak to se budeme plavit po vlnách Českého rozhlasu.
0: A to se hodí, viď. No a následuje novinka od Olivie Rodrigo a Roberta Smithe, What's Wrong With Me, a prosím tě, Olivie Rodrigo je teprve 23 let.
1: No, tak to by se z toho jeden zbláznil. Takový mladý lidi
0: hele,
1: a takhle úspěšní.
0: Spíš ji nezáviďme, ale berme to jako inspiraci.
1: Já jí to přeju, hele, přej. Přesně. A bude ti přáno.
0: A to je moto pro dnešní den.
1: Ano.

0: Saro, my už jsme tu řešili, jak rychle ten čas letí. Pozorovat to můžeme i na tom, že posledních 5 dní zbývá, to tedy do 30. června, na to, abyste si mohli na webu Radia Wave poslechnout audioknihu Teresko, vrať se, tedy deník matky, jejíž dcera byla postřelena na Filozofické fakultě od autorky Dory Čechové.
1: Přesně tak, autorkou, jak už se zmiňoval, je Dora Čechová a její syrové zápisky mapují nejen temné dny po útoku, ale i dlouhou cestu skrz bolest a modlitbu ke světlu. Kniha je silným svědectvím o tom, že láska, odvaha a blízkost mohou ukazovat směr i v nejtěžších chvílích.
0: Přesně tak, celkem 9 epizod o průměrné délce, tak půl hodinky až 3/4.
1: Některá epizoda má 25 minut, některá 41 dokonce.
0: Každopádně ji doporučujeme. Je to, ale předem říkám, že je to náročný poslech už jenom kvůli tomu tragickému tématu. No nicméně znovu připomínám, máte posledních 5 dní na poslech do 30. června. No a pokud by vás zajímalo víc o audioknihách Radia Wave, tak ty přináší každé 4 týdny současnou českou i světovou knižní tvorbu v podání českých herců a hereček.
1: Já bych ještě doplnila, že účinkuje právě Dora Čechová společně s Terezou Doležalovou. O režii se postaral můj kamarád, kterého moc zdravím, skvělý dokumentarista Mikoláš Arsenjev. O hudbu se postaral Pavel Jan a o dramaturgii Vojtěch Bohuslav. Takže určitě dejte si ještě posledních 5 dní. Teresko, vrať se a přejeme příjemný poslech.

0: Jessie Ware, Ula Love, 8 hodina 32 minut ve čtvrtek 25. července. Kubo, to znamená jediné zítra se předává vysvědčení.
1: A není to dneska? Je to asi až zítra, to by nedávalo
0: jako pátek,
1: smysl.
0: Myslím, že to bývalo v pátek.
1: Ale jak by řekla Jessie Ware, ulala.
0: Přesně, ulala. Tak je to možná tak, nebo tak. No.
1: My to zjistíme a možná se, k tomu, možná se k tomu vrátíme v dalších vstupech. Nicméně teď už k dnešnímu programu a to samozřejmě asi k Zlatému hřebu. Jako vždy čekají nás totiž od 18 hodin dneska premiérové čelisti s Vítem Šmarcem, Alešem Stuchlým, Tomášem Stejskalem. A ty budou živě zde ze studia, jestli se nepletu, ze zproskleného studia Radia Wave.
0: Je to tak a ty se právě scházejí i víš ke konci toho školního roku a dávají si takový pravidelný ontologický speciál čelistí, zaměřený na téma identity. Ontologický to samozřejmě zase jsou slova právě tady podcasteru, jo?
1: Ano, pro mě jsou to slova z pekla. Ptají se, je Aleš jiný člověk než Vítek a dal by se počet moderátorů nového dílu čelistí zapsat jako 1+1+1.
0: Ocitl se Tomáš ve studiu dřív, než se nadal? Proč se čelisti přihlásili do soutěže Miss Hrůzy a mají šanci v ní obstát i proti Supergirl? No tak, Kubo, ta anotace sama o sobě už je tak vtipná, že to je prostě lákadlo na tenhle ten extrémně vtipný podcast.
1: Ano, Duck Rabbit Kuna moderuje Aleš Stuchlý, Vít Šmarc a Tomáš Stejskal. No a pokud by vám nestačil ten dnešek, tak určitě se můžete přijít podívat na živé natáčení čelistí na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech a to už 9. července.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Poslouchejte Čelisti už dnes, od 6 večer, na rádiu Wave.
4: Jdem se prekázat do ulic a budem náhodně okolo idoucích lidí v růžinovitej galvod.

0: Vince Staples za jeho Cotton v 8 hodin 43 minut, je čtvrtek 25. června. No a podle mě teploměr už skoro taky hlásí 25 stupňů, stejně jako je datum dnešní.
1: Ano, a bude hlásit během ještě mnohem víc. Ty teploty budou neustále stoupat a gradovat budou někdy, tuším, v sobotu, v neděli, kdyby se měla ta rtuť teploměru dotknout až 37 stupňů, což je naprosto šílené.
0: Taky jsem to četla. Takže co se dá dělat?
1: Tak přesně, my vám nyní přinášíme recept na to, jak to přežít, milí posluchači. Čili samozřejmě se nabízí koupání, protože nějaké obklady a to už pitný režim, to všechno už znáte, ale pojďme si říct, kam byste se mohli vyrazit o víkendu schladit. Jaká jsou naše se Sárou oblíbená místa pro koupání?
0: Tak já dávám tip na sever Čech, kam taky jinam. Ha, ha, ha. Sama se zasmíju tomuhle.
1: Sára Severanka z Prahy.
0: Tomuhle vtípku. Tak já bych jela ráda do lesního koupaliště v Liberci, které mimochodem minulý rok bylo zkolaudováno a vypadá úplně fantasticky. Je to taková lidová plovárna.
1: Prvorepubliková.
0: Přesně tak, jako z rozmarného léta, dalo by se říct.
1: Ano.
0: Takže rozhodně tam, a pokud nechcete do Liberce, můžete vyrazit o pár kilometrů vedle do Jablonce nad Nisou, protože tam je úžasná přehrada, je tam místo pro všechny, je tam stín, je to úžasný. Můžou tam i pejsci.
1: Samozřejmě, pokud byste nechtěli vyrážet za hranice třeba hlavního města Prahy, tak vyražte do tradičních destinací na koupání, jako jsou Žluté lázně, nebo taky...
0: Tam bude Kubo narváno.
1: Tam bude asi narváno, tak tím pádem doporučuji samozřejmě Báden na Štvanici.
0: Pěkně šup do Vltavy.
1: Přesně tak, pěkně šup do Vltavy. No a potom se nabízí koupaliště Divoká Šárka, nebo Sára mi tady nabízela také přírodní koupaliště Motol. To s tím máš nějakou zkušenost? Sára?
0: Nemám, ale objevila jsem to tento rok a vypadá to za mě, tam bych se třeba chtěla jít vykoupat. Stejně tak třeba jako do vodní nádrže Džbán v Divoké Šárce, tak tam to mám ráda.
1: No vida. No a já mám ještě tip samozřejmě na jezera, respektive pískovny v okolí Prahy. Všichni asi známe jezero Lhota, tam bude určitě mnoho a mnoho lidí. Nicméně tam potom máme Probošťská jezera, které tolik lidí jakoby nezná. Protože říkám, máme, já tam jezdím na chatu kousek. A tam, Sáro, jsem se dokonce naučil na vodních lyžích. Takže pokud byste to chtěli i spojit, ten
0: se
1: odpočinek
0: sportem,
1: s osvěžujícím sportem, vyražte na Probošťská jezera za Prahu.
2: Yeah, young fucking H, big shell, 0161, blah, blah, blah, all tight YJ, the prick, yeah.

0: Make it bang, flow high, jo. Samozřejmě make it bang, takhle se jmenuje ten track, abyste si nemysleli, že to říkám. Jenom tak make it bang, to je podle mě i motto našeho vysílání, samozřejmě.
1: Sára známá jako generátor náhodných slov, ale v tomto případě to rozhodně neplatí, řekla to naprosto správně.
0: Je to oslý můstek.
1: Je to oslý můstek, který velice oceňuji, no a do konce hodiny už žádné oslý můstky, za to ale například Thanks So Much nebo Brankos Bridge, no a potom už zprávy s kým?
0: S Lukášem Pastejříkem, s Kingem.

0: Starter. Starter. Hit paráda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
0: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Venku zbyť otevírají 9. hodinu raní a s nimi už je tady ve studiu náš oblíbený zprávař Lukáš Pastejřík.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes doakredituje prezidenta na summit NATO. Vyhoví tak předběžnému opatření ústavního soudu. Ten se zabývá kompetenční žalobou prezidenta Petra Pavla, který se na něj obrátil po několika měsíčním sporu s vládou o účast na summitu NATO v Ankaře. Předběžné opatření soud vydal proto, že uzávěrka akreditací končí zítra. O summitu NATO v Ankaře jednali taky generální tajemník NATO Mark Rutte s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Rutte se v Bílém domě snažil zmírnit napětí před plánovaným setkáním nejvyšších aliančních státníků. Trump kritizoval Itálii, Británii a Španělsko, že podle něj nepřispěli dost na obranu a nepomohli Spojeným státům ve válce s Íránem. Teploty mají v následujících dnech dál stoupat. O víkendu můžou podle meteorologů dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Odborníci upozorňují na dodržování správného pitného režimu. Lékaři v horku doporučují vypít zhruba 3 až 3,5 litru tekutin denně. U dětí asi 1,5 až 2 litry. Vlny veder sužují i okolní země. Paříž a fotbalový klub PSG budou jednat o přestavbě a prodeji takzvaného Parku princů. Domovský stadion už pařížskému celku nevyhovuje. Po neschodách s bývalým vedením radnice klub zvažoval přesun na předměstí. Nový starosta francouzské metropole Emmanuel Grégoire chce odchodu PSG z Paříže zabránit. Klub nedávno obhájil titul v Lize mistrů, když porazil londýnský Arsenal.
1: Sport.
2: Florbalová Mladá Boleslav mění

0: Fresko. Jste pro Kiss, Stop Snitching. Otevírá 9. hodinu ranní rána se Sarah a Jakubem s duem Jarach.
1: Ano, Jarach, ale trochu Létach, že jo, taky už podle těch teplot.
0: Úplně Létach, byl letní slunovrat, svatojánská noc, takže léto je oficiálně tady, to samozřejmě i podle těch teplot všichni víme.
1: No a další zásadní den, který se slaví globálně, je dnes, ale ještě předtím já se tě zeptám, Sáro, ty jsi tým Beatles nebo tým Rolling Stones?
0: Taky Rolling Stones.
1: Já jsem taky
0: říkám, protože vím, že ty seš Rolling Stones.
1: Je to tak. Stouni jsou pro nás jednička, nicméně hned na druhém místě jsou samozřejmě.
0: No já jsem ty samozřejmě... Team Doors hlavně.
1: Já vím, no ale když to vezmeš z těchto dvou, tak potom ty Beatles samozřejmě také úžasné legendy, úžasní hudebníci. No a právě dnes je Global Beatles Day, neboli Světový den Beatles, který se slaví každoročně právě při 25. červnu na počest hudebního dědictví, kulturního dopadu a myšlenek míru a lásky, které tato legendární anglická rocková skupina přinesla na svět.
0: No samozřejmě víme, že se jedná o legendární britskou rockovou skupinu z Liverpoolu, složená byla z Johna Lennona, Paula McCartneyho, George Harrisona a Ringo Stara.
1: Ano, neplést Ringo Čechem, prosím. O tom by nám mohl Mat 213 vyprávět, viď?
0: No a už mi to šlo zase trošku do pusy, abych to zase spletla všechno.
1: Ne, to určitě ne, Sáro, ty no. Nikdy. Ale proč tento konkrétní den? Tak prosím tě, dnešek byl vybran jako připomínka 25. června 1967, kdy Beatles vystoupili v pořadu BBC Our World a představili zde svou píseň All You Need Is Love. No. Historicky prvním živém mezinárodním satelitním televizním vysílání, to je třeba dodat.
0: No a právě proto ji samozřejmě i my teď pustíme vám do vašich přijímačů, takže Beatles All You Need Is Love, přesně jak jsi říkal, jako šíření krásné myšlenky.
1: No a já doufám, že i stejně jako tehdy v tom roce 67, i dnes nás bude poslouchat 400 milionů lidí po celém světě.

0: 9 hodin a 21 minut k tomu čtvrtek 25. června. No a vyladíte samozřejmě Radio Wave ráno se Saracha Jakubem.
1: Ano,
0: čau.
1: A teplota stoupá, nejenom zde ve studiu.
0: Teplota stoupá, ale... nálada snad taky stoupá.
1: Všechno to stoupá, všechno samozřejmě. To stoupá. No a stoupá i frekvence nejrůznějších festivalů. Jeden z nich už začíná zítra, tedy 26.6. a bude trvat celý víkend. A je to samozřejmě Rosnička, kterou jsme tu promovali už včera, jestli se nepletu.
0: Jo, včera Honza Barnett nám o ní povídal, jeden ze spoluorganizátorů už 16. multižánrového festivalu Rosnička, který se právě odehrává vedle Rybníku, který má stejnojmenný název, jméno tedy Rosnička.
1: A ty to víš, protože jsi ho okusila na vlastní kůži.
0: Já to vím a myslela jsem si, že ten Rybník jmenuje Svitavský a Honza mě včera opravil správně.
1: Ale Svitavský, takže, Rosnička, to je dost podobný.
0: Takže já děkuju za informace, takže ano, tento víkend Rosnička. Co tam máme, ale dále v rámci těch malých, alternativnějších festivalů.
1: Děkuju, že to říkáš, že se ptáš, protože já musím říct, že než takové ty masovky, byť samozřejmě tam má člověk příležitost vidět ty velká jména, tak mně jsou prostě ty menší festivaly sympatičtější, je to takové komunitnější a často objevíš ještě lepší hudbu, než bys třeba objevila na těch festivalech velký. Zpátky k té tvé otázce. Já začnu 17.7. víkendovým programem na festivalu Kukokli, tedy Kultura, kostel, klid. Ano, tak hezký. To je krásný festival, který vlastně svojí přítomností oživuje v obci Horní Vítkov krásný kostel barokní.
0: A zároveň navazuje i tu mezihraniční spolupráci, protože je opravdu už blízko dokonce nejen polských, ale myslím i německých hranic, protože je to vlastně v rámci toho trojzemí.
1: Ano, takže, ano.
0: Takže je tam, myslím, i spousta kultury nejen z Česka, ale právě z Polska a Německa.
1: Je to tak? Já jsem tam viděl i tvoje milované holky pár let zpátky.
0: No a tenhle rok tam taky budou moji oblíbení Songs of Roma se svým romským workshopem.
1: No vidí, anebo Aida de Young, kteří taky samozřejmě schramsli všechny ceny letošního roku. Pokračujeme do Rožmitálu Potřemší. A promiň, ještě
0: Sára.
1: Já bych
0: ještě pokračovala, protože v ten stejný víkend je Mentální hygiena 3 a ta se odehrává v zahrádkách u České Lípy. Je to taky takový alternativní festival, spíš elektroexperimentální hudby. Budou tam například Syntax Error, Mr. Pink and the Bad Thoughts, Marcel's Jidot's Holy Crap, Blue Velvet, Escape a tak dále.
1: Ale Marcel, já to nikdy neumím vyslovit. No. Holy crap, tak ty jsou skvělý. Ty jsem právě viděl minulý nebo předminulý rok.
0: No tak ty zase můžeš vidět, hele, vůbec jako co si vybrat, Kukokli nebo Mentální hygiena 3, ale je to teda blízko sebe.
1: No tak můžete přejíždět. Mm-hmm. No a o týden později se můžete přesunout do středočeského Rožmitálu pod Třemšínem na multižánrový festival Repete Fest a už se repetuje nebo opakuje po několikáté. No a vždycky je to nádherné. Ožije celé nádvoří renesančního zámku v Rožmitálu pod Třemšínem a vždycky to stojí za to, jak co se line-upu týče, tak i doprovodného programu.
0: A ty tam plánuješ být, ne?
1: Já tam plánuju být
0: udělat
1: každý rok.
0: Udělat si takové repete na repete.
1: Je to tak a každý rok tam jsem a doufám, že mi to vyjde i letos.

0: Jde na track ale já bych teď spíš řekla nebo brap, Kubo.
1: Jo, a co to znamená, že jako brap?
0: Nevím, to se tak
1: to
0: říká.
1: To je nějaký jídlo, ne? Brap. Ne, to je zase v rap asi, viď?
0: To je v rap, ne, to se tak říká. Říká se to možná na rapové scéně a hlavně dvě R-ka má v názvu nový podcast, který předtím se jmenoval opak scény. Tak a teď jsem to zase spletla. Opak disu.
1: Ano, ano.
0: Scéna s opakem disu.
1: Scéna s opakem disu, říkáš to naprosto správně.
0: Scéna s opakem disu a teď se jmenuje Excalibur.
1: Ano, je to tak, je to takový přirozený navazující projekt, jeden stále z těch nových projektů Radia Wave. No a myslím si, že rozhodně stojí za poslech a za objevení. Vlastně začíná v 9 hodin dneska, ale to jenom Excalibur playlistem, kdy se v podstatě asi můžeme tak nějak naladit na to, co nás posléze čeká od 22 hodin. Kdy teda už proběhne opravdu ten samotný pořad.
0: Jo, ten probíhá tedy od 10 hodin a můžete ho sledovat mimochodem nově teď i jako video, nemusíte jen poslouchat, ale najdete ho na samozřejmě našem kanálu Wavim na YouTube.
1: Ano, a anotace k tomuto novému dílu říká: vím, jakým směrem jít a v čem jsem jinej. Cesta od konce rapu po druhý debit, na rozhovor dorazil otec tuzemské grimeové scény Smack One, který skončil s rapem, oslavil 20 let za mikrofonem a vydal svůj druhý životní debit, na kterém dokazuje, proč je jedním z nejlepších MC u nás.
0: No a po Excalibur následují chudáčci.
1: Zároveň nechceme tomu říkat Excalibur normálně.
0: Jo, Excalibur. Tak po Excalibru následují chudáčci, což víme, že je taková talk show Adama Ernesta a Péti Uhlíka. Mimochodem s tímhle podcastem se umístili v top 20 v rámci podcastu roku 2026. No, takže ten čtvrtek na rádiu Wave je opravdu odvážný.
1: Je
0: opravdu
1: rap
0: a cool bolt.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablankou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na rádiu Wave.

0: 9 hodin, 43 minut nám dohrává Rose Grey, novinka na rádiu Wave. Tato britská zpěvačka rozhodně umí zatopit pod našimi tanečními kotly, viď Sáry, asi by se to tak dalo říct. No, teď už ale, jak jste zvyklí, přichází promo na jeden z našich Wavových pořadů, tentokrát to budou Fasády.
1: Fasáda, tak to je podcast o architektuře, o veřejném prostoru. Moderátorkou je Alena Harciníková, moc zdravíme nahoru do Českého rozhlasu, jestli je v budově. No a nová epizoda, o čem je? Je o Pragerových kostkách, ano, které toho skrývají víc, než se zdá. Štěpán Bartl, vedoucí kempu, nám v nejnovějších fasádách prozrazuje, co se s ikonickou budovou stane a kam se kemp přestěhuje.
0: Ano, já ještě předtím, než uvedu tu ukázku, tak řeknu, že opravdu Pragerovy kostky, to je moje láska, zamilované
1: srdcovka,
0: místo. Doufám, že po rekonstrukci budou ještě lepší, hezčí. No každopádně v mezidobí se kemp přesouvá na nové místo, a to do Pobřežní ulice v Karlíně. Takže jsem zvědav, jak si to tam přizpůsobí svým potřebám, ale věřím, že skvěle, jak znám Štěpána Bartla, tak to určitě problém nebude. No teď už krátká ukázka z nejnovějšího dílu Fasád. Pokud by vás zaujal, najděte si ho celý ve vašich podcastových aplikacích nebo na webu Radia Wave.
2: Já tady prozradím možná ne úplně veřejnou nebo tak známou informaci, a to je, že ty si vlastně i název kemp vymyslel a jsi jeho takovej tatínek, vlastně by se dalo říct. Tak co pro tebe vlastně tohleto stěhování, který teďka nastane, znamená?
3: Jo, ten název jsem vymyslel, a těch tatínků má kemp samozřejmě mnohem víc, počínaje tady Adamem Gebrianem a Švejdou a Boháčem a dalšími, ale je to samozřejmě konec jedné éry a je to nostalgie docela brutální i pro mě, protože já tady pracuju už asi 11. rokem, to znamená, že opravdu u toho procesu, pamatuju si, když byl IPR bez kempu a teďka samozřejmě celou tu etapu, kdy jsme ten prostor zabydlovali a báli jsme se, jestli se někdo bude chodit, jestli to vůbec bude zajímat, co ten kemp, nebo co to plánování ve městě znamená, a teď můžeme říct, že to lidi zajímá, a určitě víc než před těma 10 rokama, takže je to velká nostalgie a samozřejmě ale se těšíme i na tu novou kapitolu, ale pak i zase na ten návrat do těch zrekonstruovaných kostek, které se to opravdu zaslouží.
2: No a máš třeba nějaký ty úplně fun fact o téhle budově, protože si myslím, že ji znáš jako své boty, jsi tady skoro každý den, tak co je na ní třeba zajímavého?
3: Tohle je známá informace, ale když se ta budova stavila, tak ona jako jak je zavěšená, tak se vlastně docela jako hýbe. Jo? To znamená, že už když ji stavili, tak se dělali legraci z Pragera, že když prostě na jedné straně, na jednom rohu vyskočilo prostě 10 dělníků, tak mu to na druhé straně budovy rozlilo kafe. My jsme to několikrát zkoušeli tady s kolegama v kempu, opravdu to tak funguje.
4: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Právě posloucháte Georgiu Smith v 9 hodin 52 minut k tomu. Kubo, nám už se to opravdu chýlí ke konci zase. Závěrečná hodina rána se Sarecha Jakubem před námi.
1: Je to tak, ale zároveň bude plná spoustu zajímavého, například rozhovorem o Fuse 2 Open Air, ale o tom zase za chvíli. No a do konce hodiny teď ještě Tame Impala.
0: Yes, můj oblíbený. Ano. A můj oblíbený song mimochodem od ní.
1: Lost in Yesterday je tvůj yes. oblíbený song. No tak yeah. výborně, vidět, že máš kvalitní vkus. No a následovat bude Amelie Siba a Ivan Foot.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Hey, you're listening to Radio Wave and we are from Tame Impala.

0: Právě nám odbyla 10. hodina raní, no a to znamená poslední, třetí dnešní zprávy na rádiu Wave, které nám přináší Lukáš Pastejřík.
1: Zprávy rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Dnes se znovu spouští příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. V aktualizované verzi půjde hlavně o bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou nově určené jen pro nízkopříjmové domácnosti. Příjem žádostí potrvá do konce října. Policie loni zajistila majetek za 7 miliard a 230 milionů korun. To je zhruba o 1,5 miliardy víc než v roce 2024. Informovala o tom Národní centrála proti organizovanému zločinu. Majetek loni centrála zajišťovala v souvislosti s investičními, daňovými a dotačními podvody nebo korupcí a ovlivňováním veřejných zakázek. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa požádala Kongres o dodatečných 88 miliard dolarů, tedy v přepočtu víc než 1,8 bilionů korun. Většinu částky chce Bílý dům použít na pokrytí nákladů na válku proti Íránu. Obě komory Kongresu už dřív schválily rezoluci, která Trumpa vyzývá k ukončení války. Washington minulý týden uzavřel s Teheránem tzv. Memorandum o porozumění, které má být prvním krokem k mírové dohodě. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla nabídne během 10. ročníku Noci s operou muzikál Mamma Mia. V amfiteátru na Lochotině jsou v plánu celkem 3 muzikálové večery, a to ode dneška až do soboty.
1: Sport.
2: Do postup do play-off fotbalového mistrovství světa si zajistila Jihoafrická republika výhrou 1-0 nad Jižní Koreou. Brazílie zvítězila 3-0 nad Skotskem, Maroko porazilo Haiti 4-2, Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1. Češi v posledním zápase s domácími Mexičany prohráli.

0: Do Jacket a samozřejmě oblíbená písnička Vegas dohrává v 10 hodin a 8 minut k tomu, no a zároveň tedy otevíráme tím pádem třetí hodinu rána se Sarachem Jakubem, no a v ní nás čeká, Sáro, velký, zásadní, pro nás všechny důležitý rozhovor.
1: Mm-hmm. Budeme si povídat s Markem Mikičem a Vojtěchem Pravdou z Gufrau a budeme si samozřejmě povídat o Fux 2 Open Airu, který proběhne tedy až v srpnu, ale je potřeba už o tom si promluvit teď a pozvat hlavně
0: právě
1: na tyhle ty tři.
0: Právě s Markem Mikičem, který to v podstatě celé organizuje a dramaturgicky zajišťuje. No a zároveň právě Gufrau, zmínění Gufrau, zde také zahrají a budou součástí line-upu, který je teda opravdu nabitý. Nakonec jsou to tři dny plné hudby. Tak uvidíme, co nám k tomu pánové řeknou.
1: Můžeme zmínit možná, Kubo, ještě nějaké další jména. Já zmíním třeba Simi Livin' Life, který budou vystupovat společně právě v sobotu s Gufrau, a nebo slovenského rapera Shimiho, který je členem kolektivu Conspiracy Flat. A ten taky vystoupí v sobotu.
0: Tak tím pádem já zmíním spíš ten pátek, kdy už se jedná o takovou fúzi zároveň projektovou, protože se nejedná pouze o Fux 2 Open Air nebo Live Open Air, ale zároveň o sérii, hudební sérii UGOT. V podstatě tyto dva projekty dohromady a ti představí například Dušana Vlka nebo právě Cringe Prince. To všechno můžeme znát i z playlistů Radia Wave, čili já si myslím, že pro posluchače Radia Wave je tohle must see a must visit akce.
1: No a bude to hlavně hodně hezký, protože se to bude odehrávat před bajkem tenhle rok, venku hlavně.
0: Ano, před klubem Bike Jesus na Štvanici.
1: Ano,
0: Pražské.
1: To je důležité. Minulý ročníky se, nebo rozhodně ten minulý, se odehrával na kurtech Štvanice tenisových, ale tenhle rok se tedy přesouváme na pláň před
0: ano,
1: bajkem.
0: Je to tak, původně to mělo být opět na kurtech, možná nějaká část programu na kurtech i zůstane.
1: To
0: ale
1: zjistíme.
0: To nakonec zjistíme, čili poslouchejte nás.

0: 10 hodin 21 minut nám dohrává Gufrau a Viktor Kal. No a my už máme nyní ve studiu naše milé hosty na avizovaný rozhovor ohledně Fuchs 2 Open Air. Ve studiu je s námi Marek Mikič za Fuchs 2. Ahoj Marku.
1: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: A také Vojtěch Pravda za Gufrau, které jsme právě slyšeli.
3: Zdravím.
0: No a právě Gufrau letos vystoupí v rámci každoročního velice oblíbeného a dnes už v podstatě legendárního Fuchs 2 Open Air na Štvanici. Původně se celý třídenní program plný hudby měl odehrávat na štvanických tenisových kurtech, stejně tomu tak bylo i loni, ale letos to bude trochu jinak, všechno se to malinko mění, nakonec od toho tady máme ty nejpovolanější, aby nám to vysvětlili. Tak prostě můžete se těšit na 3 dny skvělé hudby. Na jakou hudbu? Tak na to se samozřejmě budeme ptát našich hostů.
2: No tak Marku, pokud bys mohl začít, tak pojď nám teda objasnit, kde to tenhle rok bude, ty 3 dny, proč jste se přesunuli z tenisových kurtů právě před bike, tedy předpokládám, možná i nastínit nějakou dramaturgii, kolikátý je to ročník?
1: Je to vlastně asi 3. ročník, nevím, či ten prvý počítáme jako 0. alebo 1. Každopádně bude se to dělat 3. krát a budou to dokonce 4 dny. Mm. A nakoniec ten F2 Live Open Air časť bude teda za bajkom, lebo tam sa kurty sa trochu dabubukli a majú tam turnaj.
0: A proste tenis zvíťazil nad hudbou.
1: Presne tak, zase raz tí športovci. A nie, mám ich samozrejme radi. Ale predsa len sa nám podarilo, bude jeden deň na kurtoch a to bude F2 Day Rave, ktorý bude o týden dřív, vlastne 15. srpna. Mm-hmm. A tam bude Helena Hauf a bude to také spíš techno a bude to super. To robí vlastne kolegovia z elektronickej dramaturgie, tých sa možno ešte niekedy zavoláte, uvidíme.
0: Určite.
1: A vlastne tie 3 dni, ktoré budú F2 Live, budú vlastne 2 dni za Fuchsom, čo prvý deň bude Ugot, 21.8. tam bude Dušan Vlok, bude tam Bearded Legend z New Yorku, európska premiéra, výborný reper a Cringe Prince, ktorý to vlastne celé kuratoruje. A potom 22. budú práve Shimi, Gufrau a Simi Living Life.
0: Což bude takové vyvrcholení, dalo by se říct.
1: Jo, to bude také vyvrcholení a vlastně ještě tam máme ten první den, kde mali hrát Bird and Friends, jsme troška transformovali na taký warm-up, který bude iba v klube a bude to kurátorovat Dukla a bude tam vlastně Dukla, budu tam Media Service a bude tam Ida De Young.
0: Výborně, no takže...
2: Jako zní to hodně pestře, máš nějaký přece jenom dramaturgický klíč, podle čeho si vybíral letošní kapely a interprety, interpretky? Dá tak se to nějak propojit?
1: Ono vlastně, já jsem vybíral iba ten poslední den, čo je vlastně Shimi, Simini, Minlajov a Gufrau, takže lebo ten první den je kuratorovaný Duklou a druhý den je kuratorovaný Cringe Princem a vybíral jsem to podle toho... Neviem, dlho sme riešili, že čo tam dať a riešili sme rôznych iných umelcov a potom vlastne sa nám Shimi mal u nás buknutý koncert na jaro a ten sa vypredal asi za 45 minút, takže to presunuli do Sasazu. Mm-hmm. Tak sme tam už mali tento spojenie a boli sme takí, že tak udeláme niečo aspoň v tom lete. A k Shimimu mi veľmi dávali zmysel Gufrau, lebo myslím, že ste spolu ešte nehrali. Ale zároveň mám pocit, že sa to hodne hodí.
0: Ano, ano. No a... právě, nezapomínejme na Gufrau,
2: Vojtěchu.
0: Tvůj čas právě nadešel. Jak se na tuhle akci připravujete, respektive připravujete pro ní něco speciálního, protože dá se očekávat, vaše cílová skupina, respektive vaše posluchačstvo je velmi pestré. Hráli jste už letos na mnoha nejrůznějších festivalech pro nejrůznější cílové skupiny. Tohle bude zase asi trošku něco jiného, trošku možná výzva. Tak mě zajímá, jestli tomu nějak přizpůsobíte svoji tradiční show.
3: Jako asi určitě jo, minimálně kvůli tomu, že vlastně to je tak trošku jako kousek od toho, kde bydlíme a kde vlastně prostě všichni jsme takový basement, takže prostě minimálně jako to můžeme udělat, že se zveme jakoby hodně hostů třeba a tak. A potom teda, což je takový polo jako závazný, ale podle mě by třeba tam mohl i křtít nějaký větší projekt. Jako.
0: Jo, to teďka slibuješ, nebo to tak
3: no, tak napůl prostě, jako, protože prostě jsem, jakoby, tam je víc lidí, kteří to dělají a ještě to nejpůjde domluvený, ale myslím si, že by to třeba mohlo tak být. Jako.
0: Takže to upečete a třeba to vyjde. A hosti, ty jsi zmínil hosty, můžeš třeba nějaký už prozradit, nebo to je opravdu cenzura extrémní?
3: Ne, cenzura to asi není, ale myslím si, že třeba takový kamarád Matěj se staví, jako má 2-1-3, a potom teoreticky nějaký třeba takový kamarád Adam by se mohl stavit ze Starče, což tím myslím Roháče.
0: Ano.
3: Nevím, no, ale jakoby, nevím.
0: No tak dobře, tak my se budeme těšit, aspoň si nás navábil a zároveň to, jak jsem říkal, že to upečete, tak to mi ještě na barák jedné otázce. Aktuálně máme obrovská vedra samozřejmě, tohle se bude odehrávat venku. Jste i na tohle ready, že prostě teďka ten trend je prostě neúprosný, 40 venku, tohle je samozřejmě ještě za nějakou dobu, ale já si pamatuju, že loni, když to bylo na tom úžasném, epickém místě, na těch štvanických kurtech, když jsem tam seděl, byť jsem si to teda ohromně užíval, tak to vedro mě úplně ničilo a požíralo.
2: No možná, jaké je to pro vystupující a vlastně i produkčně, jestli ano. To máte nějak ošéfený.
3: No jako já myslím, že za vystupující je to spíš, jako že ty se mají líp, prostě povětším, že třeba tam je jako střecha, která brání slunce v přístupu prostě a zároveň tam třeba jsou i větráky prostě a taky různý detaily, ze kterých se ale skládá jako prostě ten větší celek, ale nevím, mě to přijde v pohodě, jako hrát, protože jako hráli na metronomu, nebylo asi tak 33 třeba prostě venku a právě jakoby jsem si spíš říkal, co ty lidi jako jsou hustý, že přišli, že vlastně na té stage to bylo ve stínu a s větrákama, no, takže.
2: Držáte.
0: Marku, z pohledu organizátora, to jsou asi trochu stresy, ne? Jako...
1: Jo, ale akoby toto rieši chalani z produkce a myslím si, že minulý rok právě to vyriešili celkom dobre, mali jsme tam nějaké rozprašovače, mali jsme fakt hodně vody. Myslím si, že toto sú tri veci, ktoré človek potrebuje mať, akoby hodne vody, hodne ready zdravoťákov a tie rozprašovače sú nice to have. A myslím si, že teraz ešte, jak to bude vlastne na cípe toho ostrova, tak my máme výhodu, že tam máme prírodnú klimu, takzvanú Vltavu.
0: Áno.
1: takže je to tam troška lepšie ako vlastne vo zvyšku Prahy. Mm-hmm. Napríklad na tom metrome tam to bolo, že hodne úžeh.
2: Marku, a s kolika lidma asi tak počítáte? Možná ako na základe tých minulých ročníkov, ale jestli už máte dostatek prodaných lístku a vlastne na základe toho, Vojtěchu, seš niekdy nervózní pred tolika lidma? Nebude teda asi tolik ako na metronomu, ale vlastne jak to máš, tak první možná poprosím Marka a pak Vojtěch převezme.
1: Dúfam, že tam bude viac ľudí, že máme to.
2: Bude.
1: Nie, teda minimálne akoby na Gufrau. Ale myslím si, že... tam sa stala taká vec, že my, ak sme to presunuli z tých kurtov, tak teraz máme troška akoby menšiu kapacitu, lebo na tých kurtoch vieme ísť až asi na 5000. Mm-hmm. A tam za tým Fuxom, aj keď to bude vlastne na tom vzdialenom cípe ostrova, ako by ten stage, a bude hrať smerom ku Fuxu, tak tam tým, že je tam ten bike park, tak si myslím, že tam dáme maximálne 3000, takže nám to vlastne dalo potenciál vypredať tento rok.
0: Takže takové šťastí v nešťastí v podstate.
1: No, akože bude to vyzerať marketingovo super, keď napíšeme, že vyprodáno. A vlastne predáva sa to super, a hlavne aj Úgod sa predáva výborne, ale tento deň sa predáva, že vynikajúco, tam už máme vypredané vlastne dve vlny a ideme do finálnej vlny.
0: Teď mluvíš o tom, o sobote, kde bude vystupovať Gufra.
1: O sobote s Gufra a Šimim. A myslím si, že tam ešte posledných pár lístkov z tej druhej vlny z Afterparty, ktorú vlastne budeme oznamovať příští týden. Takže tam verím, že hneď ako to oznámime, sa to vypredá, lebo sú tam super mená taky. A myslím si, že ja verím, že to vypredáme.
2: Takže 3000 lidí tam bude, jak se na to tváříš, je to moc málo?
3: Ne, jako za mě to super úplně a ještě teda co se týče toho stresu, tak podle mě to není úplně tolik ovlivněný jakoby tím, kolik je tam lidí, že prostě třeba u mě osobně, tak je to vlastně většinou kombinace jakoby různých faktorů, prostě třeba to, jestli někdo točí, nebo to, jestli třeba mý jakoby rodiče nebo kamarádi prostě v publiku a tak, spíš vlastně, než jakoby kolik lidí. Já myslím, že v tom Fuchsu, tím, že je to prostě místo, kde i my jako často prostě jsme jako jenom tak, tak si myslím, že to mohlo být fajn, jakože, že to bude spíš takový kamarádský.
0: No tak výborně. No a právě směřuju teda v poslední otázce, samozřejmě ten, byl to asi pro některé lidi šok, že se to přesouvá, že je nejrůznější změny, ať už to bylo právě Bertrand Friends přesunutí na příští rok nebo festival přesunout na pod bike vlastně, tak ale mně přijde dlouhodobě, že ten Fuchs má tak vlastně skalní fanouškovstvo a zároveň, že je to takový love brand už v dnešní době, dalo by se to asi tak nazvat.
1: Doufáme,
0: my se tady o to maximálně snažíme se Sarou. Tak mě jenom zajímá ta reakce, jestli jste čekali vlastně, že mi přijdou zatím velmi pěkné ty reakce, když jsem si pročítal komentáře pod tím oznamujícím příspěvkem, že teda budou tyto velké změny, tak nesklamalo vás vaše posluchačstvo, respektive vaše fanouškovstvo, podpořilo vás a ty reakce byly v podstatě v pohodě.
1: Jo, já si myslím, že akože tie kurty tomu dodali veľa a to, ten priestor je super a všetko, ale myslím si, že v prvom rade tí ľudia tam chodia na tých umelcov, na to umelectvo proste, že akože to, že tam bude Dušan Vlk, alebo to, že tam budú Gufrau, pre tých ľudí znamená viac ako to, či to bude na kurte alebo, alebo za Fuxom.
2: Vojtěchu, ešte poslední otázka na tebe. Jaké máte z Gufrau plány na léto, kromě samozřejmě F2 Open Air, jestli můžeš ještě naše posluchače někam pozvat a případně, jestli plánujete něco novýho do budoucna, nějaký nový projekt, protože my vás tu samozřejmě máme zařazený v rámci Wavyho playlistu, tak na co se můžeme těšit?
3: No, jako celkově jsme si řekli, že se dáme spíš takovou jako klidnější atmosféru přes to léto, takže jsme si tam nebude žádný horor, takže by přišli prostě třeba album nebo tak, nebo jakože, ale myslím, že tam bude pár jako singlů prostě a pak i no a já fakt nevím, jakoby já teďka se cítím hrozně, že, jakoby, že nevím, co mám povolení říct prostě centrálním managementem, jako, ale prostě
2: jako, no tak my vás budeme sledovat,
3: menší projekt bude a jakoby potom je hodně koncertů mimo Prahu a třeba jedeme na 3 dny do Chorvatska, no jakoby na to zrče.
2: Nice.
3: Takový dobrý, společný prostě výlet.
0: Tak gratulujeme, ale určitě to nebude lepší než Fuse 2 Open.
2: Nebude, to nic nebude lepší, ani Colorsy.
0: Moc vám děkujeme za rozhovor, přejeme, ať když už jste získali ten potenciál vyprodat všechny ty dny, tak ať to každopádně vyprodáte, myslím, že minimálně den z Gufrau zcela určitě vyprodan. Bude našimi hosty v proskleném studiu Radia Wave dnes byli Vojtěch Pravda z Gufrau, děkujeme Vojtěchu.
3: Tak děkuju.
0: No a také samozřejmě Marek Mikič, hlavní organizátor a dramaturg Fuse 2 Opener a série UGOT Marek Mikič. Děkuji ti.
1: Děkuji moc.
2: Díky, čau.
0: Mějte se moc hezky.

0: Doznívá nová pecka od Skrillexe, Tranky. Kuba Vinařický už si tady pohupuje svými bůčky.
1: Tak já se tady pohupuji, protože už v podstatě neposledně očekávám příchod našeho milého kolegy, moderátora Jardy Petříka, to ale až za chvíli. Sáro, já si vždycky ráno říkám, když máme takhle těch směn během toho týdne mnoho, že k té kultuře už nebudeme moc říct. A víš, a zase dneska jsme dokázali tu sondu provést.
0: Ale to je nekonečná studnice, to je jasný. A ty jsi nekonečná právě. Studnice nápadu a všeho.
1: Já jsem velmi mělká studnice.
0: A máš přehled hlavně od kultury, jako po architekturu, hudba taky samozřejmě.
1: No to mě překvapuje.
0: Skoro jako Adam Ernest s Petrem Uhlíkem.
1: Přesně
0: tak. Ty jsou taky všestraní.
1: A ty jsi zase královna oslých můstků, očividně, protože chceš, myslím, mluvit o chudáčcích dnes od 11 hodin, tuším, že v premiéře, viď?
0: Ano, v premiéře.
1: Ten čtvrtek je vždycky takový kulturně nabitý, i co se pořadu rádia vejtíče.
0: A takový ostrý, víš, čelisti, Excalibur, chudáčci.
1: Ano, krásně to brr. No každopádně, o čem to dnes budou ty chudáčci? Samozřejmě jako vždy, jelikož je to trochu ostřejší humor po až ve 23 hodin, tedy v 11 večer, tak dnes anotace říká, že Petr prohrál v hospodě hodně peněz v turnaji v prší, tak se poohlíží, kde by si přivydělal.
0: Zkusí naučit Adama, jak se nestrapnit během small talku, což se nepovede. Tak mimochodem o small talku jsme si, Kubo, povídali my dva před chvíli, já myslím, že ten nám taky moc nejde, upřímně.
1: Je to, nám jde jenom
0: ten big talk. Takže poslechni si chudáčky a dozvíš se, jak na to.
1: Ano, dnes v 11 večer.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
3: Poslouchej chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na rádiu Wave.

0: 10 hodin a 50 minut k tomu, no a to znamená jediné, že ráno se Sarah Jakubem končí a štafetu přebírá Jarda Petří, který už je tady s námi. Čau, Jardo.
1: Ahoj.
2: Ahoj, Jardo. My si tady s Jardou už posledních 5 minut užíváme úžasné.
0: Smějeme se
2: naprosto nepublikovatelným záležitostem.
1: Povídáme si o jiných společenských bublinách a krásně nás to, řekněme,
2: spojuje.
1: Tak, ano, energicky nás to nabilo, pozitivně i negativně, samozřejmě, jak už to tak u těch bublin bývá.
2: Ujišťuje nás to, že my jsme v té správné bublině, takzvané v té naší.
0: A myslím, že vejví posluchačstvo taky.
2: Ano, rozhodně.
1: No, ale zároveň v to samozřejmě doufáme, poněvadž my samozřejmě si přejeme, aby nás poslouchali jenom hodní a milí lidé.
2: A oni určitě jsou. A to vy jsou určitě jste.
0: Jardo, co nás čeká ve vysílání? Máš tam dneska něco?
1: Něco tam určitě mám, sám jsem na to zvědavý. Bude samozřejmě spousta muziky, určitě dám nějaké. Přemýšlím, jestli dneska nevyměním kulturní typy za typy na to, kam se jít vykoupat.
0: Protože... To my už jsme už měli.
1: Vy už se...
0: Letní koupaliště Liberec, Jablonecká přehrada třeba. Je,
1: no to ano, to já jsem si říkal, že bych to zabrousil do nějakých lomů, pískové,
0: ano,
1: opuštěných,
0: no,
1: a tak, ale zase nevím, jestli je dobré tyhle věci zveřejňovat a jestli...
0: Aby tam vlastně nebylo tam... pak moc lidí, viď? Ano. To jsme si taky říkali.
1: Až to často samozřejmě nebývá úplně taky legální, že?
2: Tak Jarda ví, kudy běží zajíc, takzvaně.
1: No, zajíce, ty já sleduju od mládí.
2: Kam běží zajíci? No, my se Sárou už běžíme pryč a předáváme moderátorské žezlo Jardovi. Jardo, moc si to dneska užij, přežij to v tom příšerném vedru.
0: To ti přejeme, hlavně i vám posluchači.
2: A nějak to zvládni.
1: Máme tady krásných 26,5. Hned jsem to kontroloval, wow. Když jsem přišel do studia, vzhledem k tomu, že venku je tak 50.
0: To je skoro jako dnešní
1: já
0: na
1: tom. Já jsem spoko.
2: Jardo, čau, dík,
0: čau, mějte
1: ahoj.
0: Se.
1: Ahoj.
3: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Your Radio, Frost Children, na rádiu Wave samozřejmě, 7 minut po 11. hodině dopolední. No a za mikrofonem už v tuhle chvíli Jarda Petřík, který tady s váma bude do 3 v rámci našich společných 4 hodin. Určitě dojde na kulturní, dost možná i nějaké ty koupací typy. Uvidíme, jestli se budu chtít takzvaně podělit se svými, řekněme, neúplně provařenými lokacemi, kde se schladit v krásné vodě, i co se týče třeba moc pěkného okolí. No a budu pro vás mít samozřejmě i ukázky z našeho wavyho obsahu, ať už to bude třeba nejnovější nádech, Podhoubí chudáčci, nebo za pár minut taky Impact. Z muziky hned teď míříme do newyorského rapového undergroundu za Vickym a jeho novinkou Ride Away a do 12. třeba taky Gorillaz, nová Margo, Micky a nebo The Cure. I need to travel one time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to...

0: name. Adenuga? No. Took a while stabbing the dark. It's my first name minus the AI. And you couldn't write this even with AI. Cause man's been a barus from back then in the playground spitting at break time.
1: Different hat, different vibe, different hats, different mode. So I didn't go.
2: Mangasan Iler a jeho song Alarm Bells na rádiu Wave. Teď před námi ukázka z nového dílu Impactu. Začíná El Niño, podle meteorologů bude letos extrémní, dokonce možná nejsilnější v historii. A o tom, proč v téhle době téma klimatických změn mizí z veřejné debaty, přestože aktuálně prožíváme vedra, která budou atakovat až 40 stupňů, tak o tom všem hovoří v Impactu Daniel Kortus. Celý díl najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. Teď si poslechněte ukázku.
3: Já věřím tomu, že se to jako neodkloní a ten svět klimatickou změnu bude řešit, protože kdyby jsme ji řešit přestali, tak ty dopady na ekonomiku, na zdraví nás všech budou dlouhodobě mnohem horší než jakýkoliv snahy o tu dekarbonizaci právě. Postupně dojde, kdybych měl uvést nějaký konkrétní příklady, tak dochází ke zvyšování nebo k růstu hladin oceánů. S tím, jak se začnou zaplavovat přímořské oblasti, bude docházet k migraci lidí, bude docházet ke změně extrémních projevů počasí, to ovlivní nějakým způsobem třeba i úrodu, kterou budeme schopni mít. Můžou se zvyšovat ceny potravin, to může vést paradoxně pak k nějakým taky válečným konfliktům, pokud prostě na zemi nebude, řekněme, dost jídla, dost vody, dost místa, tak ta klimatická změna může být vlastně katalyzátor. Proč je potřeba tu klimatickou změnu řešit, takhle to můžu říct, je, že ona sama je katalyzátor nějakých socioekonomických problémů. Ona sama může být katalyzátorem nějakých válek, který teďka ještě kvůli klimatické změně nejsou, ale v budoucnu rozhodně být můžou. No. Takže odsouvat tu na druhou kolej opravdu není dobrý nápad. Nicméně myslím si, že právě lidi jako motoristé na ministerstvu životního prostředí nebo Donald Trump v Americe na tu klimatickou změnu upozorňují úplně jinak, než by ve skutečnosti chtěli. A že vlastně možná díky nim se to opravdu začne řešit a díky nim se lidi uvědomí, že to problém je.
4: Impact. Po událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Po Cure a jejich songu A Fragile Thing pro vás teď mám dva výstavní a jeden koupací tip, když už jsem to tak slíbil, začneme s těmi výstavami. Liberec a Galerie Lázně, stylově, tematicky dneska si můžete zajít na výstavu Jiřího Černického Západ země ze slunce. Výstava trvá do 5. července, takže moc času už nezbývá. Základní osu téhle expozice Jiřího Černického tvoří rozsáhlý soubor kreseb, prostřednictvím kterých autor zkoumá, interpretuje a taky kontextualizuje témata reprezentující klíčové otázky formující spojitosti i protiklady současného světa. Západ země ze slunce můžete vidět v galerii Lázně Liberec do 5. července. Druhá výstavní nabídka a pozvánka míří do galerie Stodola v Klenové. Zde je k vidění tvorba Richarda Loskota a Vítězslava Plavce pod názvem Barevný model. Jedná se o výstavní projekt, který v podstatě otevírá úplně novou kapitolu galerie Klatovy Klenová, a to v prostorách zrekonstruovaného hospodářského objektu Stodola. Monumentální měřítko takřka 1000 m² se stává laboratoří pro zkoumání vztahu mezi plochou, barvou a prostorem. Galerie Stodola v Klatovech, Richard Loskot a Vítězslav Plavec, Barevný model. No a u toho plavání a plavčení ještě zůstaneme. Zmiňovaná pozvánka a tip na to, kde se můžete v létě krásně osvěžit s minimem lidí, často velmi sami. Pokud rádi chodíte do brd, tak v jižním cípu zhruba na půl cesty mezi vrchy Třemšín a nad Marastkem, kousek od značené červené cesty, je krásný malý rybníček pojmenovaný Zamorickou s uchvatným koupáním a dokonce i řekněme takovým malým molem a trávníkem okolo, takže za mě ideální místo, pokud třeba budete mířit do brd a do té jižní části v těchto vedrech, tak tady se určitě krásně osvěžíte. Pláž Rybníček Zamorickou na půl cesty mezi vrchy Třemšín a nad Marastkem.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Velký.
5: Co se na ní směješ? Jak se na ní smělo, co? Tak to nedělej.
6: Komediální seriál Most. 2. července na ČT1 a i vysílání.

Jestli vás loňské a předloňské prázdniny bavily akce, které jsme pořádali společně s Galerií hlavního města Prahy v zahradách zámku Troja, tak pro vás mám dobrou zprávu. Letos se opět můžete těšit na 3 večery, které pro vás chystáme, neboli Riviera opět v plné polní takzvaně. Zapište si termíny 28. červenec, 11. srpen a 25. srpen. Opět se můžete těšit na koncerty, taky na umělecká díla v zahradách, a to navíc i staneční performancí a na debaty naší moderátorky Terezy Havlínkové z hosty. Riviera letos opět 3x v zahradách zámku Troja, koncertní série Rádia Wave a Galerie hlavního města Prahy, kterou pro vás velmi rádi pořádáme. A to je Na chlebová a obluda za náma. Ve 11:45 pokračujeme s rakouským projektem Bilderbuch a hned po nich Kukuchloji a nebo Dukla.

0: Jedno zbožné přání, deště se ještě pár dnů rozhodně nedočkáme. 40 rozhodně ano. Tohle byla Dukla a TK27 a jejich prší třetí den. Pár minut před čtvrtečním polednem na Radio Wave docela ještě Alt J a taky Vulu.
1: Je, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz. Partnerem festivalu Rosnička je Radio Wave.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Radio Wave. Boys. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Ahoj, tady Bibione.
2: Posloucháte Rádio Wave.

Americká popová ikona Lady Gaga a ve Spojených státech ještě zůstaneme i 7 minut po čtvrtečním poledni. Podíváme se za novinkou americké violončelistky, zpěvačky a producentky Kelsey Lu. Ta se totiž po 7 letech hlásí o slovo druhým řadovým albem. Deska se jmenuje So Help Me God a my si z ní hrajeme věc nazvanou Cutting Off the Head of a Ghost. Jinak v té hodince taky Bass Victim, Pacino, Pale Blue Eyes nebo třeba Fushé s novinkou Drive. A určitě se můžete těšit i na ukázku z nejnovějšího nádechu a stihneme 100% i nějaké ty další kulturní tipy. No a pokud mi paměť bude sloužit, tak zase přidám nějaký ten tip koupací.

0: Pořád to šlapej po těch letech, vynikající věc od The Rapture, How Deep Is Your Love, tak doufám, že vám udělala radost tak jako mě. Teď 20 minut po 12. hodině ve čtvrtečním On Airu na Waveu, kdy je před námi ukázka z nejnovějšího nádechu, kde hlavním tématem byla nuda. Když jste se naposled nudili a užili jste si to, vězte, že spousta lidí by místo nudy raději volila elektrický šok. Podle známého výzkumu si totiž spousta z nás raději dá zmiňovaný elektrický šok, než aby byly 15 minut se svými myšlenkami. Proč je nuda tak nepříjemná a nedá se na ní náhodou dívat i nějak jinak? O tomhle tématu si v nádechu Lucie Zajda povídala se sociální psycholožkou Ivou Poláčkovou-Šolcovou. Nový nádech na téma nudy poslouchejte na našem webu a v podcastových aplikacích. Ve vysílání pro vás teď mám krátkou, určitě ne nudnou ukázku.
1: Nuda má spoustu podob a je pozitivní i negativní. Já jsem prostě zastánce toho přístupu, že veškeré emoce, mezi které nudu můžeme i počítat, tak mají svoji pozitivní i negativní složku, řekněme. Jo? Záleží na úhlu pohledu. A v okamžiku, kdy my se nudíme, tak to neznamená, že mozek nepracuje. Jo? To je taky důležitý. Jo? On není najednou jako mrtvej ten mozek. Jo? A náš mozek pracuje neustále. Akorát on sklouzne do takového jako defaultního módu a v tom defaultním módu vlastně si přemýšlí sám pro sebe, začne vytvářet nějaký nový myšlenky, začne produkovat nějaký nový nápady, který by mohly být jako smysluplný s ohledem na náš život a tak dál. Začne být vlastně jakoby kreativní a podobně. Takže chvíle nudy jsou vlastně jak negativní, tak pozitivní. Negativní v tom, že prostě nás tak jako rozčilujou, že jo, že pojď něco dělat. A pozitivní jsou v tom právě, že nás motivují v tom, pojď něco dělat. Stejně tak jako tělo potřebuje cvičit, tak mozek potřebuje cvičit a mít nějakou stimulaci. Ale vedle toho potřebuje taky odpočívat, jo? A odpočívat v tom smyslu, že necháte vlastně ten mozek jako vyklusat. Pro ten mozek je mimořádně jako důležitý, aby právě měl ty chvíle nudy, ale ty uspokojivý nudy. Lidi, kteří málo kdy se nudějí, tak zároveň říkají, že si z té nudy umějí udělat vlastně odpočinek. Takže v té frontě na tom úřadě, kdy už tam čekají jako druhou hodinu a potřebují to, tak to nevnímá jako nudu, ale ty jo, já mám čas pro sebe, jako kdy mě nikdo nebude otravovat. Takže je to svým způsobem luxus si to dovolit, si to dopřát a zároveň je to výzva si to dovolit a dopřát. Jo? Ono je to přece jenom trošičku jako ohrožující, nebudem si hrát na to, že ne, jo? Ale ono je to ohrožující nějakého důvodu, protože prostě má to potenciál k nějaký změně. Jo, má to potenciál k nějakému nápadu. Má to potenciál k něčemu, abychom něco vytvořili. Má to potenciál k tomu, abychom s něčím sekli. Dopřejte si ten luxus, jo. Ono ze začátku je to těžký, ale jako mozek se dá úžasně nacvičit. Jo, jako tím, že to budeme jako trénovat, tak ze začátku nám to přijde hrozně komplikovaný, ale slibuju, že za 14 dní vás to ani nenápadne, že to byl pro vás někdy problém.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: You will hurt. You bitch is tripping. Like a castle on the beach. You are bitch.
1: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Mám pro vás další nekulturní koupací tip a k tomu přidám jeden kulturní, a to dragový. Dneska, pokud v Praze zamíříte do prostoru Fuchs 2 na Štvanici, tak vás tam čeká živá noc plná dragu od 7 hodin večer s Miss Petty v hlavní roli. Už třetí edice téhle show, která vám dodá tu největší dávku dragu, kterou si jen dokážete představit. Miss Petty tentokrát pozvala všechny své sestry z House of Garbage, jmenovitě Karen, Tonic i La Comtesse. Dále taky Martina Talagu alias Venice, držitele ceny Thálie a spoluzakladatele platformy Pinkbus. No a po třetí zavítá i legenda české drag scény Chichi Tornado. Premiéru navíc bude mít i nová živá kapela, se kterou bude Miss Petty vystupovat vůbec poprvé. Summer is Drag dneska ve Fuchsu od 7 hodin večer. No a teď ten druhý koupací tip. Poprvé jsem vás zval na jih Brd, nebo do jižní části Brd. Tentokrát zamíříme do Krušných hor. Pokud z centra Chomutova vystoupáte po značené modré trase, docela solidní výškové metry kolem vodní nádrže Kamenička, ještě dál a dál do kopce, tak ve chvíli, kdy se protne vaše modrá s červenou značenou trasou, tak jste u starého rybníka, kde je opravdu nádherná koupačka. Jenom upozorňuji, že když se pak budete utírat do ručníku, tak vám asi trošku zoranžoví, protože ta voda ve starém rybníce je celkem hodně železitá, ale koupačka nádherná a voda čistá. Starý rybník v Krušných horách, řekněme nedaleko Chomutova, ale dá se tam docela dobře dojít i z Jirkova, taky po značených trasách. Pokračujeme krátce po půl jedné s další muzikou v playlistu. Před námi teď Pacinova nebo třeba Pale Blue Eyes.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
4: Špína.
3: Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nehty.
3: Špína.
5: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Krásný smích na závěr songu Catfish od Doučí na rádiu Wave. Teď se ale chvilku budeme místo muziky věnovat filmovému tématu, konkrétně hororům. Se mnou ve studiu už náš zpráva Šírka Chábera. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Podíváme se přibližně do roku, nebo do podzima roku 2027, protože v té době by do kin měl zamířit snímek ze světa úspěšného hororu Záhada Blair Witch. Konkrétně ten premiérový termín je 24. září 2027. Studio Lionsgate to zveřejnilo v kryptickém příspěvku na svém instagramovém účtu. No a na snímku spolupracují taky společnosti Blumhouse a nebo Atomic Monster. Režírovat ho bude hororový expert a youtuber Dylan Clark. Ty víš samozřejmě, Jirko, detaily, takže v čem bude nový Blair Witch nový a třeba jiný než předchozí remakey?
1: Tak on by hlavně ten nový film měl být, nebo měl by jako spolupracovat by na něm měla ta původní crew a to vlastně její velká část, protože ten remake není ani první, myslím si, že už jde v pořadí asi o třetí nebo čtvrtý remake nebo nějaký film, který souvisí s tím světem Záhady Blair Witch, ale tohle je vlastně, nebo má být teprve první film, na kterém budou spolupracovat právě třeba herci z toho původního filmu, Joshua Leonard nebo Michael C. Williams. Měli by tam na tom filmu spolupracovat taky režiséři Eduardo Sanchez nebo Daniel Myrick a jeden z producentů Greg Hale, protože právě podle třeba serveru Hollywood Reporter ta podpora původních tvůrců tomu novému snímku dodá na důležitosti.
0: Co už víme o tom novém filmu?
1: Tak zatím příliš informací nevíme, na základě tedy jenom toho, že ta původní crew tam bude, víme, že by to aspoň částečně mělo dodat jakýsi punc kvality. Ty předchozí remakey kolem sebe měly trochu kontroverze, protože například používali hlasy, fotky z toho úplně původního snímku Blair Witch a ti původní herci vůbec nevěděli, že jsou součástí nějakého nového remakeu. Prostě s nimi ta studia jako nekomunikovala, nebavila se s nima, takže vlastně se často třeba dozvěděli, že jako na filmovém plakátu je prostě jejich fotka, kde oni jako drží tu kameru, protože celý ten Blair Witch je vlastně natáčený tím stylem found footage. Oni drží kameru a zjistili to až z toho, že viděli jako plakát a na něm byli oni a tak teda psali tomu studiu jako halo, tady jsem já a se mnou nikdo nekomunikoval, že prostě jako jsem tady na plakátu nějakého nového filmu. Takže v tom by určitě měl být jiný, jinak samozřejmě o tom, jak konkrétně ta Záhada Blair Witch bude vypadat, zatím žádné nové informace nemáme, ten instagramový účet a ty jsi to zmiňoval, tak tam jsou vlastně jenom tak navěšené na takových těch provázcích v takové té temné atmosféře, ty klacíky, přesně jako byly v tom původním snímku Záhada Blair Witch z roku 1999.
0: To
1: hodně letí. No. Je to ten styl takzvaný found footage, tedy prostě, že někdo našel nějakou starou videopásku nebo nějaký starý záznam vlastně, takže diváci si určitě vybaví, jak ten Blair Witch vypadal a já si to musím pustit znova.
0: No tak uvidíme, jak se s tím popere Dylan Clark, co by hororový expert. Osobně vlastně nevím, co už má za sebou tenhle člověk, ale...
1: Ne, to je hrozně zajímavý, protože on je vlastně youtuber, který natočil krátkometrážní horor, jmenuje se to Portrait of God, je to, má to celkem 7 minut a udělal s tím, dá se říct, docela díru do světa, protože za ním přišlo studio Universal, velký filmový studio hollywoodský, který řekl, nám se strašně líbil ten horor a my chceme z těch 7 minut udělat 2 hodiny a chceme po vás, abyste to režírovali. Takže vlastně on svojí, není to teda úplně jeho jako prvotina, ale vlastně jako z youtubera se najednou stal jako velkofilmový jako režisér, producent, expert na horory.
0: No a vypadá to, že to bude možná taková nová doba youtuberů, hororových režisérů, protože teď aktuálně v českých kinech Posedlost, Backrooms, takže uvidíme, jak to bude s další touhle várkou nových hororů pokračovat. Za mě osobně zatím minimálně ta Posedlost teda docela silný zážitek, musím říct, doporučuju.
1: Můžeme se těšit na co všechno a čeho všeho se můžeme ještě bát.
0: Jirko, díky, pokračujeme s muzikou, před námi novinka od Fushay Drive. Hezký čtvrtek.
1: Díky a naslyšenou.

Nechci slyšet nic. Kluci z garáže. 12 hodin a 53 minut, čtvrteční On Air na Wave pokračuje a jestli vy chcete slyšet další tipy na to, kde se v těch vedrech vykoupat, ideálně bez lidí a v krásných vodách, tak rozhodně poslouchejte i příští hodinu, pro vás budu mít nějaký další tip na skvělý koupání. Good Set, Happy Bad, Blessed před námi a docela tak ještě Emil and the Sniffers, You Should Not Be Doing That.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Letí to letí, už je to 6 let, co Thea Sophia zvítězila v checkingu, tohle byla její věc pojmenovaná Burn. Pokračovat s domácí scénou budeme novinkou od Smeka One, věc pojmenovaná Beverly Hills. Já pro vás téhle hodince budu mít další koupací tip, tentokrát nikoliv rybníkový, ale říční. Zamíříme na sever Čech a bude to konkrétně jízera, takže pokud se budete teď o víkendu vyskytovat v povodí téhle řeky, tak pro vás mám dva oskoušené skvělé tipy na koupačku v téhle chladivé řece, a to přesně v těch vedrech, co nás čekají, chcete. Počkejte si na to v téhle hodince v rámci kulturních lomeno koupacích tipů. No a co se týče muziky, tak určitě zazní Snake Hips a TK Maidza, taky David Byrne, Olivia Rodrigo s novinkou v podobě spolupráce s Robertem Smithem z The Cure, a nebo třeba Lauren Hibbert. No a tohle to už je nový Smack One, ukázka z jeho desky, věc nazvaná Beverly Hills. Prý letní hit, tak pojďme na něj.

0: Na Faerské ostrovy se teď vypravíme, protože přesně tam zamířilo v uvozovkách taky nejnovější podhoubí. Právě na těchto místech se totiž opět rozhořela diskuze o kontroverzním lovu kytovců, známém jako grindadráp. Jak tahle tradice funguje, proč ji místní hájí a proč proti ní dlouhodobě vystupují ochranářské organizace? O téhle situaci mluví v podhoubí s Májou Kořenovou český dobrovolník organizace Sea Shepherd Lukáš Matějíček. Celý díl najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. Teď se na Faerské ostrovy krátce vypravíme v ukázce.
1: Nám se při tom prvním lovu toho 4. května podařilo dostat do toho přístavu, kde vlastně byly ta jednotlivá zvířata připravená k rozbourání. Na Faerských ostrovech existuje organizace, která se zabývá výzkumem kytovců a vodních živočichů. Oni z těch zvířat odebírají vzorky, většinou jsou to kusy čelistí, oči, části ploutví a podobně, které potom analyzují. A vlastně celý ten proces trvá někdy i přes 10 hodin. A nám se v jeden moment v brzkých ranních hodinách podařilo do toho přístavu dostat, abychom ty jednotlivá zvířata spočítali. V tom přístavu jsme našli i kontejner, ve kterém právě byla schována mláďata, ať už nenarozená nebo čerstvě narozená. A to byl pro mě asi nejintenzivnější moment, kdy jsme přišli k tomu kontejneru a z toho kontejneru visela malá ocasní ploutev dost pravděpodobně nenarozeného mláďata.
2: Poslouchej Podhoubí s Májou Kořenovou a Prokopem Pidhartem na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturista.
2: A tentokrát koncertní a koupací tipy. Začneme muzikou a potom se půjdeme ochladit do Jizery. Plzeň, Zachspap, dneska od 8 hodin večer Ventolin, takže tam si rozhodně zatancujete a myslím si, že si užijete i spoustu sonického esidu. Ostravský pavilon v rámci autorských večerů dneska hostí pětičlennou partu s Frýdku Místku Getaway, která se pohybuje někde mezi indie rockem a soulem. Začátek je v 7 hodin večer. 4 typy pro Prahu začneme ve skautském institutu na Staromáku. Od 19 hodin se tam dneska představí pražská elektropopová kapela Viach a taky Teige, alternativní skladra, kterou znáte rovněž i z našeho playlistu. Od 7 večer dneska ve skautáku na Staromáku. Kampus Hybernská Hybrid Session s pořadovým číslem 60 od 7 hodin večer s americkou flétnistkou a skladatelkou Andreou La Rose. A ještě dodám, že kromě ní vystoupí i hudebník Jan Karhánek, který si sám vyrábí specifické elektronické nástroje a vstup dneska do kampusu Hybernská na tuhle hybrid session je zdarma. Pokračujeme v Petrohradské kolektiv, tam od 19.30 vystoupí SJU. Repertoár tohle projektu je plný taneční elektroniky, barevných vizuálů i kostýmů a projekcí. Dneska od 7:30 SJU v Petrohradská kolektivu. No a na závěr pozvánka do Kafe v lese od 7:30. Dneska se tam představí skotský zpěvák, hudebník a skladatel Louis McLaughlin a společně s ním Piškot. Indie folk dneska v Kafe v lese od 7:30. No a teď už ta Jizera, pokud se budete teď o víkendu nacházet někde na hranicích právě téhle řeky, tak vězte, že jsou to Jizerky a Jizery je krásné místo na koupačku, který vás rozhodně ochladí přímo pod Karlovským mostem. No a druhý typ nedaleko, stále na Jizeře, tak ten je v Kořenově, a to konkrétně na jezu Kořenov s pořadovým číslem 2 v Martinském údolí. Tam je krásná pláž, která je právě vlastně vytvořená díky tomu jezu a tam se o víkendu, myslím, v chladné Jizeře taky velmi dobře můžete osvěžit. Pokračujeme s muzikou a ještě jedny koupací tipy pro vás budu mít i v příští hodince.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou dnes od 7 večer.

Dánsko-irská spolupráce, tohle byly M a Big Peak a jejich sladkost, která vám zalepila v uši v uplynulých minutách čtvrtečního On Airu na Waveu. Další spolupráce hodně zajímavá před náma. Americká popová hvězdička Olivia Rodrigo vydala svou třetí desku a zároveň na ní najdete vlastně úplně první hostovačku lomeno feed, chcete-li. No a rovnou docela solidní velké jméno Robert Smith z The Cure. Ta jejich společná píseň se jmenuje What's Wrong With Me, no a je to zároveň jedna z našich aktuálních černových novinek. Ale ještě než ji pustím, tak krátké připomenutí toho, že nám pomalu, ale jistě začínají letní prázdniny, rozjela se festivalová sezóna a mimo jiné to znamená, že nás sobě Radio Wave najdete v průběhu července a srpna samozřejmě i na spoustě vícedenních eventů, ať už to budou tradičně čelisti v Karlových Varech na Mezinárodním filmovém festivalu, a to 9. července, živé natáčení, nebo premiérově Buchty letos na Colors of Ostrava, a to v rámci programu, který můžete vidět v aule Gong. Velmi silné zastoupení budeme mít v Uherském Hradišti na letní filmové škole. Čelisti, Hotspot, Impact, Buchty a taky Casablanca. Těšit se na nás můžete i na festivalu Beseda u Big Beatu a nebo třeba na Pop Mese. Kompletní shrnutí, kde nás všude během letních měsíců potkat, najdete na našem webu v sekci Wave News. Teď už slibovaná Olivia Rodrigo a její spolupráce s Robertem Smithem. What's wrong with me?

0: svého času hlavně tanečnice, kterou jste mohli vidět v klipech od Rihanny nebo Nerd, teď už ale taky hudebnice Mette a její věc pojmenovaná Mama's Eyes. 10 minut před druhou odpolední ve čtvrtečním On Airu na Waveu, před námi docela třeba ještě My New Band Belief a nebo Lauren Hibbert. No a i v příští hodince pro vás budu mít ještě jeden koupací tip na ten nadcházející ultra horký víkend. A potom, když jsem tak nějak mířil spíše na kraje naší republiky, ať už to byly Krušné hory, Jizerské hory a nebo Brdy, pravda, ty nejsou na kraji, ale přeci jenom taky ještě hůř dostupné, tak tentokrát zůstaneme ve středních Čechách a po rybnících a řekách vám nabídnu tak jeden krásný koupací lom.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin
2: na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Nezaměnitelný Flow Dan, tentokrát ve spolupráci s White Pony a Rickou Danem. No a tohle to už je Vince Staples, svého času taky rapper, teď už trošku i rocker. Ukázka z nové desky, Cry Baby, singlovka Cotton.

0: Vlastně by mě zajímalo, jestli ještě současná mladá generace vůbec ví, co to je prší, ta karetní hra. Tak pokud nevíte, tak dneska se to dozvíte v Nových chudáčcích, protože Petr propadl hazardu a prohrál hospodě hodně peněz právě v turnaji v téhle karetní hře. No a tak se poohlíží, kde by si asi tak mohl zase pro změnu přivydělat. Zkusí naučit Adama, jak se nestrapnit během smalltalku, což se nepovede. Od toho jsou chudáčci. Umění nenucené konverzace, které vás může zavést až k vrátným, kteří pod stolem nadšením tleskají nohama, i o tom je nejnovější díl, který samozřejmě celý najdete k poslechu na našem webu a v podcastech, a ze kterého pro vás tady teď mám krátkou ukázku. A já jdu doma hledat ty karty prší.
1: Představ si, akce, máš premiéru třeba, jo? S natáčením nějakého velkého filmu. Představ
2: to
1: si
2: nemaj,
1: to.
2: Nevím, nemývám, Petře.
1: Představ si to. Říkám přesto. To neměl být takhle existenční, ty
2: dobře,
1: to stále vždycky uděláš.
2: Dobře, takže si to představuju, no.
1: Zavři oči.
2: Teď už mi to začíná.
1: No,
2: to, to mám asi i prachy,
1: ne,
2: viď? No ježiš. To já nevím, jestli asi neodejdu odsaď.
1: Ale představ si, vidíš, a najednou tam jde třeba kameraman. No tak to je blbej příklad, protože s ním máš třeba vztah.
2: Tak s ním se možná ten film točil.
1: To je blbej příklad. Ale ne, je tam třeba někdo, koho z dlouho neviděl.
2: No.
1: A je to třeba kolega z třetího kolene nějakého projektu. Třeba Petra Hřebíčkova.
2: No, dobře.
1: A, jo, představ si, a přijde za tebou a taky je nervózní. Protože tam třeba nikoho moc nemá. A ty tam taky nemáš nikoho moc, takže jste tam tak spolu a děláte. Čau.
2: Ahoj. A si myslíme, že jsme spolu teda něco měli, nebo proč se...
1: Co? Ne.
2: Tak proč se mnou Dedik se neznáme
1: vůbec? Ale protože
2: vůbec?
1: Se znáte. Představ si, že se znáte.
2: No dobře,
1: už
2: no.
1: Je to hodně hypotetická situace, ale...
2: Dobře, ale takže jako... si představu... Tak já si představu Petru Hřebíčkovou.
1: Ano. No. Jo? A znáte se?
2: No neznáme.
1: No ale...
2: Dobře.
1: No tak.
2: Dobře.
1: Znáte se? Teď se potkáte? A oba dva jste nervózní. Přešlapujete nožičkama.
2: Protože jsme spolu něco měli.
1: Ne! Tohle vymaš! Tohle vymaš.
2: No.
1: Prostě. A takhle se potkáte. Nožičkama nic neděláte, dobře. Jo?
2: No.
1: Potkáte se a... No a najednou co vznikne? Ahoj.
2: No tak to jsme spolu, ale určitě něco měli.
1: No tak nic, tak čau.
2: Čau.
1: Hodně lidí tady, strašně.
2: No.
1: No výborně, je to v tobě, Adame.
2: Není,
1: probouzím síly smalltalku.
2: Já už si myslím.
1: No, probouzím síly smalltalku.
2: Já už si říkám, tak to si fakt objevila kolo, tak je tady hodně lidí. No, to je prostě spousta lidí, tak je snad vidíme oba, ne? To si to musíme říct. To
1: úplně dobře, říkám. Končím.
2: To je přesně to, když ale to, že protože to je... Dneska prší. Jasně, že dneska prší, tak to asi vidíme oba, že venku prší, že tam padá voda z nebe, tak
1: ale
2: se tomu říká,
1: to je
2: že
1: důležitý, že spolu lidi baví se hlavně.
2: No, že se spolu jako baví.
1: Ale důležitý je se baví.
2: Jo, takže prostě něco říkat takhle, ne, tak to může přijít a říct, ahoj, paprika, čipsy, guláš, hermelín. A ten druhý ti na to řekne, písek v mouce. A nebo. Nechci si zahrát prší o prachy.
1: No, vidíš?
2: To mám říct Petře.
1: Jo.
2: A Petr si řekne, hej, to je formát.
1: To je,
2: ten je
1: tvrdý.
2: A pak přijde domů a řekne, hej, já jsem si teď tak skvěle pokecala s Ernestem. Čověče, přišel, koukal na mě, kdyby jsme spolu něco měli, nebo co.
1: A šoupal nohama.
2: Šoupal u toho nohama. A pak mě nabídnul, jestli si nepůjdeme zahrát prší. On je asi dost v koncích, co tam dělal. Jo, on dělal runnera na tom filmu. Co mě...
1: Nicméně, končím s tebou. Ty smalltalky prostě nezvládneš.
2: Ne,
1: vidím
2: no.
1: To, myslel jsem si, že všichni se dají zlomit, podle mě. Ty jedinej ne, jsi nevyléčitelný případ.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Dva divadelní tipy předtím, než nastanou divadelní prázdniny, a pak si zase budeme muset počkat spíš až na podzim. První pozvánka je do Venuše ve Švihlovce v Praze, kde je dneska na programu solová inscenace ukrajinské herečky o plavbě, emigraci a nacházení nové sebe v novém světě. Alef dneska od 7:30 ve Venuši ve Švihlovce. Druhý pražský tip je na ostrov Štvanice, kde se po světové premiéře a sérii vyprodaných pražských představení a ročním turné po Francii nebo Belgii vrací zpátky do našeho hlavního města Ptačí sněm. Dobrodružství divadla bratří Formanů v podobě alegorického příběhu o ptácích, kteří touží nalézt opravdový smysl všech věcí a vrátit na svět pokoj a mír. Dneska od 7 hodin večer na ostrově Štvanice bude Ptačí sněm. No a já pro vás mám taky poslední slíbený koupací tip. Už jsme se podívali na jejich brd do Krušný hor nedaleko Chomutova, taky k řece Jizeře. No a teď zakončíme tipy v několika koupacích lomech nedaleko Příbrami. Lépe řečeno nedaleko Hříměždic, kde je takový ten známý high jumpový lom, kde se pořádají skoky do vody z vysoké výšky. No ale kousek od Hříměždic u vesničky Nečín najdete hned několik menších koupacích lomů, kde možná o víkendu nějací lidé budou, ale když tam půjdete v týdnu, tak si myslím, že taky při troše štěstí tam můžete být sami. Lomy Jiraska, Špic anebo Vančatka najdete hned na kraji Nečína směrem k vesnici Žebrák. Tolik poslední můj koupací tip v rámci nadcházejícího horkého tropického víkendu, tak případně pokud některý z nich využijete, ať už teď nebo v blízké budoucnosti, tak mi klidně pak dejte vědět, jak jste byli spokojení.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na Rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

Kombinace R&B, elektroniky a trip-hopových ozvěn, tohle je hudebnice Kaeto, skotská umělkyně, od které jste teď poslouchali single Distance z debutového mixtapu pojmenovaného Intro. No a z debutového releaseu si budeme hrát i v nejbližších minutách, a to konkrétně od Britky Rose Gray, která se sice na hudební scéně pohybuje už od svých nácti let, ale debutovou dlouhohrající desku vydala až loni, těsně před třicítkou, takže docela dlouhé čekání, nezvyklé. No a nejnovější single od téhle hudebnice se jmenuje Clap to Your Arms, jinak kdyby vás zajímala právě ta dlouhohrající prvotina, tak ta se jmenuje Louder. Každopádně tohle je Rose Gray ve čtvrtečím On Airu na Waveu. A ještě než se tady za pár minut vystřídáme s Anitou Krauzovou, tak v playlistu taky JPEG Mafia a nebo Beata.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Děláme.

a motherfucking low.

bys to věděl.

ani nemůžu normálně jíst.

0: Ty jsi samotnýho prosince protiklad.
1: Beata ve čtvrtečním On Airu na Waveu a proti mě už Anita Krauzová, ahoj.
2: Ahoj, zdravím tebe i všechny posluchače.
1: Dneska vlastně naposled, my si tady předáváme mikrofon.
2: Je to tak, dneska to je naposled, dneska to bude taková speciální směna, protože já budu celý odpoledne vzpomínat na to, co všechno jsem tady provedla za posledních asi 13 let, protože já jsem v rozhlase 16 a myslím si, že na Waveu 13, no.
1: Jak moc se vracela v čase ve vzpomínkách a nějakých fotky si taky
2: našla
1: někde?
2: Našla jsem nějaký fotky, ještě budu samozřejmě hledat, ale jakoby v těch vzpomínkách, no ono to je, já jakoby samozřejmě vzpomínám na ty průšvihy, které rozhodně nebudu ventilovat, protože jsou doufám úplně zapomenutý. Ale mám taky takový jako srandovní příhody, prostě když jsem třeba přespávala ještě nahoře ve studiu. To byl ještě takový moment, že prostě končila směna ve 12, ale muselo se čekat o víkendu na v jednu hodinu ještě odbavit se zprávařem zprávy.
1: Ano.
2: A já jsem prostě si tam vzala spacák a lehla jsem si tam, jenomže v té době už byly webkamery a potom prostě přiběh strašně vyděšený pán z vrátnice nebo tady z recepce, že někdo volal Tomáši Turkovi, tehdejšímu řediteli stanice, že umřel moderátor a leží ve studiu. Protože byly vidět jenom nohy, jo? Jakoby jak tam ležím. Takže prostě pak jsem si říkala, aha, musím si chodit lehnout někam, kde není prostě ta webka. No a jsem jí takovýhle, takže na to jsem si samozřejmě dneska ráno vzpomněla, naky na svůj přijímací pohovor, no velká sranda.
1: Vidíš to, já jsem teda taky párkrát v rozhlase spal, ale naštěstí teda nikdy nepod webkamerou.
2: No to prostě byla nějak věc, kterou jsem domyslela, teď už jí vím.
1: Užijte si dneska naposled Anitu Krauzovou v našem On Airu. Měj se krásně, Anito, a my se určitě samozřejmě budeme potkávat
2: yes.
1: I jinak.
2: Díky, těším se.
1: Ahoj, a já tady budu zase zítra.

Trampy i Zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Už za malou chvíli si budeme povídat o houpačkách, o novém díle, který tematizuje to, že od roku 2027 budou mít děti zakázané mobilní telefony ve školách, a to i o přestávkách. Vznikl nový díl Houpaček právě k tomuhle tématu a vy si ho budete moci poslechnout celý, najít si ho ve svých podcastových aplikacích a já vám za malou chvíli pošlu ukázku, abyste byli nalákaní a ten díl si našli. No teďka máme 6 minut po 15. Je čtvrtek 25. června. Před námi třeba Media Service z české scény Něco za něco a Co vlastně chceš dvojka. No a já jsem tady dneska naposled, takže si budeme celý odpoledne společně užívat. Já budu taky vyprávět různý zážitky, které mám za těch posledních 13 let, co jsem tady strávila. A jakože jsou různě takový srandovní, nebo teda pro mě vlastně trochu nostalgický, veselý. Prostě moc hezký čas to byl, tak doufám, že i to dnešní odpoledne bude hezký čas. Těším se na to. Zdravím vás od mikrofonu 7 minut po 15.
1: On Air s Anitou Krauzovou.

0: Od září roku 2027 nebudou moci děti, na které se vztahuje povinná školní docházka, používat ve škole mobil, a to ani během přestávky. Je možné a funkční děti od digitálních technologií odstřihnout? A co menší děti, které podle průzkumu tráví s obrazovkami čas prakticky od narození? Na tohle všechno, včetně mýtů o digitálních technologiích, jsme se ptali teoretičky médií, vědkyně a autorky knihy Hry sítě porno, Michaely Slusarev. Tady je ukázka, vy potom hledejte nový díl Houpaček ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
1: Určitě je to pravda, jo. Ten obsah tam má vliv a další věci na to budou mít vliv. To třeba krásně ukazuje to, že Americká asociace pediatrů, která právě dlouhodobě od 90. let doporučovala ty časy, a i třeba Světová zdravotnická organizace, tak to AAP v roce 24 změnilo ten přístup a už vůbec nemluví o těch časech a mluví o takzvaných 5C a dívá se třeba na obsah, content, na to, že teda bychom neměli používat technologie k uklidňování nikdy ani dospělých, ani dětí, že bude důležité to dítě samotné, že jsou děti, které jsou ve větším riziku nějakých digitálních závislostí a podobně. A potom se budeme dívat i na to, jestli ten rodič s tím dítětem komunikuje a jak. Jo, jestli to je jenom restriktivní rodič, to znamená, že to dítě třeba před ním bude mít tendenci ty věci tajit, to znamená, že ty digitální rizika mohou být jako větší skrz tenhle ten důvod. A pak je tam to poslední C, crowding out, které je velice důležité. A to česky překládáme jako vytěsňování. A to jsou ty chvíle, kdy technologie berou příležitosti během dne na důležité aktivity, které jsou důležité pro dětské zdraví a rozvoj, jako je spánek, pohyb, nějaký kontakt s ostatními a podobně. Takže tohle je takový jako model, o kterém se spíše mluví. A co mě třeba přijde zajímavé v těch posledních letech, že vlastně ta knížka, když vycházela, tak jsme měli právě ta krátká videa jenom na TikToku a ten TikTok tehdy české děti tolik nekonzumovaly. A o rok později se právě tyhle ty formáty dostaly jako všude, na YouTube, na Instagram, na Snapchat, všude. A mám pocit, že se přesně o tom obsahu, který je důležitý a má na nás negativní vliv, začalo mluvit v souvislosti s těmihle, s těmi krátkými obsahy. Že čím dál častěji mi právě studenti říkají, že na sobě pozorujou, že se blbě soustředějí, hůř spějí, míň si pamatujou a podobně. A určitě ta vysoká stimulace tím krátkým obsahem tam může hrát docela zásadní roli. Co je zajímavé, že o těch sociálních sítích máme pořád tendenci přemýšlet jako o něčem, kde se propojujeme s ostatníma, kde sbíráme ty lajky a podobně, a vlastně většina těch dospívajících dneska už to tímhle s tím způsobem nepoužívá a spíš to používá jako platformu, kde konzumují právě ty krátké videa, který zase právě přichází s úplně jinýma vlivama, než jsme byli zvyklí, který právě jako hodně atakují teda tu paměť, schopnost soustředění, pozornosti a podobně.
2: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Dvě minuty po 15:30 odpoledne vyladíte oné Rádia Wave a my jsme moc rádi. Tohle bylo něco a track Co vlastně chceš dvojka, takže Co vlastně chceš jednička už byla, ale pořád je to velká otázka, takže vznikla i dvojka. Každopádně dneska máme čtvrtek a protože je čtvrtek, tak 18. hodina samozřejmě standardně patří čelistem. Dneska si budete moc dopřát čelisti, který se zabývají koncem školního roku, tak je tady pravidelný ontologický speciál, který bude tentokrát zaměřený na téma identity. Budeme se ptát, jestli Aleš je jiný člověk než Vítek a samozřejmě další existenciální otázky, nenechte si to ujít. Dneska po 18. hodině můžete ladit přímo na našich vlnách nebo potom si samozřejmě najít v archivu.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
1: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na Rádiu Wave. Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Dneska máme čtvrtek 25. června, je 3:15 a po celé 16. hodině si budeme pouštět nový díl, novou epizodu Hotspotu. Tentokrát to bude o tom, že když scháníte byt, nemáte kde bydlet nebo se musíte přestěhovat, tak jste vlastně nuceni se prezentovat na sociálních sítích, protože to je jedno z médií, které vám může nabídnout nějaké případné zájemce o to s vámi bydlet nebo vám nabídnout nějaké bydlení. No ale vy se musíte prezentovat a má to nějaký specifika a ta specifika jsou občas docela tvrdá a vlastně to občas trochu vypadá tak, že člověk musí prostě jít úplně brutálně z kůží na trh jenom proto, aby vlastně měl nějakou možnost někde bydlet, což není úplně jistý, že je fér. Uvidíme. Hotspot je celý díl o tom tentokrát, jestli je schánění bytu takovej vlastně casting, anebo co to vlastně teda je a jestli dneska hledání podnájmu připomíná spíš práci na plný úvazek a nebo jestli to je prostě jenom nějaký dojem. Tak to se necháme překvapit, to všechno bude po celé 16. No a do té 16. třeba ještě z české scény Laser Viking a You Are Buddy.
1: Yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz. Partnerem festivalu Rosnička je Rádio Wave.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Hey, this is Peach Pit on Radio Wave.

0: 16 hodin, Lana Del Rey, Born to Die. Jestli se koukáte na webku, což nevím, proč byste dělali, ale někomu se to někdy stane, tak já jsem teď dostala krásnou kytici, to protože dneska jsem tady naposledy po hodně dlouhý době, skoro po 13 letech. Takže Born to Die, to je vlastně takovej track dneska malinko pro mě. Ale my startujeme další odpolední hodinu a vůbec to není smutný, naopak je to prostě o objevování nových věcí a že všechny věci mají tak nějak svůj čas, takže tak je to úplně stejně s prací. Ale užívám si to. Tak jo, jsou 4.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Brutalism a taky track Gewalt, Gewalt. No a teď už slíbený díl Hotspotu. Scháníš byt nebo jdeš na casting? Na sociálních sítích lidé sdílejí fotky, životní příběhy a intimní informace ve snaze získat střechu nad hlavou. Nový díl Hotspotu se ale ptá, co nám digitální stopy bytové krize říkají o důstojnosti, nerovnostech a taky o tom, proč dnes hledání podnájmu často připomíná práci na plný úvazek. Takže teď si dáme novou epizodu Hotspotu.
1: Souvislost mezi duševním zdravím a prostě prekaritou v tom bydlení je obrovská. Přece když ten byt nezdědíte, tak to jako není vaše chyba. Když jste jako nájemník, tak to prostě není vaše chyba. Tohle je nějaký regres, tohle je, že jdete jako zpátky. Jo. V Londýně říkají o bydlení, že to je, že jdete jako před královnu Viktorii, pokud jako přijímáte takovéhle podmínky k bydlení.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot.
3: Ahojky.
4: Ahoj.
3: Já jsem Barbora Součková.
4: A já jsem Sarah Abulkasim.
3: A společně vás vítáme u další epizody pořadu Hotspot, kde se snažíme nahlížet kriticky a v kontextu na trendy a fenomény, které na nás na sítích dennodenně vyskakují. Sáry, dnešní téma si zpracovávala ty, tak na co se můžeme těšit, prozrať nám.
4: Dnešní díl se bude věnovat krizi bydlení, takže takový trošku depresivní téma. A vlastně tomu, jak se propisuje do online prostředí, protože na sítích vídáme videa lidí, kteří třeba zoufale schání byt a narážejí na úplně bizarní nabídky nebytových prostor za nesmyslné částky. Na to si určitě taky narazila. Mm-hmm. Do toho ve facebookových skupinách se z inzerátů na bydlení často stává něco mezi seznamkou a castingem, kde vlastně lidi směňují svoje dost soukromí informace za šanci vůbec získat střechu nad hlavou. Takže jsem si říkala, že je na čase si to trochu kriticky rozebrat.
3: Přesně, jak si to hodně trefně popsala tím castingem nebo seznamkou, je to rozhodně jako něco, co teď mám třeba konkrétně na Facebooku docela často na té hlavní stránce. A z těch inzerátů vlastně jde vyčíst strašně moc, včetně toho, jak velký tlak na ty lidi, kteří hledají bydlení, ta situace celkově klade a já fakt jako pochybuju, že komukoliv je příjemný sdílet tolik intimních detailů s úplně cizíma lidma, jenomže když prostě potřebuješ někde bydlet, tak ti nic jiného nezbývá, takže se fakt těším na to, jak tohle téma pojmeš.
4: No a přesně, bohužel je to tak, že s

0: se pronajímatelé často rozhodují podle nějakých sympatí a dojmů právě z těch pár vět nebo fotek, takže tenhle typ sebeodhalování může lidem pomoct projít aspoň tím prvním sítem. Hmm. Ale když se na to podíváme z hlediska důstojnosti i nějaký jako základní spravedlnosti, tak je to hodně problematický. Takhle by prostě přístup k bydlení vypadat neměl.
1: Jasně, no.
0: A i proto jsem si pozvala novinářku a publicistku Táňu Zabloudilovou, která se politice bydlení dlouhodobě věnuje. Ale nejdřív si pojďme dát naší úvodní rubriku Hot or Not.
2: Hot or Not.
0: Tak jo, Baru, co tě za uplynulý týden zaujalo? Co bys zarámovala jako svoje hot?
1: No, já jsem přemýšlela o tom, co bych tu ráda vypíchla a nemůžu jinak, než zmínit nový podcast, který máme tady na Wave a jmenuje se Fasády, tvoří ho Alena Harciníková a teďkonc už má venku třetí díl. A mně se ten podcast strašně líbí, je to podcast o architektuře, urbanismu a veřejném prostoru. A Alča je hrozně super, strašně mě baví ona jako autorka. Je hodně v terénu, prokládá svý rozhovory takovýma jako reportážníma částma, kterými přijdou neskutečně osobitý, autentický a celkově se vlastně zabývá hrozně super tématama, jako třeba tím, jak se v současnosti proměňují sousedský vztahy a jak se vlastně v okolí, kde bydlíme, vlastně združujeme nebo spíš nezdružujeme do komunit. Nebo teďko poslední téma, který mě hodně zaujal, je o veřejných záchodcích a jejich dostupnosti. Mě třeba překvapilo, že veřejné záchody by ve městě měly být dostupné každých 5 minut, což rozhodně není příklad Prahy. Takže doporučuji Fasády, puste si je.
0: Jo, já se přidám ke chvále, protože téma přesně jako sousedské vztahy mi přijde extrémně důležitý nějakým způsobem rozpracovávat. Trošičku to navazuje i na téma, který máme dneska v hotspotu, protože mi přijde, že ty sousedské vztahy přesně nemají ani jak se vyvíjet, protože ti nájemníci se v bytech tak často vlastně proměňují, že ani nemají čas se nějak jako zakořenit a společně se setkávat a je to určitě něco, co mi vlastně dost chybí.
1: Rozhodně, no. No a Sáry, jaký je tvoje hot? Já mám teda tip jeden, tak jsem zvědavá, co řekneš.
0: No, Matovo album nové to není.
1: Myslela,
0: ale mohlo by, protože je skvělý, takže to můžeme.
1: Hrozně jsem ho od tebe očekávala.
0: No, tak to můžeme brát jako další takovej tip, protože ale, ano, bavilo mě.
1: Ale jako už jsme s tím Matem hrozně otrávní.
0: Já jsem si říkala, že to trošičku obměním.
1: Tak co to teda je?
0: Tak, já jsem si jako hot vybrala takovej mystery hororovej seriál s názvem Cesta ven, který pojednává o skupině lidí, která uvízne v městečku, odkud není úniku a každá v uvozovkách cesta ven tě nakonec vlastně dovede zase zpátky. V noci tam navíc vylejzají takový podivný vraždící bytosti, který hlavně nesmíš pustit dovnitř, protože jakmile jednoho pustíš, tak je to jako by ostatní měli takovou propustku a můžou tam jít vyvraždit všechny. Což zní trošičku ano. Každopádně z toho strašně sála ta stísněnost a bezvýchodnost situace a zároveň se tam postupně odkrývají pravidla toho světa, což mě hrozně baví. Postavy jsou za mě docela dobře napsaný a tou napínavostí mi to hrozně připomíná můj oblíbený seriál Lost, tedy Ztraceni, kdy jsem po skončení dílu nebyla schopná si hned nepustit další díl. Takže je to takový doporučení pro všechny lidi, co mají rádi binge-watching.
1: To mám rozhodně já. Nekoukám na seriály jinak než v kuse, takže asi do toho půjdu. Děkuji za tip.
0: No a Baru, teď jsme si zmínili, co nás zaujalo, ale zajímá mě samozřejmě i to, co bys zhodnotila jako not.
1: Minulou neděli, to znamená 28. května, byl Mezinárodní den menstruace. A já jsem viděla na Instagramu takovou grafiku, kterou udělala organizace Consent. A ona vlastně upozorňovala na to, jak je menstruace v České republice republice stále tabuizované téma, což je rozhodně věc, která je not, takže si říkám, že by bylo možná fajn zkusit tyhle tabu trochu narovnat, změnit je právě tím, že o menstruaci budeme mluvit, protože na to tam mimochodem taky upozorňují, že jenom 6% českých žen dovede o svoji menstruaci mluvit otevřeně, což je hrozně malinkatý číslo, zároveň se to odráží i do toho, jakým způsobem se o tom třeba mluví na základních školách mezi mladšími žákyněmi nebo celkově lidmi, kteří menstruují, a tam třeba mě hodně zase zarazil údaj, že 3 z 10 českých dívek se na základce o menstruaci jako nějakém prostě nejpřirozenějším procesu našich těl nedozví vůbec nic. Takže to je za mě jako hodně not. Přitom zároveň ale od letoška tohoto roku platí nová vyhláška, která zavedla povinný menstruační pomůcky na školních záchodech, na základních školách, ale i na středních, což je strašně super krok, takže za to jsem hrozně ráda, že se v tomhle tom aspoň nějaký menší posun udělal, ale vlastně celkově pořád to velký tabu okolo menstruace je not, takže... Tak.
0: No, ta vyhláška je super, velký díky Sola pomáhá, která to do těch škol dostala.
1: No ale Sáry, každopádně, co tvoje not?
0: Moje not, jak ráda říkám, mě zvedlo ze židle a je to vlastně nová kampaň pražského dopravního podniku k 90. výročí zahájení provozu trolejbusů v Praze. Ta se vlastně objevila nejenom na sociálních sítích, ale momentálně i v samotných ulicích Prahy můžeme potkávat autobusy a tramvaje se sloganem Identifikuji se jako trolejbus.
1: Co to pro boha je?
0: Je nutný teda zmínit, že fráze Identifikuji se jako se dlouhodobě používá ke schazování trans a nebinárních lidí. Já jsem si dohledávala, co tedy uvedla samotná společnost, čím to odůvodnila, a prý mělo jít pouze o reklamní nadsázku, kdy s tímto sloganem odkazující na trolejbus jezdí autobusy a tramvaje. No blbost.
1: To je strašný úplně. Já jsem teda tuhle kampaň ještě neviděla, ještě jsem ji nezaznamenala, ale přijde mi to úplně přes čáru tyhle věci. A vlastně mě to překvapuje po tom, co vlastně třeba v kontextu dopravních prostředků a nějakých kampaní jsme třeba viděli právě už zmíněný Koncent, který udělal úplně super kampaň, takže jsem si myslela, že dopravní podnik už je trošku někde jinde v tomhle tom, tak evidentně ne. Evidentně se ponaučil přes opačným způsobem, tak to je strašný not, no.
0: Not, a myslím si, že taky dobrá připomínka, že Pride Month, měsíc
1: hrdosti,
0: ano, který připadá na červen, tím pádem zrovna probíhá, je pořád víc než potřeba.
1: Ano, je, takže hezký Pride Month všem. No ale já už se pro teď asi rozloučím, takže Sáry, ahoj.
0: Tak ahoj, Baru. A my už se teď pojďme vrhnout na rozhovor o krizi bydlení a o tom, jak se otiskuje do našich feedů. Dnešní hostkou Hotspotu je novinářka a publicistka Táňa Zabloudilová, která se dlouhodobě zabývá tématem bytové krize. Táňo, ahoj, moc díky, že jsi udělala čas.
3: Ahoj, díky za pozvání.
0: V posledních letech se boj o střechu nad hlavou výrazně přesunul na internet a získal tam docela takovou zajímavou dynamiku. Když se člověk projíždí facebookové skupiny s bydlením, hodně to připomíná spíš takovou seznamku nebo casting. Poptávající tam sdílí svoje fotky, hodně intimní informace o své povaze, o svém životě, jenom aby vlastně prošli takovým tím prvním sítem. Jak vlastně vypadá ten bájný ideální nájemník nebo nájemnice, do kterého se tam všichni snaží napasovat?
3: Mě to přivádí trošku na vzpomínky, protože mám pocit, že zhruba v době, kdy jsem se tím tématem nějak začala zabývat, to už je víc než 10 let, zhruba takový rok 2013, dejme tomu, tak mě tehdy to téma zajímalo v souvislosti s jinými evropskými městy, třeba Berlínem, Londýnem a tak dál, kde jsem právě zjišťovala, že ta situace už tehdy byla taková dost podobná tomu, co popisuješ. Pamatuju si, že nějaký byt v nějaké známé čtvrti v Berlíně přilákal tolik nájemců, že tam byl člověk, který ho pronajímal s megafonem, tam dělal prohlídky a vůbec jako kolovali takové prostě tehdy jako lehce šokující zprávy o té situaci v těch evropských velkých městech. Já jsem si tehdy říkala, to je jako vlastně docela závažný problém. Moc nechápu, jak ty lidi v těch městech takhle žijou. A u nás mi přijde, že to začíná být podobný a že by to mohlo být podobný. No a teď jsme jakoby přes 10 let později a je to u nás horší. A je to vlastně mnohem vyhrocenější. Dneska je pro člověka, který nevlastní byt, to v Praze ta situace fakt jako míň ještě komfortní než třeba v tom zmíněném Berlíně. A ty se ptáš, jak vypadá ten bajný ideální nájemce, no? Že to vlastně vypadá, jako kdyby se všichni teda snažili napasovat do nějaké škatulky. A chápu, proč se tak ptáš, je to vlastně s nějakou ironií, zároveň si myslím, že bychom měli se trochu snažit se právě přesně takhle neptat. Jo, že to vlastně nemá být ten konkurs a nikdo není ideální ani nájemník, ani pronajímatel. Měli bychom se ptát na to, jako který nájemník a hlavně teda který pronajímatel vlastně splňuje všechny povinnosti, které by měl splňovat, jestli dodržuje právo, jestli dodržuje zákony. Vlastně by to neměla být vůbec jako nějaká věc, která je odvislá od naší identity. Každý má právo bydlet adekvátním, zdravým způsobem. Je úplně jedno, kolik je vám let, nebo kolik máte dětí a tak dále. A je dobré se vlastně orientovat v tom vždycky, co jsou vaše práva a povinnosti jakožto nájemníka i jakožto pronajímatele. Jasně, určitě jako některé nějaké absurdní věci prostě v tom bydlení nejsou možná, nemůžete v bytě chovat prostě koně třeba, ale já si myslím, že tohle jako každý ví, že každý nějak jako intuitivně si dokáže uvědomit, co jsou asi domácí zvířata a zároveň takové ty věci, které třeba často kolují po sociálních sítích, že dneska pronajímatelé chtějí po lidech, kteří by rádi bydleli v jejich bytě, takže často právě nebývají v souladu se zákonem. To znamená, vy třeba můžete si domů vodit, jaké chcete návštěvy. To by vám pronajímatel neměl nějak jako zakazovat. Jasně, že pokud chcete s těma návštěvama dělat třeba dlouho do noci nějaký hluk a dělat večírky, tak to už jako jiná věc, ale to bych taky řekla, že intuitivně víme. Jo. Zároveň pronajímatel vám ani nemůže mluvit do toho, jako s kým v tom bytě budete bydlet, jo? Kolik, já nevím, dětí v tom bytě bude a tak dále. Jo?
0: Já se právě takhle hloupě ptám, protože když jsem si pročítala ty inzeráty, tak tam hodně často se opakovaly podobné fráze, jako jsem tichá, spolehlivá, domů se chodím jenom vyspat, většinu času trávím v práci, o víkendech bývám pryč. Že to na mě působilo, jako by vlastně ten ideální nájemník nebo nájemnice v uvozovkách velkých byl teda někdo, kdo tam vlastně ale vůbec netráví žádný čas. A říkám si, jak jsme se dostali do téhle fáze, kdy vlastně člověk musí poukazovat na to, že vlastně vůbec není člověkem, aby vůbec mohl dostat nějaký byt.
3: Jasně, ty popisuješ situaci, kdy se chováme nějak jakoby nesebevědomně, kdy už se tak jakoby přikrčíme, že se jako tváříme, že budeme jenom taková malá myška v tom bytě, o které jako nikdo nebude vědět, ale je to vlastně absurdní. Ono by to mělo být jako každému jedno, kolik času v tom bytě trávíme, nebo jo, pokud ho nepoškozujeme, tak co tam děláme, no. Dostali jsme se tam jednoduše tím, že víme, že je bytová krize, že vlastně je nedostatek nějakého bydlení, kde by se dalo bydlet za nějakou rozumnou cenu a všichni hodně soutěžíme na tom trhu a tak se snažíme vlastně nějakým způsobem strhnout na sebe tu pozornost, že my asi třeba budeme nějaký jako třeba i cool jako nájemník, jo, že taky to často pochopitelně necháváme zahrát nějaký náš jako sociální kapitál, protože prostě v té době, kdy těch bytů je málo, tak vždycky existuje šance, že někdo, koho na těch sítích máme, tak si to přečte a spojí nás s někým, kdo zrovna pronajímá nějaký byt a vlastně můžeme se vykašlat na všechny jako bez realitky a s reality a tak a sehnat si to jako přeznáme, takže se tam tak nějak jako snažíme vylepšovat prostě, ale je to jako smutná situace, my bychom prostě v té situaci neměli být a neměli bychom se jako do toho vlastně nutit, no.
0: Když ale pořád zůstaneme tedy u těchto v uvozovkách bytových castingů, tak kdo tam nemá vlastně šanci projít? Koho to diskriminuje automaticky?
3: No, tak bohužel je to jako jasné. U nás v Česku nejvíc diskriminují Romové. My, když se podíváme do jakékoliv české vyloučené lokality, tak tam většinu toho obyvatelstva budou tvořit Romové, protože zkrátka to bohužel pořád funguje tak, že když tihle lidé zavolají na nějaký inzerát, představí se romským jménem, tak mají prostě minimální šanci, že jim někdo pronajme byt a oni jsou bohužel odkázáni na takzvané obchodníky s chudobou, to znamená lidi, kteří jsou ochotní jim ten byt anebo jako místo na ubytovně pronajmout, ale za nějaké právě přemrštěné peníze, které oni jsou schopni vlastně dodat díky dříve příspěvkům a doplatkům na bydlení, teď už vlastně jakoby funguje ta super dávka, ale zkrátka jo, je to tady tenhle ten jako strašně, jako až bych řekla fakt jako tragický způsob, jakým my vlastně ignorujeme tu situaci toho, že oni jsou diskriminovaní a necháváme jako úplně na pospas lidem, kteří vlastně na tom staví biznis. Jo. Tam je jako x věcí, které by se s tím dali dělat, museli by se dneska už dělat tak nějak jako všechny dohromady, protože ta situace je strašně zanedbaná. Ale jako pokud se ptáš takhle, tak určitě jako nejvíc Romové, ale samozřejmě jako řekla bych kdokoliv, kdo patří k jinému etniku nebo k jiné národnosti, nebo má i podle mě jenom třeba nečesky znějící jméno, nebo je třeba možná někomu vadí i jako ženy, že jo, víme, že prostě ženy prostě jsou proti mužům, jsou diskriminované. Je to jako různé, jo, já mám pocit, že když jsem hledala byt a byla jsem těhotná, že mi to pomáhalo, jo, že někteří lidé, když vidí prostě mladou rodinu a těhotnou ženu, takže si říkají, že to budou víc bezproblémoví nájemníci, ale vlastně jako každý ten pronajímatel je jediný, každý má jako nějaké jiné preference a diskriminuje se určitě různě. No.
0: A existuje nějaká legislativní ochrana proti těmhle diskriminacím?
3: My máme antidiskriminační zákon. No, je to vlastně jako nezákonné diskriminovat, jenom prostě ten antidiskriminační zákon nám úplně nepomáhá řešit tu situaci. Před lety na to upozorňoval úřad ombudsmana, nebo tehdy ombudsmanky Anny Šabatové, že oni vlastně dokazovali a dokázali, že to tak fakt funguje, že když vy zavoláte, prostě představíte se tím romským jménem, tak ty vaše šance prostě jako letí dolů na tom bytovém trhu. Ale bohužel ten antidiskriminační zákon nám jako nepomáhá tu situaci řešit, musel by se jako používat nějak jako dlouhodobě systematicky, ale jako nejenom on, jo. My hlavně třeba máme velký problém v tom, že nemáme, dejme tomu, jako ty městské byty, jo, kde bychom mohli fungovat úplně právě bez té diskriminace, byly by vyjmuté z trhu, to znamená, že prostě by v těch bytech bydleli vlastně všichni, jako kteří potřebují, nebo teď jsem to řekla jako hodně obecně, jo. Vlastně v situaci, kdy my opravdu jako soutěžíme vlastně na tom bytovém trhu všichni, tak je jasné, že ti jako, kteří jsou systematicky zanedbáváni a jsou to vlastně ti nejslabší socioekonomicky z různých jako jiných důvodů, tak na to vždycky jako doplácejí nejvíc. No. Kdokoliv s nějakým prostě i postižením samozřejmě potom to má těžší než ostatní.
0: Takže se to všechno vlastně odpinkne takovým tím argumentem svobody pro najímatele mít poslední slovo, nebo?
3: No, ono je to jako třeba ten antidiskriminační zákon, jako jak ho používat, jo? Muselo by se to vlastně systematicky žalovat, jo? A když jste nájemník, který je fakt jako extrémně chudý, má třeba víc dětí, máte strašně moc těch problémů, jako denodenně vy nemáte jako čas na to se s někým soudit, nemáte na to ty peníze, nemáte ani jako nevíte, jak se to dělá. Spousta z nás ani jako neví, jak by se s někým jako soudila, jo? Jako soudit se s někým vyžaduje mít jako finance, vyžaduje mít nějaké jako sebevědomí, nějaký jako klid, jo, nějaké možná jako známe třeba v nějaké knížce jako George Orwell píše, že třeba Romové to mají špatné kvůli tomu, že neznají nikoho v médiích, jo, tak Romové to mají špatné kvůli tomu, že třeba neznají právníky, jo, je to jako skupina, která prostě nemá ty zdroje, nemá čas prostě používat antidiskriminační zákon a soudit se systematicky a dokazovat, že s tou jejich situací je něco špatně.
0: A když to zase vztáhneme k sociálním sítím, tak máš pocit, že sociální sítě sami o sobě nějak proměnily ten realitní trh?
3: Nevím, jestli úplně proměnili ten trh. Jako to, co ten trh velmi proměnilo, to, co vlastně způsobilo tu bytovou krizi, je masivní investování do nemovitostí. Ale jasně, my jsme si určitě v poslední době jako zvykli víc vidět to, jak kdo bydlí, to určitě. Třeba když se učí třeba dějiny žurnalistiky, jo, tak vůbec jako moment, kdy vznikla reportáž, je takový ten slavný moment, kdy jako začali novináři chodit do chudobinců, začali vlastně popisovat tu situaci a v novinách se začaly objevovat fotky toho, jak to tam vypadá. A to tehdy jako mělo impact nějaký. A samozřejmě nemělo to úplně impact, že by zmizeli ty chudobinci, ale mělo to nějaký impact. Vždycky, když něco vizualizujete, tak to má nějaký impact. Bohužel dneska už jsme jako v situaci, kdy jsme zahlcení tím obsahem, jo, takže těžko by se dalo říct, že když někdo pojede a vyfotí vyloučenou lokalitu nebo jako podmínky i třeba klidně, ve kterých žijí jako někteří pražští studenti, že se něco stane, nestane. No. Máme i jako docela dobrý dokument, který se jmenuje Bez peněz na vysokou neles, který je dostupný online na webu České televize, kde jsou studenti poštípaní Štěnicem a studenti, kteří byli v karavanu a tak dál a tak dál. Jako o té situaci víme a to, že ty fotky, jako jsme zvyklí vnímat a ty obrazy, tak jako to nezmění. Jo. Myslím si, že spíš to, že máme hodně přístup jako k různému obrazovému materiálu, víc pomáhá právě těm, kteří profitují z té situace, dejme tomu, jako napadá mě prostě, jak vypadají jako developerské vizualizace. Už jsme možná i jako zvyklí se tomu jako tak trochu smát, když vidíme nějakou vizualizaci, tak si říkáme, aha, tak jako bude to fakt tak, že to bude krásný dům a před ním budou lidi cvičit jogu a hrát na kytaru, asi úplně ne, jo. Ale pořád je to nějaký nástroj, který jako strašně funguje, strašně jako v úvozovkách prodává celé developerské komplexy jako lidem, jo, v tom smyslu, že jako spousta lidí se řekne, je, tady to bude jako hezký, tady to bude hezčí prostě a je pro a málo je jako podezřívavá a málo chce po tom svém městu, aby to město se třeba vyvíjelo jiným způsobem, než jenom, aby prodávalo pozemky developerům a nechávalo je stavět jako v úvozovkách, jako co chtějí. Jo. Takže určitě jako je tam nějaký jako vzájemný vliv mezi bytovým trhem a tím množstvím toho obrazového materiálu, který je sdílený na sociálních sítích. Jen si nemyslím, že tam je to úplně jako v nějakém vztahu, jako že by něco bylo jako příčina, důsledek, důvod nebo tak něco. Jo. Ale bohužel, jak akcentuješ ty, tak jsou bohužel i tím, kde se tak jako trošku snažíme všichni vlastně, kteří se ucházíme o ty byty nějakým způsobem přikrčit a říct, já bych byl úplně ten nejideálnější nájemník, když bychom to vlastně nemuseli vůbec dělat.
0: Já jsem si tady pro tebe připravila video z TikToku, který tam v poslední době dost trendovalo, abys mi ho mohla okomentovat.
4: Já se asi zblázním. Držte si klobouky, jo, protože tohle.
0: Já ještě v rychlosti shrnu pro posluchače a posluchačky, že jde o mladou holku, která schání bydlení v Praze a narazí na inzerát na byt za 6500 korun. Ve skutečnosti jde ale o nebytový prostor o nějakých 10 metrech čtverečních bez oken, kde máte v podstatě postel nalepenou na záchod a sprchovej kout.
4: Vhodné pro někoho, kdo dojíždí za prací do Prahy a potřebuje jen přespat, možno upravit i na kancelář. Nájem 6 tisíc plus elektřina a voda 5. Hej, ale tohle je docela dobrý. Jako
0: a 10 tisíc chaluce vlastně.
4: Máte náhodou nějakou.
0: Co si o tom myslíš?
3: Že je to nelegální, ten nebytový prostor.
0: Je tohle jako extrémní příklad, anebo se s těmahle inzerátama můžeme normálně úplně v běžném životě setkávat a v podobných bytech nebo takových jako nebytových prostorech vlastně lidé reálně žijí?
3: No mě by to samotnou zajímalo, museli bychom mít asi na to nějaký jako sběr dat, abychom viděli, jak častý to je. Ale určitě jako je jich čím dál tím víc, protože si pamatuju, že třeba právě před jako lety jsem si občas, ještě když jsem na něco takového jako narazila, tak jsem si to i ukládala a ukládala jsem si to s tím, že to třeba potom se tím doprovázely některé moje texty, abychom to ukázali, protože spousta lidí nevěřila, že je bytová krize, že se to děje. V poslední době, když už něco takového vidím, tak se spíš snažím to nevidět, protože je toho jako fakt hrozně moc a už bych řekla, že to jako lidi opravdu ví, že to ani jako není potřeba dokazovat, jo.
0: Já jsem se tam právě ještě pozastavovala i nad těma komentářema, kde vlastně spousta lidí psala, že to je super cena za to, že tam vlastně člověk bude mít soukromí, nebude muset být ve spolubydlení.
3: Tak otázka, co to je za lidi? Jako nejsou to lidi, kteří pronajímají jako někde nějakou podobnou díru a snaží se jako živit ten narrativ, že to je OK, jo? A nevím, jako když se člověk podívá v dějinách, jak lidi bydleli, tak postupně prostě ty podmínky se jako zlepšovaly. Jo, dřív lidi sdíleli spolu jako ve větším počtu prostě jednu místnost, jo? Ale my už jako během toho 20. století jsme se nějak zvykli na to, že jako máte v tom bytě těch místností víc, že jsou oddělené podle funkcí, že někde jíte, někde spíte, někde se třeba hrajou děti, pokud jsou tam děti a tak dále. Jo. A jako tohle je nějaký regres, tohle je, že jdete jako zpátky. Jo. V Londýně říkají o bydlení, že to je, že jdete jako před královnu Viktorii, pokud jako přijímáte takovéhle podmínky k bydlení. Jo. Jaké by mělo být adekvátní zdravé bydlení, jak by měl vypadat bytový prostor, je jako definováno právně.
2: Hotspot.
0: já si říkám, kde je vlastně ta hranice mezi právem na to důstojné, dostupné bydlení a představou, že by ti mladí se měli uskromnit. Protože mi přijde, že tady pořád přetrvává ta romantická představa o tom, že studenti, studentky se ze své podstaty musí uskromnit během studií. Kde je ale ta hranice, kde už to přestupuje do té nedůstojnosti?
3: Jo, já mám pocit, že jako to, o čem ty mluvíš, tady ta představa, že jako studenti se mají super a měli by se jako uskromnit, tady byla hrozně silná a asi ještě i jako je silná. Pamatuju si i nějakou debatu, kde jsem byla s architektem Josefem Pleskotem a ten taky jako zmiňoval, že když byl mladý, takže bydlel ve sklepě, ale že mu to nevadilo, že tam byl šťastný a pak se jako vypracoval. Jo. Tak prostě to je taková jako kapitalistická romantika, jo, že prostě se zapřu na pár let a pak je ze mě miliona. Ale jo, máš pravdu, že určitě tady tahle ta představa je něco, co nám jako brání tu situaci řešit nějak aktivněji. Na druhou stranu si myslím, že zrovna tady u toho studentského bydlení, to je totiž nějaké téma, které se jako propsalo do víc volebních programů před volbami. Tak si myslím, že si toho politici jako velmi dobře všimli a že už jako o tom víme, že ta situace je fakt strašná. Ta média to jako hodně přinášejí, tenhle ten obsah. Pokaždé, když vlastně začíná semestr, tak už se teďka mluví o tom, že koleje jsou jako přeplněné, že na nich jsou jako špatné podmínky. Spíš prostě jo, já mám jako dojem, že už jako jsme po letech v té situaci, kdy už to toho jako hrozně moc víme. My víme, jak to je, my víme, že to je špatně, my víme, že by se s tím jako mělo něco dělat, my už se jako nenalháváme, že to není problém, ale prostě pořád se nic neděje. V té České republice jako expertní know-how je na super úrovni. Máme tady spoustu skvělých odborníků na bydlení. Povědomí veřejnosti si myslím, že už je taky jako velmi jako in touch with reality, jo? Že už si fakt jako málo věcí nalháváme, ale nemáme ty politiky, které by to měnily.
0: No a co je ta cesta? Ty vlastně často zmiňuješ jako takový pozitivní příklad ze zahraničí Vídeň, tak kde by třeba ti politici, političky měli začít?
3: Jo, jo. Ten problém je prostě jako strašně složitý a strašně velký, jo. Takže těch věcí, které by se v současné chvíli muselo dělat, je hodně a museli by se dělat dlouho, jo. Tam vlastně neexistuje nic takového, jako že třeba uděláme jeden zákon a ta situace se zlepší, nebo já nevím, začneme jinak vybírat daň z nemovitosti a ta situace se zlepší, nebo třeba uděláme něco s Airbnb a to se pak zlepší. Vlastně jako nic z toho tu bytovou krizi nevyřeší. Tam je potřeba jenom vlastně dělat věci na všech úrovních, jo, což znamená vlastně začít by to mělo už jako od městských částí a měst, jo. Já si osobně myslím, že by tam určitě jako měl být velký důraz kladený na to, aby ta města si znovu budovala svoje bytové fondy, kde by se prostě bydlelo za nižší ceny než za ty tržní, jo. To znamená jako výstavba nebo akvizice jako bytů tak, aby si měla jako fond sociálního bydlení, to znamená pro ty nejohroženější lidi dostupné bydlení, pro ty, kteří třeba nejsou až tak ohrožení, jo, už je to třeba nějaká jako střední třída, ale pořád jako nemají na to tržní bydlení, jak už jsem zmiňovala, jako vybírání daně z nemovitostí, ale jako i velký složitý věci, jako je územní plánování, jo, to, aby se města dokázala vyjednat s developery nějaký podíl právě sociálních nebo dostupných bytů nebo bytů, kteří ti developeři dají tomu městu k dispozici. Jo? To je zvykem prostě ve velkých evropských městech, že když se postaví velký developerský komplex, tak jako v dnešní době už klidně jako 30%, ve Vídni je to jako ještě víc, se prostě dá tomu městu na jeho účely. Jo? A to se u nás ještě nestalo. My fakt jako máme vyjednanou zatím nějakou jako směšnou stovku bytů, což je fajn, že to povedlo vyjednat, protože se to povedlo vyjednat městské části na Praze 3, na Žižkově, v tom jako developmentu kolem nákladového nádraží Žižkov, ale pořád nám tady v Praze rostou jako developmenty velký na Smíchově, kde ani jeden byt jako nepřepadne městu, na Ruhanu a tak dále. Jo. Takže existuje těch nástrojů X a my jsme na tom jako tak blbě, že už bychom jako měli používat vlastně všechny nějakým způsobem, nějak to umět jako kombinovat dobře. My zatím nemáme nic. Jo. My to fakt jako musíme začít budovat a prostě ty výsledky to jako nebude mít hned.
0: No a co s člověkem vlastně tyhle ty podmínky, tahle ta bytová nejistota může dlouhodobě dělat? Jaký vliv to může mít vlastně na psychiku jednotlivce. To, že neví, kde třeba za rok bude bydlet, nebo jestli se mu za rok prodlouží smlouva, protože to je vlastně taky poměrně časté, že smlouvy končí po roce.
3: to je podle mě jako fakt dobrá otázka, kterou nepokládá skoro nikdo. Jo? Že si myslím, že fakt jako ta souvislost mezi duševním zdravím a prostě prekaritou v tom bydlení je obrovská. A nedávno jsem psala nějaký text, který se toho v nějaké jednotlivosti dotýkal. Na to nejsou úplně jako studie nebo data. Jo? My nemáme jako žádného odborníka, za kterým by se dalo jít, který by nám řekl jako ten vliv je jako takový a takový. Jo? Ale už jenom když jsem se jako na svých sociálních sítích ptala lidí, jestli jako s tím mají nějakou zkušenost, tak jich jsou strašně moc. Jo? Fakt jako hrozně moc lidí popisovalo, ale něco, na co člověk jako intuitivně jednoduše přijde. Jo? Prostě v momentě, kdy vy nemáte tu jistotu v bydlení, kdy vy nevíte, kde budete za půl roku, tak prostě vede to jako minimálně k úzkostem, ke stresu. Lidi ještě často popisovali třeba jako špatný sebevědomí, jo? Právě takovou tu tendenci se tak jako přikrčit, jo? Že vy vlastně nevíte, nedokážete se úplně ani v té chvíli za sebe jako tolik postavit. Jo? Málo kdo dokáže žít v nějaké jako nejistotě s málem peněz, tím, že neví úplně přesně, kde bude jako za měsíc nebo za půl roku bydlet a zároveň být jako natolik sebevědomý, aby si řekl, hele, ale tohle není moje chyba a šel třeba ještě na nějakou i demonstraci. To je taky si myslím jako velký důvod toho, proč se to jako děje málo. V jiných zemích se to jako děje víc, a my zase trošku jako jiná kultura jako demonstrování, jo, ale já myslím, že nás to vede k tomu, že si prostě a i ti lidi, kteří mi psali do zpráv, tak to jako potvrzovali, že prostě si přibereme tu práci, jo? Řekneme si, že to prostě musíme vydržet a nějak jako by doufáme, že to jednou bude lepší, nebo že já nevím, co se stane, jo. Holky v těch zprávách většinou jako tak jako ne, že úplně vtipkovali, no to není vtipný, ale prostě psali o tom, že jim nezbývá nic jiného, než si jako najít prostě kluka, který má být, jo, jak za času jako Marie Terezie, prostě najít si jako člověka s prachama, nebo nejenom Marie Terezie, jo, ale jako, jo, je to prostě divný uvažování, jo. Buď najít si prostě nějakou práci, která jako šíleně vydělává, že jo, ale tak prostě, já nevím, když jste vystudovali X univerzit, tak prostě to vám jako nezajistí, že ta práce bude prostě dobře finančně ohodnocená. Jako vidíme, že jako spousta extrémně potřebných profesí má fakt jako malé platy, malé mzdy, takže je to takový jako dost začarovaný kruh.
0: Ten vztek, který můžeme vidět právě na těch sociálních sítích poměrně dost, tak jak je možný, že se ještě nepřelil do něčeho organizovanějšího, do nějakých přesně demonstrací, jako jsme mohli vidět v Madridu, v Barceloně?
3: No, ti Španělé jsou v tom asi nejlepší, no. Ale i jako nedávno v Británii byla obrovská demonstrace, oni jsou zase jako dobře zorganizovaní, že mají ty svoje nájemnické unie, takže v Londýně byla také obrovská demonstrace. A to potom, co se jim zlepšilo, jedno vlastně pravidlo, jo, už vás teďka třeba jako v Británii nemůžou tak snadno vyhodit z bytu, jo, ale tam se demonstrovalo za to, že jako nájemníci chtějí víc, jo, mnohem víc než jako tady tohleto. Čím to u nás je, no, těch důvodů je určitě víc. Já si vzpomínám, jak jednou jsem mluvila s jedním z nejznámějších asi českých odborníků na bydlení a on říkal, já si myslím, že se ti mladí za to můžou sami, že jako nedemonstrujou. Jo? A já jsem se tak v duchu říkala, no a tak jako tak teďka jste jim dal takový další úkol, jo? Aby se to zase jako vybojovali jako sami v tom jako začarovaném kruhu, kde jako všichni ti, kteří jsou v tom nájmu, tak jako běhají z té jedné práce do druhé, u toho se snaží třeba studovat nějakou školu nebo už to jako by vzdali, tak ještě teda, aby se přibrali vlastně další takový jako úkol, jako si to vydemonstrovat, jo. A někteří to prostě dělají, jo. Někteří se angažují v iniciativě nájemnice nájemníků, což je mimochodem jako dobrý způsob, jak třeba, když půjdete na jejich web, se víc dozvědět o těch svých právech a povinnostech, pokud zrovna nechcete číst třeba občanský zákoník, jo. Ale i na webu Ministerstva pro místní rozvoj najdete dobře rozepsané ty práva a povinnosti. Takže jako jo, někteří to jako dělají, někteří se organizují, těch lidí je poměrně hodně. Ta iniciativa má už asi pět, možná i víc jako městských poboček v různých jako českých městech. Ale proč to není tak moc viditelné jako v jiných zemích? Česko dlouhodobě jako lidi tady nesnášejí demonstrace, jo? Že když jdete jako někam demonstrovat, takže vám jako spousta lidí řekne, že já nevím, se zase jako fňukáte, něco chcete, prostě máte být ve škole nebo máte být v práci, prostě jo, není to tady úplně jako ve Francii, kdy to jako občas vypadá, že všichni mají nějaký prapor v šuplíku a jsou jako kdykoliv připraveni ho vytáhnout a jít do těch ulic. My tohle to prostě u nás moc jako neděláme. Ale osobně si myslím, že ten největší důvod jako tkví v tom, že jsme zvyklí si tady říkat, že to je jako známka nějaké naší úspěšnosti. To, jestli jako to bydlení máme dobře pořešené a nebo ne. A proto, když to nemáme dobře pořešené, tak si myslím, že často to vede k tomu, že se prostě jenom stydíme. Jo, to znamená, že to sebevědomí nám padá dolů a my úplně nejsme v náladě, kdybychom se šli jako za sebe stavět. Jo. I když prostě podle těch dat vidíme, že nějaká část mladých lidí to bydlení prostě zdědí a je v pohodě. A potom z té, která to jako nezdědí, tak jenom před lety to byla čtvrtina lidí, která byla schopná si to bydlení pořídit, takže si na něj prostě vydělá. Jo. To si myslím, že už se jako změnilo, že to bude jako by ještě míň, protože prostě ta situace je jako horší a horší. A jako nedává to smysl, jo. Přece když ten byt nezdědíte, tak to jako není vaše chyba. Když jste jako nájemník, tak to prostě není vaše chyba. Když jste vystudovali, já nevím, nějaký obor na nějaké škole, která automaticky nezajišťuje astronomický plat, tak to prostě není vaše chyba. Ale my to tak často pořád máme. Jo, že když prostě dáváme za to bydlení moc, nebo nemáme to vlastní, tak jako máme pocit, že se na nás bude pohlížet jako na nějaké lůzry, jako na nějaké socky. A myslím si, že tohle je fakt jako velký důvod toho, proč ty lidi radši si jako přeberou tu druhou práci, řeknou si, hele, tak já to prostě nějak dám, jo, než aby se třeba, nevím, přidali k iniciativě, nebo se jako snažili být v tom vlastně víc nějakým způsobem jako odbojní.
0: No tak já ti moc krát děkuju a to je ode mě všechno, měj se hezky.
3: Ty taky moc děkuju, ahoj.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: You know what I'm saying? But right now, with my nigga, he about to play some exclusive shit.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Staníku, pojď. Kočár čeká.
5: My vás máme celkem v merku. Ano, jste perspektivní kádr, pracujete v důležitým podniku.
6: Zdravím, jsou druhé umělce.
7: Zmaštěný jak papír odsekaný. Je tohle to možný vůbec?
5: Jste hodně společenský.
8: Víš, co to je za zodpovědnost jezdit pro televizi? Slyšíš?
6: Slyším.
9: Hrdinka práce poprvé.
10: Stop. To se teď asi budeme vídat častěji, vidíte?
6: Přesu.
2: Filmová retrosérie Volha. 2. července na ČT1 a v iVysílání.
11: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Quest.
1: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Dua Lipa a 17 hodin vyladíte on air Rádia Wave a nám startuje další hodinka.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

Zdravím vás, 6 minut po 17. hodině. Ladíte On Air, Rádia Wave a já jsem tomu samozřejmě ráda. Dneska jsme tady společně úplně naposledy. Já jsem si líbila nějaký historky. Já se tak procházím v hlavě, tak ono ne, všechno se dá teda vyprávět, upřímně. Musím říct, že si hodně pamatuju, když

0: přispávala jsem tady, abych ráno byla včas ve vysílání. To si hodně pamatuju, kartáček na zuby, taky sprchu rozhlasovou. Tak to jsou takový fakt vzpomínky úplně z pradávna. Pamatuju si na spoustu svých kolegů, kteří prošli rádiem Wave a teďka je třeba potkávám v jiných profesích a jsem za to strašně ráda. A kolikrát až potom po nějakým hlubším rozhovoru dojdeme k tomu, že se vlastně známe z Waveu. Je to takový místo, kde se všichni vlastně na začátku můžeme potkat a potom se rozutíct do světa a je to takový hnízdiště. Takže vlastně mám strašnou radost, že jsem u toho mohla být. A nechci být vůbec nostalgická dneska, ale tak dostala jsem melon, dostala jsem kytko, nostalgický to prostě je, ať se snažím sebe víc, ale hezký to je taky, pochopitelně. No a taky si hodně pamatuju, že když jsem potom vytvořila, byla jsem nejdřív ranní dvojice se Šimonem Holým a potom s Bořkem Jourou, a když jsem vytvořila ranní dvojici s Bořkem Jourou, tak si hodně pamatuju, že jsme třeba propašovávali nějaký písničky do vysílání, to už samozřejmě dávno neděláme, ale tak občas se nám to stalo, tak to je taky třeba taková hezká vzpomínka.
1: On Air s Anitou Krauzovou.

17 minut po 17. hodině vyladíte oné Rádia Wave, dneska je 25. června. No a jak jsem tady mluvila o tom, že to je dneska trochu vzpomínací a nostalgický, protože jsem tady dneska naposledy, tak musím říct, že jsem si taky procházela nějaký svoje vlastně práce, co jsem na Waveu tady za tu dobu dělala, s kým jsem se potkala, a narazila jsem na to, že jsem vlastně jeden čas prezentovala svoje cestovatelské deníky, kdy jsem cestovala hodně za sněhem po světě, a našla jsem právě tady svoje deníky z Japonska, z Hokkaido, z Iránu a nebo třeba taky z Číny, kdy jsem byla nejdřív v Pekingu a potom v Šanghaji, takže a procestovala nějaký docela významný kus té země, takže to jsou takový docela hezký deníky, který vlastně na netu zůstávají pořád, takže to je docela zábavný, že se to dá najít i teď, přitom třeba moje cesta do Japonska to už je opravdu rok 2015, což je fakt dávno, a ráda bych si to zopakovala, ale to je samozřejmě hudba budoucnosti. Každopádně tak i toho se týkají vzpomínky, že třeba člověk nachází takovýhle zasutý věci, které jsou tam vlastně uloženy jako takový pěkný album. No nic, každopádně před námi je samozřejmě nabitej playlist z české scény Anna Vaverková a Ostrov hoří, no a za malou chvíli taky nový díl podcastu Studovna. Prestižní ocenění Global Teacher Prize Czech Republic získala Lada Stuchlá ze střední zdravotnické školy z Kladna, a jaká byla její cesta k učitelství, to se bude řešit právě za malou chvíli v tomhletom aktuálním díle.

0: A ještě než vám pustím ten úplně nový díl studovny, tak bych chtěla říct, že moc krát děkuju za to, že jsem tady mohla být. Je to něco přes dekádu. Moc jsem si to užívala a Radio Wave bude už navždycky patřit do mýho života jako velká součást. Děkuju všem posluchačům, děkuju vám za to, že posloucháte, že vám přijde důležitý a mít i tuhle formu příjmu informací a doufám, že se všichni budeme mít dobře a že se brzo zase někde uslyšíme. Uvidíme, opatrujte se. A teď už vám pustím nový díl podcastu Studovna. Prestižní ocenění Global Teacher Prize Czech Republic získala Lada Stuchlá ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Kladně. Jaká byla její cesta k učitelství i celou soutěží? To se dozvíte právě teď ve Studovně. Mějte se dobře a naslyšenou.
1: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na Rádiu Wave.
2: Prestižní ocenění Global Teacher Prize Czech Republic získala letos Lada Stuchlá, která vyučuje latinu, somatologii a psychologii na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Kladno. Jaká byla její cesta k učitelství i soutěží, to dneska probereme ve studovně. Vítejte, Lado.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Tak v první řadě gratuluju k vašemu úspěchu.
3: Děkuju.
2: Vy jste vystudovala porodní asistenci, teď učíte. Jak jste se rozhodovala, když jste si vybírala, co budete studovat a dělat po škole?
3: Tak já, když jsem byla na gymnáziu, tak mě lákaly hodně medicínské obory, takže porodní asistentka byla pro mě v tu chvíli důležitá volba zůstat v tom zdravotnictví nebo pohybovat se ve zdravotnictví. A když jsem byla na porodní asistenci a vykonávala jsem svoji odbornou praxi v nemocnicích, tak jsem se potýkala s tím, že mě nevyhovují noční směny a zároveň jsem se zamýšlela nad tím, jestli jsem zcela v souladu s přístupem porodních asistentek k žákyňkám. Cítila jsem jakousi nevoli věnovat se nám a trápilo mě to a proto jsem se rozhodla, že ta pedagogická větev mi bude blíž. Dala jsem si přihlášku na pedagogickou fakultu a do pedagogiky jsem se zamilovala.
2: A zaměřujete se vyloženě na tu pedagogiku v tom zdravotnickém oboru? Mm-hmm. Jaký je v tom rozdíl?
3: Ono vyloženě, ta pedagogická fakulta, ten obor se jmenuje učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy. To znamená, že tam ten absolvent má aprobace z odborných předmětů na zdrávkách plus teda didaktiky, jak je vyučovat.
2: Mm-hmm. Co vás na tom baví, na tom učitelství?
3: No, mě to baví úplně celý. Baví mě nahlížet na to, jak se nám proměňují žáci, jak se z nich stávají profesně i lidsky vyzrálí zdravotníci. Těší mě proces té výuky, těší mě vymýšlet, jak transformovat učivo do srozumitelné podoby a vůbec ta práce s těmi budoucími zdravotníky.
2: A co je na tom naopak obtížné, třeba jak to překonáváte?
3: Docela obtížné pro mě je pracovat s únavou, nepozorností žáků. Stále se na to snažím přijít, jak s tím pracovat. Zpravidla to dělám tak, že asi dovolím žákům cítit se, být unavení. I já přiznám, že jsem unavená a snažím se nějakými zajímavostmi nebo emočně podbarvenými záležitostmi v učivu si je získat pro tu práci v hodině.
2: Vy jste v medailonku pro Global Teacher Prize Czech Republic zmiňovala, že děláte emoční inventuru. Můžete to přiblížit, ty vaše metody?
3: Ano, přiblížím je ráda. Ta emoční inventura spočívá v tom, že na začátku hodiny se žáků zeptám, jak se dnes cítí, kolik psali písemek, jak dlouhý mají rozvrh, hledím na to, kolikátou máme hodinu, jestli od 8 nebo od 12:30. A mnohdy je vyzvu k tomu, aby mě třeba gesty vyjádřily své pocity. Například na té nahrávce pro Global Teacher Prize jsme dělali misku váh své homeostázy neboli vnitřního prostředí, jaké emoce převažují, jestli pozitivní nebo negativní. A podle toho se snažím zvolit vhodné metody pro daný výukový den.
2: To bylo tak, že ti žáci vlastně... Ano, pohybem rukou ukazují, v jakém rozpoložení se zrovna nachází, jestli jsou unavení, jestli jsou naopak plní energie.
3: Ano.
2: Kde jste na tyhle metody přišla? Je to něco, co i vy si sama třeba vymýšlíte, nebo kde vy hledáte tu inspiraci pro ty vaše metody?
3: Je pravda, že spousta postupů, které dělám se svými žáky a studenty, vznikají tak, že mě zkrátka napadnou, že jsou v ten moment vhodné, ale třeba zrovna tu emoční inventuru jsem studovala v rámci pedagogické fakulty. Tam jsme byli na tyto techniky upozorněni a zaujalo mě to a věděla jsem, že to budu využívat a mám s tím dobrou zkušenost.
2: Jaké ještě další metody používáte?
3: Já ráda používám metody takzvaného pravohemisférového učení a to jsou metody, které spočívají v tom, že se stimuluje pravá mozková hemisféra, například, že pracuji během výuky s emocemi, s paměťovými příběhy, s asociacemi, s tvořivostí, že když si vytváříme zápisky, tak pracujeme s barvami, s pojmovými mapami. Mám s tím velice dobrou zkušenost, protože zkrátka věřím tomu, že emoce fungují. A v momentě, kdy se bavíme o nějaké soustavě lidského těla a já ji podbarvím nějakým osobním příběhem, zkušeností s daným onemocněním a jich se ptám, jakou mají třeba zkušenost s onemocněním této soustavy, tak už vlastně pracuji na tom emočním podbarvení.
2: Čím je specifická výuka na zdravotnické škole?
3: No, na zdravotnické škole je výuka specifická zejména tím, že předáváme nejenom vědomosti, odbornosti, ale také formujeme budoucího zdravotníka po lidské stránce, čili jeho měkké dovednosti.
2: Je to něco, co se velmi těžko učí, ty měkké dovednosti. Ty tvrdé dovednosti, přesně i ty vědomosti, vzít si něco se našprtat a tak dál, jsou na to nějaké metody. Ale jak se tedy vyučují ty měkké?
3: Je to výzva a já třeba sama si myslím, že nejvíce funguje být sám vzorem a sám prostředníkem těch měkkých dovedností. V tom smyslu, že ke svým žákům přistupuji s lidskostí, laskavostí, empatií a rozhodně nejsem zastáncem formální autority. A nerada bych byla nějakým strašákem pro své žáky.
2: Zároveň, když už jsme u těch tvrdých dovedností, vy i tvoříte učebnice. Tak jak přistupujete zase tady k tomuhle?
3: Já si dovoluji říct, že mé učebnice mají duši, protože skutečně, když jsem psala jak první, tak druhou učebnici, tak jsem zejména myslela na své žáky a studenty. Ty učebnice vycházejí z výuky předmětů, kterých se ty učebnice týkají. Ta první učebnice je anatomie a fyziologie pro vyšší studium a tam jsem velice pyšná na to, že v jedné publikaci kloubíme anatomické i fyziologické poznatky. Vždycky svým studentům říkám, že kapitoly jsou sympaticky stručné, ale zároveň zahrnují to, co by měly. A co se týče té druhé učebnice, tak to je somatologie a latinská terminologie a to je pro středoškolské studium. A tahle učebnice je jiná tím, že obsahuje různé zajímavosti o lidském těle. Jsou ta fakta proložená zajímavostmi a to také vím a mám zkušenost dobrou, že funguje na žáky.
2: Věnujete se hodně tématu duševního zdraví. Jak to sledujete v té třídě, přesně od těch dětí, které přijdou na školu a vyrostou z nich dospělí budoucí zdravotníci a zdravotnice. Jak to vnímáte?
3: No ta proměna je neskutečná. Já zároveň vyučuji psychologii a komunikaci, kde s žáky děláme nejrůznější techniky, kde oni poznávají svoji osobnost. Děláme třeba testy temperamenty nebo charakterové testy, hodnotové orientace, motivační testy a tak. Takže mně záleží na tom, aby žáci poznali sami sebe a ono potom i to jejich směřování v růst lidského profesionála je podle mě efektivnější.
2: Jakou máte zpětnou vazbu od svých studujících?
3: No, neskromně, musím říct,
2: skromná.
3: Velice hezkou. Velice hezkou, mám tu práci ráda a skutečně se mě to vrací. Na konci prvního pololetí žáky vyzývám k anonymní zpětné vazbě, k naší společné výuce, co by bylo potřeba zlepšit, nebo naopak, co jim vyhovuje, protože si myslím, že my žáky hodnotíme celý školní rok a i oni by měli mít možnost zhodnotit práci ze strany toho učitele a skutečně se dočítám samé hezké zprávy.
2: Co je pro vás to nejvíc, co můžete studujícím předat? Trošku jsme se bavili o těch měkkých dovednostech a tak dál, ale co je pro vás to, co chcete předávat dalším generacím.
3: No, je to skutečně ta laskavost, lidskost a empatie. Já vím, že ta odbornost je důležitá a neslevuji z ní ve svých předmětech, protože skutečně vyučuji předměty, které jsou maturitní a jsou stavebními kameny pro další odborné předměty. Nicméně stále je tady ta lidskost a empatie a já věřím, že tohle by mělo být budoucím zdravotníkům na prvním místě předáváno.
2: Ještě mě teď napadá taková častá věc vyučujících, jak si nastavit ten vztah mezi těmi studujícími, aby byl motivující, vřelý, řekněme v úzovkách kamarádský nebo přívětivý, ale zase mít nějaké ty svoje hranice. Mm. Tak jak to máte vy, jak vlastně pracujete s tím kolektivem, s tou třídou?
3: Já stále hledám tu vhodnou hranici, učím 9. rokem a doposud nevím, kde je ta vhodná hranice, ale musím říct, že tak jako já potřebuji, aby mě žáci pustili k sobě, tak i já jsem ochotná pustit je k sobě. Čili skutečně si myslím, že ten náš vztah, ač je založen na respektu a vykání a partnerství, tak je i hodně otevřený, lidský. Žáci a studenti mohou za mnou kdykoliv přijít s nějakými starostmi, osobními problémy a pro mě je důležité vědět, kam je mohu odkázat, na jakého odborníka se mohou obrátit.
2: Pro medailonek České Global Teacher Prize jste uvedla, že jen nadšený a spokojený učitel může být pro žáky inspirací a skutečnou oporou. S tím rozhodně souhlasím, to se mi moc líbilo. A čím vy si udržujete to nadšení?
3: Já si myslím, že mé nadšení je udržováno zejména tím, že neustále hledám, co bych mohla studovat, čemu bych se mohla věnovat. Třeba v tuhle chvíli mám před sebou závěrečné zkoušky na oboru předškolní a mimoškolní pedagogika.
2: Ještě studujete do toho?
3: Ačkoliv je to vlastně předškolní a mimoškolní pedagogika, která není v tuhle chvíli pro mě aktuální, tak z mého pohledu je to další oblast pedagogiky, kterou jsem chtěla prozkoumat a ze které si snažím něco vzít pro svou práci na střední a vyšší odborné škole. Čili já bych řekla, že to nadšení u mě spočívá v tom, že neustále hledám další odvětví pedagogiky a nové informace a nové oblasti vzdělávání.
2: A co je to, co jste si z toho vzala?
3: Z té předškolní pedagogiky konkrétně intuitivní učení předškoláka, jeho opravdovost, otevřenou hlavu a právě využívání té pravé hemisféry, čili práce s emocemi, co je emočně podbarveno, to si zapamatuje.
2: Takže teď to můžete přenést i do své aktuální praxe.
3: Ano.
2: S čím jste v tom školství spokojená a s čím ne? Co jsou výzvy českého školství?
3: Za největší výzvu českého školství považuji psychickou křehkost současných žáků a studentů. Skutečně si toho všímáme napříč obory, v kontaktu s ostatními kolegy z jiných škol. Se na tom shodujeme, že současní středoškoláci, protože tam já působím, tam to mohu zhodnotit, jsou křehčí a jsou velmi snadno zranitelní.
2: Čím si to vysvětlujete?
3: Ona je to celospolečenský, si myslím, jev. Myslím si, že to je dáno více faktory. Někdo hovoří o tom, že to souvisí s životem na sítích, ve virtuální realitě. Možná i s tím, že je hodně rodin neúplných, že tady chybí to emoční zázemí. Nicméně z mého pohledu si asi netroufám pouštět se do nějakých celospolečenských soudů.
2: Může to být i tím, že víc o tom duševním zdraví mluví?
3: Myslím si, že i to je jedna z možností. Nicméně i tak mám takovou zkušenost, že nám přibývá na střední škole žáků, kteří mají nějaké psychiatrické onemocnění, jsou v péči psychologa, psychiatra a to nevím, zda je ovlivnitelné tím, jestli o tom více mluví nebo ne. Nicméně pro mě jako učitelku je důležité o tom vědět a vědět, kam mohu takového žáka odkázat, kam se může obrátit.
2: A kam je potom odkazujete, nebo jak to vypadá, když za vámi někdo takový přijde, aby si třeba z tohohle povídání mohli nějací budoucí učitelé a učitelky vzít inspiraci?
3: Tak máme výchovnou poradkyni, máme školního metodika prevence a školní metodička prevence právě spolupracuje s organizacemi, jako je třeba Nevypust duši nebo Blázníš Noa a to jsou právě organizace, na které se mohou tito žáci se svými rodiči obracet.
2: Ještě mě k tomu napadá, protože vyučujete na té zdravotnické škole, tak s tím to vlastně i souvisí, že i ti studující, kromě toho, že sami se někteří z nich můžou cítit křehčí, tak oni dál budou vlastně pracovat s pacienty, pacientkami.
3: Ano.
2: Máte i na tohle třeba prostor v těch hodinách psychologie, co jim předáváte vlastně v tomhle ohledu?
3: V rámci výuky psychologie a komunikace máme vyloženě vyčleněné tematické bloky, které se věnují duševní hygieně, duševnímu zdraví, problematice psychosomatiky. Čili s žáky povídáme o tom, že si vybrali ohroženou profesi pro syndrom vyhoření, pro stresové situace a povídáme si a nacvičujeme některé z technik, jak pečovat o své duševní zdraví.
2: Jaké jsou to třeba techniky?
3: Nacvičujeme si různá dechová cvičení, aromaterapii, arteterapii, muzikoterapii a tak dále.
2: Pojďme teď k té soutěži jako takové. Global Teacher Prize Czech Republic. Jak jste se do soutěže dostala a jaká byla ta cesta tou soutěží?
3: Já jsem se do soutěže dostala tak, že mě zkrátka v prosinci přišel e-mail, že jsem byla nominovaná, že mě nominovala žákyně z prvního ročníku, Tereska Roxerová, a že o mě napsala takový kratičký odstaveček, který je podkladem pro to, abych měla možnost vyplnit přihlášku a být součástí tohoto ocenění. Musím říct, že jsem ani na chvíli jsem neváhala a do soutěže se přihlásila, protože jsem cítila jakousi povinnost, když už mě takhle žákyně nominovala, tak jsem cítila povinnost se zaregistrovat a přihlásit. Čili celé to začalo podáním této přihlášky. Potom navazovali online rozhovory s porotci, natáčení vyučovací hodiny, kterou jsme natáčeli my jako škola, a pak nás navštívil tým Global Teacher Prize a vstoupil do naší hodiny, natáčel hodinu a společně jsme ji pak reflektovali a následovala zase řada online rozhovorů s porotci.
2: Jaké to pro vás bylo? Náročné, stresující, nebo užívala jste si to? Jak jste to měla?
3: Já bych ráda řekla, že jsem si to užívala, ale bylo to pro mě náročné. Bylo to takové vypětí v tom smyslu vysoké zodpovědnosti, na druhou stranu to byla první zkušenost, ale na druhou stranu jsem byla i šťastná, že budu mít příležitost setkat se s těmi ostatními inspirativními učiteli, kteří byli součástí, a za to jsem velice ráda.
2: A podrželi vás i další studenti?
3: Ano, ano. Ta podpora stran nejenom žáků a studentů, ale také kolegů a zejména vedení školy byla neskutečně obrovská a za to jsem velice vděčná.
2: Jaká byla ta vyučující hodina, jak jste zmiňovala, že jste ji natáčeli, tak co to bylo za hodinu, jak to probíhalo?
3: Natáčeli jsme hodinu somatologie a latinské terminologie a procvičovali jsme urogenitální soustavu, čili vylučovací a mužskou pohlavní soustavu. Pracovali jsme s modely, dělali jsme pojmovou mapu, procvičovali jsme latinské termíny a musím říct, že ta hodina byla velice vydařená, bez ohledu na kamery, to bylo velice příjemné.
2: Já jsem latinu nikdy neměla, ale je to vlastně jazyk, který se zdravotníkům a zdravotnicím určitě nejvíc hodí.
3: Ano.
2: Ale jak vyučovat třeba zrovna takový předmět, jako je latina, aby to někoho bavilo, zajímalo, vtáhlo?
3: Je to oříšek právě u té mrtvé latiny, kterou se snažím oživit a vdechnout jí život. Snažím se, usiluji o to, aby byla nějakým způsobem pestrá. Například na začátku v září, na začátku toho bloku latinského jazyka vyhledávají žáci významy křestní jmén, vycházející z latinského jazyka, z řečtiny. Potom veškerá ta procvičování se snažím nějakým způsobem vizualizovat a aby to těm žákům přinášelo prožitek. Jsem moc ráda, že jsem součástí teďko nově vznikající předmětové komise latinářů zdravotnických škol České republiky. Minulý týden jsme měli první osobní schůzku, zastřešují ji dvě akademické pracovnice z druhé lékařské fakulty z Ústavu jazyků a naším cílem právě je společně s ostatními učiteli latinského jazyka vymyslet, jak oživit tu latinu, vdechnout jí život a zároveň jak trošku sesekat učivo, aby nebylo zbytečně zatěžující.
2: Jak by to vypadalo podle vás, taková ideální hodina latiny?
3: Ideální hodina latiny by podle mě byla taková, že by vůbec nebylo potřeba osvojovat si gramatiku podstatných jmén a sloves a ani podstatných jmén ve spojení s adjektivy, ale zejména by tady bylo důležité umět vytvářet slovotvor v tom smyslu, že to jsou ty diagnózy, které se potom žáci dočítají ve zdravotnické dokumentaci a kterou by měli být schopni dokázat přeložit a pochopit.
2: Zeptám se ještě k té soutěži. Vy jste zmiňovala i další inspirativní kolegy a kolegyně. Tak co jste si třeba navzájem předali, co vy jste si od nich vzala a možná třeba i používáte nebo budete používat ve své výuce?
3: Na tuhle otázku je ještě docela brzo, protože my jsme spolu zatím strávili jenom jedno odpoledne v rámci toho vyhlašování ocenění, ale čeká nás v srpnu 4denní letní škola společná, kde kromě finalistů budou také finalisté z minulého roku a zároveň tam budou někteří porotci a všichni lidé okolo projektu Global Teacher Prize a tam já se právě domnívám, že bude prostor pro vzájemné sdílení, podporu a určitě i vymýšlení nějakých nových projektů.
2: Takže co plánujete dál, na co se chcete zaměřit?
3: Já bych se moc ráda teďko zaměřila na studium školního metodika prevence. Od září jsem již přihlášená. Mým tajným snem je studium psychologie. Nicméně si uvědomuji, že je to náročné studium, dlouhé studium, ale velice by se mně líbilo pohybovat se v oblasti školního psychologa.
2: Takže k tomu všemu byste ještě chtěla nastoupit na bakaláře, znova si dát školu?
3: I to je možné.
2: Je vidět, že se chcete rozvíjet ve všech směrech. Tak kdybyste měla poradit nějakým začínajícím učitelům, učitelkám, kteří taky právě hledají ještě co kde by, jak by se mohli dovzdělat, co byste vy doporučila?
3: Já bych jim v první řadě doporučila, aby si nenechali vzít to nadšení, které se přinášejí do praxe z fakult, aby výuku vedli dle obrazu svého, protože pak je bude bavit a tím pádem bude bavit i ty žáky a studenty. A úplně nejdůležitější vzkaz z mé strany by byl, aby své žáky a studenty vedli skrze laskavost a respekt vzájemný, nikoli skrze formální autoritu a strach.
2: Já se ve studovně ráda ptám na tipy na oblíbené knížky, filmy, cokoliv, co máte ráda, co bychom se my mohli přečíst, vidět, poslechnout.
3: Tak za mě by to nejspíš byl britský seriál Zavolejte porodní sestřičky, který nádherně mapuje vývoj medicíny 50. a 60. let v chudém poplaru, kde skutečně tu péči ve své nejličtější a nejláskyplnější podobě poskytují porodní sestřičky chudým lidem a pečují nejenom o rodičky, ale právě i o jejich okolí a o jejich prostředí. Takže určitě tenhle seriál a co se týče publikace, tak v tuhle chvíli mám na nočním stolku knížku, která se jmenuje Konec školní nudy a je to vlastně kniha obsahující různé výukové metody 21. století. Je od Dagmar Sieglové, tak tu bych doporučila na druhém místě.
2: Už se vám některá z těch metod zalíbila?
3: Ano, ano.
2: Která?
3: Nejvíc se mě zalíbila a využívám ji velmi ráda v latinské terminologii a to je úplně obyčejný slovní fotbal na latinské pojmy.
2: Tak jednoduché.
3: Ano, ano.
2: Tak pojďme ještě na závěrečný tip. Co byste poradila sama sobě v době, kdy jste studovala na střední škole?
3: To není jednoduchá otázka, ale myslím si, že bych svému já na gymnáziu, na střední škole vzkázala, aby si nenechalo vzít své nadšení a aby pamatovalo na to, že citlivost není slabost.
2: To je krásný závěr. Hostkou studovny byla Lada Stuchlá, vítězka České Global Teacher Prize. Děkuju za zajímavé povídání a přeju hodně dalších úspěchů, ať už to bude ve školství nebo kdekoliv jinde.
3: Já vám děkuji za příjemně strávený čas.
1: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna. V aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Čelisti.
0: Čelisti.
1: Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: Čelisti.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na Rádio Wave.

0: Or you can steal a house on a hill. Only in America. You can be anything.
1: Já nemám ráda tam ty záležitosti, to tvoření, víte, těch dětí. A to bude taky jinak, jako u rostlinky. Budou dva lidi, že se mají moc rádi. Nebude výroba. Nenávidím sex, týmový sport a politiku.

0: Vítku, ty jsi sex, politika a týmový sporty.
1: Po dnešní noci nenávidět týmový sporty, samozřejmě, mě to bylo úplně jedno.
0: Já jsem si přes tři ty lehty, tři to tak strašně bolí. Je to fialový a strašně to sleze. A to je strašný začátek dneska. Květo,
1: klotatné.
0: Pozor, květa fialová, jo, to jsou prostě moje nechty, to nejsou náhody tohle. Začíná filmový kritický magazín Čelisti s Vítkem Švarcem.
1: A ty jsi blbej, ne?
0: Je to hrozný. A taky s Tomákem Stejskalem. Na,
2: taky budeš fialový brzo.
0: A Aleš Stuchlý, dobrý večer. A já jsem to celý reinkarnoval dneska.
1: Hezky jsi to udělal.
0: Bude to nádherný. Ale pozor, začínáme rubrikou Hnědý Mars. To je sice až druhá na papíře, ale chci zůstat barev.
1: Jo, dobře, jo? No to je pravda, to se hodí.
0: Takže výkaly astronautů, ty proměnějí marťanský prach v úrodnou půdu. To už jsme viděli ve filmu, ale
1: konečně, ono to bylo ve filmu Marťan, ty toxický perchloráty bez přítomnosti vody na Marsu příliš nepřejou samozřejmě plodinám, ale ve filmu Marťan jsme viděli, jak Mark Watney svými vlastními výkaly to vylepšil, takže tam vypěstoval brambory. A teď se ukázalo, že to není takový sci-fi, jak si některý myslel.
0: Ten marťanský regolit, jo, pozor.
2: Nemusíš být Matt Damon, aby si nakadil prostě na nějaký marťanský.
0: Ahmed nakadí. To bude zemědělská půda ten Mars, to bude vytrná orba.
1: Aleši, tebe tam pošlo jako prvního, to protože ty to celý pohnojíš.
0: Ty písmena, to bude od A do Z.
2: Pozor, já jsem z bramborářského kraje, já se na to už moc těším.
0: Havlbro, včera Marek Eben říkal, že Havlíčku bude to takový jako slabší trošičku. Chyběl si tam.
2: Já to Markovi vždycky na zahajováku varu říkám taky, že je takový slabší.
1: Podáme si ho letos,
0: Jsou blíka pásty, ovce, valaši. Na Liptovské sláži, ovšem, sláž hluboko v lesích na Slovensku, Vítku. Tam je ostatky Svatého Gorazda, ale zároveň po konzumaci tam na té sláži bylo hospitalizováno až 7 lidí.
1: Já jsem netušil, že na Slovensku existují takzvaný ilegální salaše.
0: Tam se musíš prodat, to je úplně mimo. To je prostě ten detektiv, True Detective jednička.
1: Tam zároveň prostě oni používají takový ty přirozený vzácný kmeny bakterií, jako například Salmonella Schleisheim.
0: Vyskala herečka, miluji.
2: To, co funguje v Belgii při výrobě lambiku, asi se tady neosvědčilo úplně.
0: Tak tyhle jako, ty tak to zahraje, tak tě rozehraje, kamaráde, ty trubky.
1: Ne. Samozřejmě tam byla nějaká ta salmonelka, že jo, prostě střevní těžkosti, hele, nechoďte do těch ilegálních salaší, jo.
0: Nevyhovující hygienické podmínky, nevěřím tomu, nesmysl.
1: Na Slovensku všude.
0: Tam kluci našli kostru z kola, vynikající věc. Rubrika o ruce, ono je prostě ruský voják, který přišel obě nohy, se stal prvním člověkem, který zdolal Mount Everest pouze pomocí svých rukou. Rustam nabíjev, tvrdě nabíjev,
1: Rustam zabil,
0: ale žádný prostě jako protézy, nesmysl, prostě ruce.
2: Čistý,
0: to by Karel se jí nedal tohle.
1: Myslíš?
0: No,
1: Karel mi to vyběh, ty mi to vysprintoval.
0: Ale musíme uříznout tu druhou nohu nejdřív, Karlovi.
1: Karel, ten by tam vyletěl, by tam vystoupal.
0: Speciální nožní protézy,
2: nic takovýho. Nad koleňák bude.
0: Přesně tak, všechno to dal v sedě, musel přepomnat i extrémně nebezpečné úseky jako ledopad Kumbu. Mám se nabil Kumbu teda, jo. Ale
1: nakonec... Tam prostě ta Kumbucha, ne?
2: Ledopad Kumbu byl překvapivě plný hlubokých trhlin, jak bývá. Taky vratkých hliníkových žebříků, ale on se nevzdal. Cepíny forever.
1: Mají na Mount Everestu ilegální salaše.
2: Rusák to byl jinak,
0: takže... Celý to je ilegální salaš.
2: Já bych to smazal tu novinku.
0: To samý kávojka. Vítku, ty jsi připravil takový drobný exkurs na téma francouzské mozky.
1: Já prosím vás, vždycky, když jedu do Cannes, tak si říkám, že s tím národem je něco špatně. Mm-hmm. A teď se ukázalo, co Francouzovi chybilo 90% mozku a žil normální život.
0: Takže to je klasika.
1: Všichni kromě Francouzů ve Francii žijou normální život.
2: Když jsem stál v těch frontách v Cannes, stály tam takový ty hlavohrudě, které říkali pouze ale isi, tak myslím, že to byli oni.
0: Ale isi, dneska to bude hodně korejský, ale

0: všichni. No nemůžeš, že je skvělý rapér. Já teď zjad.
1: Když jsem mražený polotovary, bych si dal dneska nějaký.
0: Moravská Hlas, nebo co
1: Hlas,
0: to
1: je? Soundtrack,
0: ty jsi hrozný Vachek.
1: Zdravíme Vachka.
0: Hevá Vachek, dneska soundtrack, rubrika Lidské polotovary. Prosím vás, hororový nás v Rakousku, jaký jiný. Dneska jsme vzpomínali v rozhovoru s Karlem Ochem, který si poslechnete příští týden ve čtvrtek 2.7. jako předkarlovarský na snímek Markuse Schleinsera. To jsou hrozný nálezy v tom Rakousku. Firma, která na výrobu leteckých komponentů dostala zásilku a ovšem z ostatky lidských těl.
1: Oni si objednali plastové polotovary, ale po otevření zásilek zjistili, že v chladicích boxech byly části lidských těl.
0: Prosím, no,
1: tak
0: a co tam
1: stane se?
0: A kdyby tam a složili je nebo ne?
1: Slezina, no,
0: torzo, na to nejsme vůbec.
1: Lehčí torzo, ale prostě, jestli si myslíte, to byla nějaká vražda. Ne, bylo tam jenom 7 kosů ostatků zemřelých, ale byly určeny jinému adresátovi jako výzkumný materiál. Jo? Žádný Jeffrey Dahmer, žádný Dahmer Eagle, to tady ještě bude.
0: Hornrakovská obec Sankt Martin. Já se tam chystám samozřejmě v srpnu na dovolenou, to je fenomenální.
1: Podle pleštěla,
0: no, dneska už tady není, vidíte, že mizí, volné mizení odcházení.
1: Jeho torzo dostanete poštou.
0: Je to tak, rubrika Papej, to má jako Papej Linecký, rakouský pan, zůstáváme v Rakousku, si objednal oblečení a poštou mu doručila, co? Drogy za 13 mega!
2: A mně se hrozně líbí, jak je to doručování v tom Rakousku, tak to je jako normální, úplně, že jo, prostě.
0: Nejkrásnější doručování.
2: Přijdou tam teda tablety extáze za téměř jako 500 tisíc euro. Hmm. Tedy balíček s 24 800 pilulkami amfetaminu, já nevím.
0: Kam to, jako, kam to
2: já si nemyslím, že extáze je úplně amfetamin, ale pojďme do té chemie nechodit.
0: Taková taneční no, droga, to má jako pozor.
2: Mně se jako hrozně líbí to, jako ta lakoničnost, jako je ta zpráva podána. Už při přijímání zásilky se podivovali nad hmotností obou dodaných balíčků.
0: Manželé v věku 60 let teda.
2: Tyhle ty jako skoro důchodce nějaké oblečení a dostali teda tenhle, tuhle tvrdou nálož prostě na největší technopárty v Amsterdamu a někde z Amsterdamu nebo z Nizozemska skutečně ten balíček šel. Vždycky se pravý balík s drogami měl být odeslán z Nizozemska do Skotska. Takže jako, a bylo by všechno pořád.
0: Co ty s tím dělali?
1: Leší dement, já jsem pak zjistil, že to je zpráva z roku 2019, takzvaná konibarská reakční doba, no. Ale nevadí, jako kdyby se to stalo včera.
0: Teďka se začalo hrotit znova na sítích, museli jsme si to všechno psát. Je třeba to připomínat. Předtím, co bylo před covidem? Nebylo.
1: Nebylo. Vlastně,
0: nebylo. Ne. My jsme začali 2020. A my vám děkujeme, prosím, máme 8. místo v rámci teda veřejnoprávních podcastů. Těch jsou stovky a stovky, že to je nádherný, vám děkujeme. A děkuji za Bramboru Vejcem, 5. místo rozhovory. Přišel to Čestmíra dáme teda.
1: Podcast roku podojíme. Já jsem tam byl.
0: Víte, nula ten
1: není
0: člověk.
1: Není o co stát.
2: Ale tady jsi navíc.
0: Prosím tě, jdeme dál. Rubrika Člověk, to je prostě masičko. Mm. To je pochutnáníčko, Vítku, prosím tě, jo. Doma měl i lidské srdce. V Maďarsku se drželi muže, který jedl lidské maso. Poslední film, který byla tady natočil, mrzí mě to.
1: To je dáme rýdlo, on se tam jmenuje Žolt, jo. Žolt z Budapešti.
0: Trošku uzaté rukavice tam bylo u něj doma.
1: Panuje tady pochybnost, já nevím, jestli je tam jeho povolání, ale že údajně si to pracoval v nemocnici.
0: Režisér.
1: Bral si to tam a vykopával to přímo na hřbitově v Maďarsku a na Slovensku. Na Slovensku byl opatrný.
2: Musel mít hlad, no, jako stejně jak v těch filmech byly.
1: Ilegální hřbitovy.
3: Leonardo da Vinci je Slovák?
4: Ano, ano. Prostě tak. Slovem.
3: Ako Ježíš.
0: Slovem, takže Slovem.
4: A to tam bělou pokožku a světlé vlasy.
0: Jako to má.
4: Slován. Ano. A odkud mohl být z Ježíš Kristus do Izraela? No jedině ze severné Evropy, to znamená z toho oblasti a Karpatská podunajská.
2: To kreslím elektronickou tušku. Ježíš
4: Kristus byl Sloven, 100% Slovák.
0: Sloven, Slovák. Já bych to vůbec nepovedal, že byl to Maďar, byl to zároveň trochu Sloven.
2: Turínský kuň trochu.
0: Samozřejmě. Rubrika Ripsong 2026, vy to ním to víte, jede prostě. A před autem šlehali

0: září nápis RIP. Řidiče na Prachaticku viděl se podivný rituál. To jsou trošku Master Zemr. Divný rituál.
1: Je to tak, metalisti tohle dělají běžně, když někam jdou, si potřebují udělat pauzu, jo? Pauzu na vohýnek.
0: Jasně.
2: Obzvlášť u Strungovic nad Blanicí.
0: Tam to nějak hrála, Tomáku, kde to je? Tam jdeš ty na dovolenou.
2: No, já jsem na Prachaticku jednou byl na dovolený, je to jako nechce to zažít.
0: On rozdělal velký oheň, pak běhal okolo, přičemž cenu doplňoval i karton s různými symboly, nápisy, jako třeba ryba, to je výhruže.
1: A zároveň
0: když vidím nápisy, tak jsem úplně vorosím.
1: A policie řekl, že s tím čistí hlavu.
0: Čistí hlavu. A ty si čistí hlavu jak? Na Brutal Assault. Mám tady, je, daj, daj. A to vám můžeme slíbit, že to si rozhodně v červenci budeme čelistě hrát.
1: Tam jako rozhodně zajedu, ale samozřejmě si čistím hlavu podobně jako to má hlavně pivem.
0: Pochopitelně. Rubrika kouření online způsobuje kašel, ale my vás naučíme.
1: To je skvělý.
0: Mladí Korejci, dneska to je tematický, relaxují aplikací, které ale vlastně vůbec nic nedělají, Tomáku. Takže jak to chodí? Ty večer jako se ti nechce spát, jsi takový v úzkosti.
1: Máš hlad.
0: A takže si aplikaci máš hlad a co tak se stane?
2: No máš třeba chuť na jídlo, jo, ale zároveň jako už je noc, že chceš ušetřit peníze, tak jako tady vypočítává jeden z těch, teda jako, který jako propadli této vášni.
0: Ano.
2: No ono to vypadá jako skutečná rozvozová aplikace, takže se do ní aspoň podívám. Nakonec si tedy nic neobjednám, ale zdá se mi, že mi to trochu pomáhá od stresu. Dodal tento dotyčný s poukazem na to, že v dané aplikaci si ve skutečnosti nic objednat ani nejde.
1: Se líbí ta kuřácká aplikace, což je jakýsi chat room, kde se schází lidi, kteří si vlastně nic moc nepíšou.
0: Občas pozdraví,
1: jak se máte, taky zdvořilostní chaty a tam se jdou pryč.
0: To je ta imitace kuřácký pauzy virtuální.
1: Rauchen pauze.
0: Fenomenální úplně. Ve šlosti vůbec nekouřím, ve skutečnosti mám pocit, jako bych si někým dával si pauzičku. Je to zvláštním způsobem uklidňující, popisuje 14-letý student Lee a přidává i další benefit. S touto aplikací se necítí člověk tak ocemělý při plnění studijních povinností.
1: A je to zdravý hlavně.
0: Je to neuvěřitelně zdravá věc. Seriál My vás naučíme toto nezohledňuje, ale to je case tady pro druhou sezonu.
1: Přesně tak.
2: Já vůbec nebudu zohledňovat, co jsem dělal při plnění studijních povinností.
0: Já tě zohledním! Tady jsou Slow Dive, nádherný koncert na Metronomu. Užili jsme se s Šimonem nejlíp v životě. Furt jsou skvělý, geniální track No Longer Making Time. Já už ten čas prostě nedělám. Já už si ho nedělám.
1: Ne. To už nám moc nezbývá hlavně.

0: Ahoj, právě jsem se probudila a mám takový nápad, návrh, co se mi zdálo. Na Smíchově na nádraží vždycky přijel místo jako dopravního prostředku meloun nebo jiný jídlo a lidi si to mohli vzít.
1: Přátelé, hlavu vzhůru, nádech, výdech, svět je krásný. Dejte si duševní košili na věšák. Respekt!

0: Bowser, do kterého se nestydím přiznat, že jsem si poplakal několikrát. Čistá šugizva poezie poradí slow dive. Pořád top, stejně jako to má jeho kondice, především teda mentální, jo. Superboy nám dneska poví něco o snímku Supergirl. Porazila by teda toho Supermana nebo ne? Má navrh?
1: Tak jako je to sestřenka, no, a jako rozhodně porazila v tom jako non-mirkodušínství, protože na rozdíl od něj, ona je to trošku spovykaná a nezvená holka, která z toho Kryptonu na rozdíl od Supermana neodletěla jako nemluvně, ale mnohem později, takže prostě ona je opravdu hodně rozbitá z toho, co si tak jako traumatizovaně pamatuje a tak se celou dobu chová. To jsme viděli už v tom jako Supermanovi, kterým se James Gunn snaží, že ho restartovat to DC univerzum a udělat řekněme jako nějaký protipol těch temných, rádoby temných dramat, jako plných nějakých pompézních zpomalovaček Zacka Snydera, který jako pro mě teda přepadali do jako spíš nějaký jako nepřiznaně adolescentní představy o temném komiksovém dramatu, tak tohle je místy prostě v rukou Jamesa Gunna, autora prostě Strážců galaxie a jiných věcí, často jako přiznaně adolescentní nebo rozjuchaná, rozverná podoba toho DC univerza, která ale umí jako být místama jízlivá. A tenhle film vlastně víc než nějaký klasický komiksový jako příběh odehrávající se jako někde na zemi, kde se zachraňuje svět, připomíná spíš jako takový prostě Star Wars vesmírný dobrodružství, protože Supergirl vyrazí oslavit své narozeniny klasicky tak, jak to dělá, na nějakou planetu s červeným sluncem, protože tam jednak jako se zbaví svých superschopností a také se zbaví jako odolnosti vůči alkoholu, takže prostě může normálně lejt. A bohužel
0: taky tenhle, by si letěl,
1: tenhle program jí naruší teda jako odhodlaná mladá dívka s velkým mečem, který pochází z rukou jejího tatínka pro svého místního mečíře, kterýho bohužel...
0: Mečíř výborný, tady stav, miluju to!
1: To nebyl výborný šermíř, tenhle mečíře, ale ne tak dobrý, aby ho i s celou rodinou nezmasakrovali místní banditi, takže odhodlaná dívka, co chce pomstit svoji čestnou rodinu, narazí teda na tuhle tu jako vyndanou dívku, která si přijala odpočinout a samozřejmě z toho teda vznikne takové vesmírné akční holčičí dobrodružství, který je jako trošku origin story té postavy a trošku taková opravdu jako jednohubka odbočka. No,
0: já jsem spozornil jenom v jednom momentu, že jsem si všiml, že autorem je režisér Craig Gillespie, který stojí za filmem jako já, Tonya Cruella, nebo třeba velmi solidní Peníze těch tupců s Paulem Dainem. Jaký je režijní rukopis, jak se to propsalo do tohohle?
1: Přesně tak jako Craig Gillespie, který jako je jeden z mála, co dovedl dát třeba moderním adaptacím jako těm hraným Disneyovek nějaký jako trošku ksich v té Cruelle, tak tady jako je vidět, že on má jako velký cit pro nějakou tu atmosféru těch jednotlivých scén. Jsou tam jako prostě jako silný momenty, jako v mnoha ohledech spíš třeba ty neakční, jako kdy prostě tam jako pracuje s nějakýma drobnýma detailama, kdy opravdu se potulují z planety na planetu, potkávají takový různý mimozemský postavičky, opravdu trošku v modelu Star Wars, ale vlastně v rámci toho DC univerza to spíš působí jako osvěžení. Bohužel ale jako debutový scénář Ani Nogueiry je jako úplně trošku jako to brzdí, jako neví úplně, co chce, bejt se trošku dělat ten origin story pomocí nějakých retrospektiv z Kryptonu, který jsou jako trochu hluchý, jako vlastně si jako místo úplně neví rady, o čem chce vyprávět, takže je to takový jako nakonec jako trošku jako zhluk jednotlivých scén, který za mě furt jsou dobrý, protože jsou tam zajímavý ty postavy. Ona ta herečka Mary Alcock dává tý postavy takový trošku jako vibe, takový nějaký jako trošku dospělejší Pipi Dlouhý Punčochy, je taková prostě rozvedená holka, co tam řádí v tom chlapáckém světě. Hezky
0: připodobnění, na to jsem čekal. Lase bose, ale!
1: A přesně tak, a když je na planetě plný chlapů a nemá ty svý super schopnosti, tak furt jim dovede dát na držku, když jsou dvakrát větší než ona, a když ty super schopnosti má, tak to občas jako umí prodat. A hlavně u čeho se musím zastavit, ano, tak se objeví poprvé na plátně jako superhrdina jménem Lobo, na kterém jsme my všichni vyrůstali a bavilo se tehdy jako o tom, že to je přesně ta nesfilmovaná jako záležitost, která nemůže fungovat na plátně jenom v komiksu. Samozřejmě to bylo jako hrozně adolescentní čtení v té krvi v roce 97, ale zároveň to byl první silnější hrdina než Bobík, protože měl
0: DJ Lobo
1: zabudovaný metalový rádio a všechno rozsekal, takže Jason Momoa se tohle jako partu zhostil jako vlastně dost slušně, ale problém je, že jako vlastně ta postava pro mě je třeba zajímavá, ale zároveň jako by nevěděli, jaký tam zařadit a jako kdyby to bylo, že se tam objeví jenom proto, aby se představili toho Loba, takže to celý působí jako takový mezifilm, jako prostě nějaký jako...
0: Bod
1: v restartu toho DC univerza, u kterého fakt těžko predikovat, kam to půjde. No.
0: Zapálit.
1: Já jsem jako středně zaujatý, ale zároveň jako si nejsem jistý, jestli tohle je jako směr, který se jako může líbit.
2: Já musím ocenit, že Matias Schoenaerts na fotkách vypadá trošku jako kdyby hrál v Battlefield Earth, jako jo, má
0: takže víš, je ono to ten hormonální mafie, všetla se tady
1: bečkový vibe, bohužel jako má, no. Ale nemá hodit hop. Říká stop, říká stopněte to, stopněte to násilí na škola. Dost, sebevražd učitelů. Učitelé jsou bezmocní.
2: Totálně.
1: Je třeba ta tresta. Vyčí všichni na to, že jsou ty rodiče. Dohlížet a trestat. Jako včelistek. Už vytáhnu fuku to velký.

0: naklepou, když jako to je masíčko. Ten člověk to je jako dobrý v tom vesmíru, jo. Oni nás udělali dobře. Člověk je úžasný pochutáníčko, to je masíčko.
1: Tady nás naklepal J-Hope, masíčka, ještě víc nás naklepal raketo Rafa.
2: Ten je trošku šlachovitej.
1: Ten je vlastně Rafanu, teda on je vlastně umělecký tenisový skupiny dlouhodobě, ale to už tak, je pračat je vyřízený.
2: Ale vlastně. Kousat uměl, jako jeho forehand, opravdu ten uměl kousnout.
1: No, to byla čtyřdílná Netflixovská série Rafa, takový jako strhující popkulturní, jako skoro dekonstrukce nějakého sportovního mýtu, bych řekl. Jako, hodně se to úspěšně vyhýbá nějaký jako hagiografii, to jsem byl překvapený, jakým patosu. Místo toho to servíruje, Vítek mě doplní jako, vlastně syrovou anatomii, skoro z nějakého fyzického utrpení, nějaký mentální hrany. Režisér Zachary Heinzerling, tuším, netvoří žádný nějak jako banální pomník, toho jsem se vlastně bál, jako antukovýmu králi, tady nepochybně jako byl, ale je to docela fascinující, skoro bych řekl, jaký existenciální portrét fakt stárnoucího jako titána, který vede marnej, stejně jako my, ale docela uhrančový boj jako s limitama vlastního těla, potřebovaného.
2: Ale je to true untold pro mě tohleto, ten přístup, vlastně otevřenost Rafy, který byl vždycky totálně uzavřený, vojou soukromí se vlastně nikdy moc nevědělo, vědělo se, že má problémy s vlastním tělem, dlouho se spekulovalo, kam ho to vlastně v té kariéře pustí a pro mě to vždycky z té velké trojky, kterou samozřejmě tvořil on, Roger Federer a Novák Djokovic, jo. Tak pro mě to vždycky byl ten jakoby nejmín čitelný, zároveň jako velmi zarputilej, až jako agresivní člověk, který vypadal, že vede nějakou válku. Já vždycky myslel, že to byla válka se soupeřem. Ale v tomhle čtyřdílném dokumentu se fakt dozvídáme, že to vlastně byla válka jako s vlastním
1: nikdy
2: tělem.
1: Nikdy jsem mu nefandil vlastně, nikdy, vlastním, za sebe.
2: A on byl těžko mu vlastně fandit v něčem. A teď o to je to jako hodnotnější, ten dokument ho otevírá v neuvěřitelné křehkosti, v detailu, on najednou vlastně mluví úplně otevřeně o všem, co ho vlastně tvořilo, ty jeho zvláštní tiky, ta jeho zvláštní jako
1: ale jo, vlastně to je součást překonávání té úzkosti nebo vlastně vydávání se tělem i myslí za hranu dlouhodobě.
2: Je to taky vlastně příběh o vztahu trenéra a jeho svěřence, samozřejmě Street Tony, že jo, velká jako figura světového
1: tenisu. Jako do nějaký míry za mě.
2: Myslím si, že ten abusing aspekt, který tam je tak jako lehce podaný, ale bez nějakého jako velkého zastírání, že ten jejich vztah byl vlastně toxický od dětství. Je to strhující příběh člověka, který vlastně nikdy žádný dětství neměl a ten vrcholový sport pro něj vždycky byl spojený s utrpením, jo, s bolestí,
1: jo. Je to fyzický horor chvilkama, taková jako neuroza v nějakém detailu, žádný jako naleštěný triumfalismus, jak my jsme se čekali u těch jeho vítězství a že jich měl teda všech těch pohárů 20 a tak dále, ale ukazuje to spíš ten sportovní vrchol jako taková permanentní jako návštěva traumatologie, jo, za mě. A I can relate samozřejmě.
2: A samozřejmě to ukazuje jako tenis jako ten nejosamělejší sport v něčem, tenis, kde v určitý chvíli fakt jste jenom ve své hlavě a prožíváte ten jako boj se sebou sami.
1: To je nějakou chemii, tejpou, prostě jako fanatickou vůli, jo, ale to je jako šílený a tato jeho metoda, to je za mě jako čistý zneužívání, fakt jako palčivá otázka, za ten drill toho strýce nebyl jako za hranicí lidskosti, za mě vlastně jo, akorát to nebylo vidět pro samotného jako Rafaela a i jak se načal takovou tu stahovou geometrii, ten Federer, vlastně takový ten aristokratický jako protipol toho Rafy, který takový jako plebejec, ale nemyslím to jako špatně, a ten Djokovic tady narušuje ten vztah, jako je ten dravej sportovní survival nakonec toho leze.
2: Je to hrozně dobře koncipovaný do těch čtyř dílů, tím, že se vlastně vždycky zjeví ten jeho velký antagonista.
1: Tam není slabá vlastně jako minuta.
2: A zároveň vlastně největším antagonistou od začátku do konce je on sám, je to rámovaný vlastně motivem jeho odchodu, jeho ukončení kariéry, který vlastně bylo ve vzduchu strašně dlouho, roky, že jo. Se mluvilo o tom, že Rafael Nadal nemůže vydržet dlouho a vlastně to ukazuje v posledním díle už ten breaking point, kdy proti tomu tělu už jako nemůže bojovat a vlastně o to víc si cením, že to nepůsobí jakoli inscenovaně a vlastně respekt tomuhle tenistovi to do značné míry vytváří a ne nějak posiluje.
1: To je docela ten, říkáš true untold, přesně ten přístup toho Netflixu v tomhle případu, že seš vlastně voyeur, seš jako v momentě nějakým přítomný momentě, kdy vlastně ten šampion jako šeptá tý rodině, nikomu to neříkejte vlastně, ale není to jako fake, vlastně ho zabírá ten mikrofon v momentě, který asi opravdu měl být jako private a je to taková jako vlastně univerzální zpráva nějakým jako teda stárnutí, trošku neschopnosti stárnout, hlavně neschopnosti včas odejít, to se bude týkat samozřejmě i nás a vlastně jako moderní sportovní hrdina je asi odsouzený podobně jako Tomák k tomu, aby prostě svoje mýtický já přežil jako přímým přenosu.
3: Jo? Já už jdu radši.
2: Velmi dobře udělaný střihák a zároveň vlastně mluvící hlavy, které nejsou vůbec banální, otravný, repetitivní, hele, takhle má vlastně vypadat sportovní dokument 21. století. No.
1: Very true, Interpol, Sea Out Loud, zářinová deska. Za chvilku vyhlašujeme Miss Hrůzy. Můžu prozradit, Vítej byl třetí až.
2: Ještě,
1: až zase.
4: Já mám bramborovou medaili, přátelé.

Mars byl dobyt někdy ve 40. letech 20. století. Na měsíci dokonce se Němci dostali ještě před druhou světovou válkou. Veškeré dějiny naší civilizace budou lidstvu samozřejmě odhaleny. Věříme tomu, že

0: první single z nový desky Interpol, See Out Loud. A my už pozradíme, kdo se nakonec umístil na prvních dvou místech Miss Hrůzy. Já jsem teda typoval Amy Adams, že to vyhraje, skončila na dvojce jedničku jednoznačně Javier Bardem, což už je takový jako mem našeho chatu, ten výřez z toho ksichtu. Co s toho udělá ten obličej? Je tady až léčivý, hojivej, ne?
1: Dá se říct. V podstatě jo. Zvířecí jako léčba.
0: Mimo žádný chlapík, samozřejmě Miss Hrůzy, desetidílná miniserie, Cape Fear na Apple TV, teďka tady berte to jako mid-season review, se venkují 4 díly, showrunner Nick Antoska, samozřejmě vynikající opera, netvoří teda nějakou jako kopii takového toho animálního magnetismu z toho roku 52, ani tam není takový ten Deniro v té explozivní poloze, ta karikatura z roku 91. Je to takový sofistikovaný teror, kde to fyzický násilí jako transformuje do takový jako systematický, trošku jako teda nová doba, kybernetický, psychologický jako likvidace, to, co my pěstujeme v čelistech v podstatě standardně, ale zatím to prochází. Zdálivě jsem si říkal, jaká zbytečná to bude x-táka adaptace, ale funguje to v tom novém kontextu a přináší to takový přitom starý tvrdý jako potěšení. Za prvý se tam demontuje nějaký takovýto elitářský štěstí, takový ten klasický půdorys pomsty, teda odsouzený Max Cady, Javier Bardem, vůči těm právníkům, který se pak dali během procesu dohromady, Amy Adams a Patrick Wilson, obrovský oblíbenci jsou fantastické, těch hercích to totálně stojí, by the way. Jo, vlastně ten neodkrývá to jenom toho Cadyho šílenství, ale nějak to obnažuje takovou to prohnilost, jako lži, takový ty privilegia, ty samotné rodiny. Jsou tam teda aktualizace pro to 20. století, takže vlastně jsou tam ty moderní zbraně v tom scénáři implementované, nějaká umělá inteligence, nějaký deepfakes, fenomén jako cancel culture, nějaký internetového načarodějnice a tak dál.
1: Neznám.
0: Cady je vlastně neohrožen fyzicky, stačí mu likvidovat jejich digitální stopu a nějaký sociální status, a to tam je docela hezky ukázaný. Je to především velmi zábavný, je to vlastně jako caper, jo, vlastně v tohle, je to Rodocaps, patří to tam, ale hlavně to je to pulp, ale od toho thrilleru, té sociální patologie to míří docela zábavně. Je to vlastně čistokrevnej brakový jako revenge thriller, který mutuje do takového psychologického dramatu a chvilkama takového skoro ambientního hororu, abych to jako nepřeháněl, je to tam trošičku. Samozřejmě ústřední motiv nějaká ztráta bezpečí, nějaký jako institucionální selhání, zjištění, že domov teda není žádná jako nedobytná pevnost. Kromě to Mákova, ten se pečlivě udržuje. Jak jsou to papričky, to Mákova, jsem si nadechl, tak jsou papričky na to.
1: Papričky nepřesazený, ale mříže za oknem držej.
0: No, výborně. No,
2: tak to je důležitý.
0: No, takže prostě pokud chcete Javiera Bardema jako fakt chladnýho manipulátora, ale jako next level, prostě spolu s tou jeho postavou z Coenu, tahle země je prostě jako mimořádná figura, on má na to neuvěřitelný talent, jako to není žádný prvoplánový psychopat.
1: Má dobrý účesy, jo.
0: Jo, zdivoký účes tam je samozřejmě, ale ten fascinující mix taky ty agrese a zdánlivý zranitelnosti z rudného charizmatu toho kalkulu, jako fakt inženýr strachu, trochu major Skáza, jo. Obíhačka s ním by musela
1: nějaký si dává?
0: Jo, Amy Adams a taky fantastická morální těžiště, jo, samozřejmě, ale komplikovaný. Jinak režie Morten Tildum, aspoň některý díly, je tam taková klaustrofobní elegance, vzpomněli jsme se na některýho tituly, on si hraje s takovými vyklobenýma úhlama, možná někdy až manieristicky, ta plíživá kamera, ale buduje napětí vlastně velmi dobře, nebojí se nějakých jumpscarů, ale jako kultivovaně a fakt tě nechává v takovým jako paranoidním jako microdosingu toho strachu. Takže za mě po půlce střídmý, dobrý nebo spíš větší palpový doporučení.
1: No, Tildum to je z nějaký koledy, víš?
0: No, jistě.
1: Tildum, tydlidom.
0: A já chci víc, za chvilku už korejství, týču LSM, J-ho po třetí, more. To je more, co to jste?
1: My vás naučíme.
0: Hej, more.

0: Já nenávidím sex, týmový sport a politiku. Každá smrt je nová reinkarnace. Tomu nevěříte?
1: Já přiznám, že ne úplně, ale...
0: A proč? Vy jste blbej?

0: DJ Hop, životní forma,
1: masařka,
0: more, teach you a lesson a my vás naučíme. Desetidílná série, ultimátní vlastně revenge fantasy, převlečená za nějaký společenský drama, částečně teda jenom, nebo spíš jako když K-drama potká nějaký civilní superhrdinský komiks.
1: Ale my všichni školou povinní po korejsku, trošku jako kdyby se autor českých školních seriálů Tomáš Ferstek trochu malinko skřížil s Tomášem Magnuskem, který miluje jako akční korejskou kinema.
0: A zároveň Karel Vepřek v tom trošičku.
1: Tam Vepřek, to je tam taky, jo. Profesor Vepřek.
0: Já musím říct, že navzdory takový tradiční jako korejský mírný pošahnosti a takovým to jejich mixu sentimentu a histrionství, tady teda úplně nevyhledávám zpravidla, tak jsem tomu středně propad, je to televize čistý jako divácký satisfakce, velmi důsledný. Vychází to z představy, že teda jako Tomák vždycky říkal, jo, vlastně demokratické mechanismy, cituju teďka Tomáka, selhaly natolik vlastně, že je potřeba poslat do škol, co? Sociálního pracovníka, komiksovýho mstitele a policejní zásahovku v jednom. A to se stalo v tom seriálu.
2: Já to ani se říkám furt.
0: No, ale právě, to má naši situaci.
1: Až se u Aničky ve škole objeví člověk v černém obleku, začne fackovat žáky, tak už to dorazilo i sem. Samozřejmě to jako ultimátní fantazie, že ministr školství řídí jako tříčlennou jednotku, která opravdu vyhledává ty extrémní případy, nějaký šikany, násilí, nějakého bezpráví na školách a zavádí tam takový jako vlastně jako lehký fašismus, jako vlastně někdy neúplně lehký, jako nesmírně zábavná. Ono se to prostě hraje s takovým tím jako s tím prvoplánovým odporem proti tomu, jaký člověk má proti těm šikanátorům a vlastně taková ta touha po spravedlnosti, která je většinou nedostupná, protože příliš složitá v tom systému, tak tady je naprosto přímočaře dosažená a v tom je největší jakoby rajt z toho seriálu.
0: Jo, to není žádný realistický skalpel.
2: Takže jako vigilantství proti těm slabším, jo.
0: No vlastně to je fakt žádný realistický nástroj, to je fakt mokrý sen společnosti, která je unavená z nějakých nekonečných debat o právech, procedurách, o empatii. Každý díl vlastně funguje jako nějaký case study, každý nabízí nějakého nového padoucha, nějakou novou deformaci teda od toho systému, nový akt nějakého veřejného ponížení pak těch viníků. Je to samozřejmě starý jako narrativ, že jo, systém nefunguje, oběti trpějí, přichází výjimečný jedinec, dívám se na to Máka významně, násilím obnoví morální řád, jo. A to je od westernu až po akční thrillery a vlastně to zase funguje akorát, že tady jsme jako ne v nějaký mexický hranici nebo skrumpovaný velkoměsto, ale prostě korejská střední škola, že ty problémy teda evidentně té společnosti fakt jsou.
1: Jo, člověk si trošku vzpomene na český seriál Ochránce, který vlastně fungoval na podobným principu, ale řešil to přes ty jako etický, přemýšlivý, velmi jako pedagogický mechanismy.
0: Vaculík tam nezve telefon.
1: Přesně tak. Tady prostě vidíte, že někdy není nic lepšího, než prostě dobře mířená facka nebo rána pěstí. Musím říct, že vlastně jako nejzábavnější je to v těch momentech, kdy to je nejpřímočařejší, kdy s tím trochu jako nesouhlasíte, říkáte si to až příliš zjednodušuje a splošťuje ten problém, je to až příliš naivní, ale vlastně v tom je to nejzábavnější, samozřejmě z toho cítit, že se to trochu jako obrací přímým pohledem na tu korejskou generaci, asi to adresuje jako skutečný problémy, které jsou palčivý a snaží se skrz tuhle tu zábavnou formu jim předat nějakou message, jako že některé druhy chování fakt nejsou cool, je důležitý je třeba jako nahlásit nebo se proti ním nějak bránit. V těch chvílích člověku trošku jako cukají koutky, ale zároveň nemůže popřít, že tomu vlastně jako propadává neustále.
0: Přesně tak, no povrchově je to fakt seriál o šikaně, ale zasahuje to bitra, jak se řekl, jasně zjednodušeným a jako zábavně crazy způsobem do témat nějaký politický korupce, jaký rodičovských ambicí, sociální tlak, takový ty výkonová, ta výkonová kultura, což je docela velký téma, nejenom tam. Ve skutečnosti ale je tam nějaká krize autority, vlastně, kdo teda je vlastně ta autorita pro současnou dobu. Jako učitelé jsou jako bezmocní vlastně, rodiče jsou jako agresivní klienti,
1: vláda je skorumpovaná.
0: Jo, nikdo nemá jako legitimní moc, takže vlastně chápu, že vedle toho fakt fanouškovského nadšení 85 na ČSFD tak vůbec dobrý recenze, to vyvolává i takovou morální jako rozporuplnou debatu vlastně, co když se to, vlastně se to ptá, co když ta liberální společnost už neumí vytvářet autoritu jinak vlastně než nějakým násilím.
1: Jo, je to docela zajímavá paralela s novým filmem Uwe Bolla Citizen Vigilante, který vlastně jako prezentuje ten model toho vzít spravedlnost do vlastních rukou a mstít se třeba migrantům za jejich údajně páchané násilí jako něco jako velmi ušlechtilýho, ale tady si myslím, že pořád je podstatný ten element toho eskapismu, té zábavy a samozřejmě podstatný moment jménem Mujol Kim, hlavní představitel. No, ten je opravdu
0: korejský Wahlberg, ten Mark Wahlberg s Josephem Gordonem Levittem po korejsku.
1: Ono totiž ten seriál se jakoby pořád malinko usmívá sám nad sebou, což je strašně důležitý. On se jakoby umí schodit ty důležitý momenty akční, jsou vlastně podaný jako opravdu takový jako over the top stylizovaný akčňák a vlastně nikdy vám to neříká, tohle je řešení.
0: On vždycky vstupuje do toho prostoru, začne mu jako dominovat takovým specifickým způsobem, do záběru, okamžitě změní jako tu geometrii té scény. Je to trošku snímaný jinak, než jsme zvykli, je to trochu osvěžující. Vlastně ta školní třída už jako není třída, je to spíš nějaký jako ring arena, ty chodby, ty koridory se mění v takovou jako westernovou hlavní ulici, těsně před nějakou přestřelkou, ale je to součást tý velký fan v tom vlastně.
1: Jo, musím říct, že to schutí dokoukám, což jsem ještě neudělal zatím.
0: A taky nový Marilyn Manson, ale.
1: Jo, to je taky velký šikanátor.
0: To je šikanátor, banány, nahřátý banány na krk. Jo, nové album, single Exit Wound. Ten hraně, se tváří, že ten hraně,
1: já jsem ho nikdy neměl moc rád, takže v pohodě.
0: Antikry Superstar.
1: A jo, to byla dobrá deska.
0: To můžem.

0: perníkové brule s perníkovým...
1: S pomerančovo-mandarinkovým gelem, jo?
0: S pomerančovým
1: perníkové kréme.
0: Brule.
1: S pomerančovo-mandarinkovým gelem.
0: Pomerančovým gelem.
1: Perníčkové
0: brule s pomerančovým grelem.

0: jsem slyšel, že už jsi jiný člověk.
1: Dobrý devadesátky.
0: Jako když blbnul s Reznorem.
1: S Reznerem.
0: Boris Rezner samozřejmě. A oni prosím vyjede i se Švehlíkem samozřejmě. Ale Stomáka, to vám chceme říct, je v roce 2026 v létě úplně nejčlověk. Člověk. To je different man samozřejmě.
1: Má účes jiný.
0: Účes takový jako má krásnou barvu.
1: Není znetvořený už
0: tolik. Ne, málo se zadechává. Roztomilej bych se nebál říct. Uvidíme Varech, jak mu to najede. Samozřejmě snímek Arona Schimberga, scenaristy a režiséra, který byl loni předloni ve Varech, pak se objevil i v českých kinech a teď dorazil čerstvě na platformy, na Netflix. My jsme ho tehdy neměli čas hodnotit, tak už takový zároveň kladovarský preview a zároveň overview. A zároveň už je pozdě, jo. Ale zároveň
2: všechno,
0: dobrý
2: na to,
0: ale dobrý na to zároveň upozornit, protože ono na těch platformách to zase není tolik. Je taková bizarní, hodně kousová záležitost. Dám slovo Tomákovi, taková konceptuální, ale skoro tragikomedie, taková neurotická studie identity, která se tváří jako kříženec nějakého body hororu, nějakého kaufmanovského surrealismu, ale nakonec pro ně zůstává stát na půli cesty, což neznamená, že to není chvilkama zajímavý.
2: No, jak jsi řekl, no, takový jako body horror, nebo spíš body thriller, křížení s nějakou jako zvláštní jízlivou černou komedii, teda je to jako, že jo, film o protagonistovi, který trpí nemocí, jejíž název jsem úspěšně zapomněl, ale která mu teda znetvořuje tvář jakéhosi sloního muže.
0: A to nějaký... je to neurofibromatóza.
2: Je to tak.
0: Ne, pardon.
2: A jsou tam jistě nějaký ozvuky prostě Lynche či Cronenberga, zároveň tam jako taková ta současná nějaká jako indie estetika třeba bratří Safdie. Já jsem si trošku vzpomněl na velkého Martina, takový ten neurotický začátek v těch stísněných prostorách bytů, tak to jako má trošičku podobnou energii, ale zároveň teda pozoruhodný výkon Sebastiana Stana, který za to myslím dostal medvěda na Berlinále.
0: Dostal za to Stana. Ačko za to může kempovat.
2: Jo, jako ty byty jsou pravda velikosti stanu často a ještě s prasklou plachtou, takže tam kapou nějaký zrudný tekutiny, ale jako ten motiv toho jako znetvořeného muže, který postoupí experimentální léčbu a pak jako se z něj teda stane opravdu Sebastian Stan.
1: Tady pozor, v textu distributora, že vypadá jako průměrný Američan středního věku, což je Sebastian Stan.
0: Za mě ne, mírně my to nejsme, ale je mírně nadprůměrný za mě.
2: Jako vlastně se tam pak manifestuje to jako zajímavý téma, to, že ten člověk teda ztratí to, co z něj dělalo teda jako v úvozovkách z růdu nebo nějakou jako něco na soli lidi jako měl jako problém reagovat, ale zároveň jako něco jedinečného. A teď on se neumí zžít s tou novou identitou a vlastně nějakým způsobem má pocit, že to, čeho se zbavil, mu je teď jako kradeno nějakou jinou postavou. Je to jako tam hromada pozoruhodných motivů i pozoruhodných stylistických voleb, ale jak si řekl, je to takový jako trošku taková jako konceptuální klaustrofobie, která to občas jako prostě zastavuje, jako moc přemýšlivý je ten film, než aby byl tak jako nějak jako přirozený. Nechci říct půdovej, ale třeba ty nejlepší Cronenbergovy filmy, když se teda vrátíme k těmhle těm body záležitostem, jsou jako mnohem jako přirozenější a mnohem jako méně nějak konceptuální, jako mnohem nejasněji sám říkají, o čem vlastně vyprávějí.
0: Jsou tam jako zajímavé myšlenky, ale to zpracování je pro mě jako na hraně bizáru, byť jako samozřejmě záměrnýho, tam není samozřejmě hlavní téma tam nějaký fyzický znetvoření, ale nějaká vnitřní toxicita člověka sama k sobě, jako vlastně to ukazuje, že to Eduardo jako monstrum teda nesídlí v těch jeho nádorech na obliči, ale v nějakého chronické neschopnosti jako přijmout sám sebe, jako vlastně fajn, ale ta satira tam taky jako mutuje, takový doslovný, takový trochu frustrující, možná až frašky, kde se jako vrství jedna jako nepravděpodobná motivace na druhou, ten film nedokáže ty své tezy prodat nějak výrazně, pak už vůbec ne v té poslední třetině nebo v nějakém jako silném finále.
2: On se vlastně snaží vždycky vykoupit nějakým jako šokantním překvapivým zvratem, střihem, jako kdy najednou jako jsme někde jinde a má to teda jako diváka jako
0: ten zvrat,
2: který
0: přichází, když se na scéně objeví. A nebudu prozrazovat, tak to je docela jako pozoruhodný, jo, ale jde to do nikam a vlastně ten Stan, jak to říkáš, Stan teda samozřejmě dostal teda stříbrného medvěda na Berlinále, právě podává fakt jako i fyzicky precizní jako výkon.
2: Rumun, ne, tak to se vyslovuje Stan.
0: No jasně, no.
1: Stanislavský, jo.
0: Ale jenom když je u Fjordu.
1: Jmenoval se Stanislavský.
0: Jenom u Fjordech. Jo, ale samozřejmě skutečná hvězda je ten Pearson, jo, který má skutečně tu neurofibromatózu a ten je jako napsaný vlastně i zahraný s takovou jako energií a takovou sebestřednou suverenitou, že i ten Edward vedle něj jako bledne a teda nic jako osobně nějakou tu pseudointošskou jako to pokrytectví, nějaký skrytý možná narcismus těch uměleckých jako elit. Nevím, je to jako chvilkama osvěžující.
2: Zrovna její postavě přijde vlastně jako možná nejhůř jako napsaná, no, že je to vlastně taková karikatura tý jako umělkyně.
0: Tam je jako nastrčená, jako... aby tam taky byla. No. Takže jako, jsme se vás úplně nalákali, ale pokud chcete takový jako mírný artový bizárek s přesahem, tak asi to úplně nezaškodí. A já už si asi osadím kafičko, ale.
1: Jedna plus jedna.

0: věnec.
1: Ty vůbec nespíváš, člověče.
0: Zadními vrátky.
1: To zas budou vary. A já už jedu dneska.
2: Půjdeš vodou dál dneska.
1: Já už jedu dneska. Programy máte, prosím vás, vysíláme teda, říkám, 2.7. Já, Vítek, Karel Och, to je jasný. A pak za týden 9.7. z Kolonády, já, Vítek, Šárka a Tomák. No to zas budou kolonádní vary. A hadí pramen inhalace, 93 stupňů.
2: Tomák vypije 9 litrů.
3: Přesně a odjedu na kole z Kolonády.
1: A teď už Ondřej Vavrečka a jeho 1+1+1. Jde to do distribuce, bylo to v Jihlavě původně, ne? Experimentální dokument, to máme málo kdy.
4: Máme málo kdy, ale my už jsme se bavili jako u příležitosti Jihlavy o jeho středometrážním filmu Lišejníky, který myslím, že nám všem poměrně
3: příjemný
4: najel a vlastně to byl takový trošku side projekt jako během natáčení tohle filmu, který teda mimochodem je taky plný zvláštních rozverných písniček, protože on je samozřejmě jako i hudebník a výtvarník a na těch jeho zvláštních jako experimentálních esejistických kolážích, jak bych to pracovně nazval, ale on je to opravdu jeho filmy takový jako hodně nezařaditelný, nejsou ani dokumenty, ani jako vlastně nějak jako experimenty, on tady vypráví jako konkrétně o pokroku, klade tam klíčovou otázku, kdy máme dost a právě on si na ní neodpovídá, ale jako vlastně ten jeho metoda je opravdu, že on pracuje s hodně prostě jako různýma kapacitama, sociologama, prostě filozofama, ale vlastně nefungují mu tam někdy jako nějaký klasický mluvící hlavy, ani je tam jako neotitulkovává, spíš tak vstupují do nějakého rozverný hry, jako fungují v nějakého poloinscenovaný podobě, stejně jako trio protagonistů, který jsou jako podivný chor, který teda nám klade jako zvláštně jako hravě, až jako přiznaně naivně nějaký jako otázky a vytváří jako hrozně pro mě zvláštní koncept. No. Jako on vlastně, když chtěl natočit tu postavu toho jednoho z lichenologů do toho svého filmu, který popisuje právě ty lišení jako takovou jako to zvláštní společenství, jako nějakou metaforu jako ekologickou, jako vlastně společenskou, tak vlastně když už tam letěl natočit si tu jednu scénu do té Kanady, tak natočil celý ten středometrážní side projekt Lišejníky, který byl tak jako pozoruhodný i tím, jak byl tak vlastně trošku z takové té mimolidské perspektivy vyprávěný a dával velký props těm bytostem a tady s tímhle taky pracuje s takovýmhle vlastně zvláštníma jakoby polohama. A ty jeho filmy jsou pro mě jako hrozně hravý, překvapivý, nejsou takový ty jako nějaký tvrdý godardovský eseje nebo jako nějaký jako apelativní dokumenty, byť mluví jako tvrdých tématech, používá často prostě nějaký, že jo, jako levicový kritický teorie od Althussera po Žižeka, ale nikdy to není taková nějaký jako hardcore levičáský, vlastně taková spíš jako vlídná, hravá, trošku seriálná a dada věc, která nějakým způsobem prostě se dotýká, já nevím, skoro až jako nějakých jako scének divadla Sklep třeba nebo Švankmera nebo takovýhle věc.
1: Ne?
4: Mám to rád.
1: Já taky docela, když jsem to neviděl, každopádně jak moc esejistické je nový snímek Dana Pánka.
2: Pánko.
1: Po večerce s Vladimírem Polívkou, Evou Podzimkou, Neužilem, Hankou Wagnerovou, no nádherný a hudba Jan P. Muchov.
2: Je to Polívka z pytlíku.
4: Je jako trochu jo. Pánek bohužel úplně není pán, a on teď točil ty hokejový dramata Děti na Gána a ty neporazitelní. Ale tam aspoň měl jakoby tu kostru toho.
2: Kostru z kola tam
4: měl. Kostru toho, že to nejotřepanější kliše sportovních dramat.
2: To bylo hrozný.
4: O outsiderech, kteří já jenom chci tím ilustrovat, proč je tohle horší, že tady prostě nemá nic a už je to druhý letošní film, který se pokouší být z prostředí letního tábora a celý se odehrávat tam po nekonečném létě Milana Cízla, které bylo opravdu nekonečné, tak tohle je vlastně skoro totéž. Opět tam máme postavu nějakého nečekaného vedoucího, který prostě kráčí v tátových botách, protože tatínek je indisponován zdravotně a pak jsme na táboře, no a tam se hraje na kytaru a hrají se noční bojovky a nic jiného se tam
2: neděje. Píseň dohola a to je člověče dobrý. Těch letech. Fakt, jako, mě to dosedlo, jo.
1: To mě nebavilo nikdy ten film.
4: Tenhle film má úplně jako zásadní problém, že vlastně to není ani romantická komedie, ani jako rodinná podívaná, protože vlastně on jako pozorný, že on všech projektech vlastně vychází z těch dětských vášní, že to není takový ten úplně komerční režisér, prostě na ten hokej koukal, na tyhle tábory jezdil, tam kde se to přímo natáčí, ale vůbec to nemá schopnost to přenést na diváky, no, takže my vlastně pozorujeme spíš než ty děti, z nichž se tam představí jménem jako tak asi 200 obřího kolektivu ty dospělí, který furt řeší, že tam něco nefunguje na tom táboře, a zároveň sám sugeruje, že je to něco naprosto skvělého, což teda
2: to
4: jako
2: si já pamatuju, tyhle zážitky stávají, že se tam jako vedoucí teda, jo.
4: Ale pokud to má být teda
1: jako dobrý vedoucí,
4: podstatě sdíleným dětským zážitkům a prvním láskám, to stáhnu, se fakt nepovedlo, už mě stáhne skůže, radši skůže.
1: Dneska to bylo, jako když to bylo 2 minuty s váma, to bylo neuvěřitelné, opravdu, strašná krása.
2: Na rozdíl od života teda,
1: to jo.
2: Ten se vleče.
1: Shearwater, More and More, More and More, vidíte more ten koncept dneska, je to furt
2: všechno. Všechno souvisí se vším.
1: Lyrismus, prostě poezie,
2: Lišejníky, to trošičku,
4: všechno se v tom filmu chybělo.
1: U tohohle jihno i Lišejníků týhle hudby.
4: Ale Buty tam hrálo, to bylo jediný hezký, ale blbě.
1: Aha,
2: Buty nějaká písnička. Buty nemůžou hrát blbě.
4: Za stádem koní, ale používali to jak koně.
1: Duperele byla to dneska poslední. A ty si poslouchal tu diskačku teďka?
2: Normále.
1: A byl to Štefan.
2: Byl to Štefan, jo.
1: Přátelé, nebyl to Štefan, byl to Vítek.
2: Nazdar.
1: A byl to Tomák.
4: Dobrou.
1: A byl to Aleš. hustý! Vidíme se, Alek!

nenávidím. Sex, týmový sport a politiku. Já nemám ráda tam ty záležitosti, to tvoření, víte, těch dětí. A to bude taky jinak, jako u rostlinky. Budou dva lidi, že se mají moc rádi, nebude výroba.

0: ovšem zcela mění situaci.
1: Ne tak docela. Já totiž nejsem tvoje teta.
0: Ty nejsi moje teta, tetičko?
1: Neříkej mi tetičko.
0: Ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku.
2: Nedělej si výčitky, milý syn. Nejsem totiž tvůj otec. Jsem tvůj syn.
0: A maminka?
2: Je tvá babička.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na Rádio Wave.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
3: Tady Kája.
4: A tady Pavel.
3: A my vás vítáme u nového dílu našeho podcastu Psycho.
4: Hele Kájo, víš, co je Psycho?
3: Povídej.
4: Hele, zkus si představit, že tě někdo na 3 roky, jo, zavře do poměrně malý krabice s pár lidma, který jako jsi vlastně nevybrala, jo, a ty máš nějak jako fungovat po ty 3 roky.
3: A víš, co je na tom nejhorší? Že co? Většina z nás, to byl náš dětský sen.
4: Dobrá,
3: spoustu z nás tohle představuje jako náš dětský sen. A ne, není to pobyt u nějakého sériového vraha. Hodně z nás se chtělo stát kosmonauty, astronauty.
4: Je to tak. Já jsem měl jako dítě jako stejný sen. Samozřejmě, když se o tom člověk dozví něco víc, tak už to potom přejde. Ale aspoň mě to teda přišlo.
3: Ale mně to taky přešlo, když jsem si uvědomila, co za tím všechno stojí.
4: Ale proč se o tom dneska budeme vykládat, nebo z jakého úhlu pohledu se o tom budeme vykládat? Ono teď přednedávnem proběhla první pilotovaná mise Artemis, což je návrat lidí na měsíc. A šlo tam o to, že teda posádka amerických kosmonautů z NASA, tak obletěli měsíc, přiletěli, že ona zpátek na Zem, všechno to proběhlo cca jak mělo, snad tam měli problém akorát se záchodem, který se jim podařilo opravit.
3: To mě škoda, že tam nebyl teda Howard Wolowitz, který by ho opravil.
4: Ale taky mě to napadlo, když jsem slyšel tuhle zprávu, že jako, ano, jako Big Bang, že to
3: stejně
4: jako takhle krásně
3: předpověděl. Stejně nemá doktorát jako my a ještě mohl opravit záchod.
4: To bylo tom vtipný, že vlastně to, co jim to jako byl ten problém, takže jim zamrzal, takže oni ho museli jako otočit směrem ke slunci a sluníčko to rozehřálo a pak to šlo, jo, pak to se nějak něčem takovým to spočívalo, ten závod. Mm-hmm. Hele, ale proč se o tom bavíme? Já jsem viděl u Jimmyho Fallona, to je show Jimmyho Fallona, taková ta, že se tam vlastně bere, já nevím, takový jako něco jako Kraus u nás.
3: Jo, prostě si tam bere ty hosty.
4: A nějak je zpovídá a je to informativní a zároveň zábavný. Tak tam právě takhle měl posádku těch kosmonautů. Mm-hmm. A ty lidi, jak tam že spolu fungovali, tak jsem si říkal, tyjo, to je fakt docela jako dobrá partička, že věřím, že jim to mohlo jako nahoře fungovat. Jo. Různě zpovídal o tom, jak se znají navzájem, třeba kdo nejpozději usíná, jo, nebo...
3: Nebylo hrozně vtipný, že oni vlastně znali fakt takový ty svoje divný návyky, jako ty tiky, co kdo dělá, taky to jako, že když máš někoho fakt hodně nakoukanýho, jo,
4: no,
3: jako
4: jasně, no,
3: máš svého partnera nakoukanýho, teď víš, že když se podívala takhle, tak už víš, že je naštvaný a jako... I bylo vidět opravdu, že o sobě hrozně jako mluvili, jako genuinely hezky o sobě jako mluvili.
4: Jo, prostě taková jako banda kámošů, jo, by to člověk viděl na tom.
3: No akorát, jak tu bandu kámošů, že udávají dohromady.
4: No právě. Já, když jsem se právě jako nad tím koukal na tu show Jimmyho Fallona, jsem si říkal, ty jo, sakra, ale ono jako třeba, když se poletí na Mars, jo, což teď teda není konkrétní plán, ale v té představě, ať už nějakých jako soukromých lidí, jako je Elon Musk, nebo státních agentur, že by teda se jednou letělo na ten Mars, tak ta představa existuje, že by tam jako letěli lidi. A rozhodně to bude z největší pravděpodobností prostě zase jako jedna z nejsledovanějších věcí. Jo. To je ta první cesta, ty ostatní, to je otázka, že jo. Stejně to bylo jako s tím Apollem, tam nejvíc sledovaný bylo přistání na měsíci, což vidělo 600 milionů lidí jsem našel číslo, což má být jako každý pátý člověk v té době.
3: Krása.
4: Takže si to představ, tohle to byla ta jako úplně primární reality show, když si to tak vezmeš.
3: No, asi první reality show, no. Jako dneska jsme si i říkali, že to vystojíme na těch reality show, ale my se na ty reality show podíváme příště. Tak máte teaser na příště.
4: Nicméně, já si
3: ale
4: dovolím,
3: dneska.
4: já si dovolím takový jako takovou smělou předpověď, jo, že kdyby měl někdo vybírat nějaký jako budoucí kosmonauty, který poletí na Mars, tak si myslím, že jako velmi jako dobře zběhlej v tom může být člověk, který vybíral lidi do reality show. Akorát, že by je měl vybírat přesně jako v obráceným můstrem, než jak vybíral ty lidi do té reality show.
3: Určitě, no.
4: A dneska si řekneme proč, jo. Dneska si řekneme, jaká je v tom vlastně souvislost. A...
3: Ale tak se pojďme podívat na to, jak třeba nějaký ty experimenty vlastně vypadají, nebo jako jak tam ty lidi vybírají. To je můžeme ještě jako fun fact, jo. Jasně. Když se dějí tady ty experimenty, že asi jste slyšeli někdy o tom Mars 500. My jsme tady měli taky experiment v Československu a jmenovalo se Štola 88. Mm-hmm. Mně došlo, že to zní jako název v hodě neonacistické kapely.
4: Ne, je to ale
3: ono to bylo opravdu dobré, protože to probíhlo.
4: Proto bylo v roce 88.
3: Bylo to v roce 88 a ještě navíc bylo ve Štole.
4: No pun intended.
3: No pun intended v té době, dneska to by mělo asi jiný konotace, ale bylo to docela zajímavé, protože jako i ty výsledky toho výzkumu, samozřejmě dneska bychom to asi vystavili trošku jinak, ale byly docela zajímavý a vlastně docela dost podobný tomu, co i tam furt ty astronomky řeší dotek, že jo?
4: Jasně. To je vlastně docela zajímavý, jako jak se studuje, jo, jak to teda si to lidi vlastně vůbec zvládnou, nějakou takovouhle jako dlouhou cestu, tak se dělají takzvaný analogový studie, teď co se tím chce říct, jo, není to analogová televize ani tak dále, ale je to vlastně něco, co se nejvíc blíží, je to nejlepší jako analogie, co se nejvíc blíží té realitě toho, jak by to asi mohlo vypadat, jo, když se poletí na ten Mars. A my vlastně takových zkušeností jako lidstvo máme řadu, jo, jako aniž bychom mysleli na cestu na Mars, tak už nějaký stále zavíráme lidi do vězení, což je jako docela malý prostor, kde musí vydržet x let. Existují, že jo, ponorky, na kterých musí lidi strávit, Bůh ví, jak dlouhou.
3: Ono
4: prostě
3: i takový
4: dobu.
3: Ty vlastně ropný plošiny, lidi na ropných plošinách, že jo.
4: Těžební plošiny, zase, jo, jako tam je náročný pracovní prostředí, je to jako

0: Jiru, nebo i když jsi zavřený v nějaký tý experimentální štole nebo nějaký bublině, tak jako vlastně nevidět, to není světlo, nevidět ten svět, jak kolem
1: Kolumbus,
0: běží.
1: Kolumbus říkal těm svým námořníkům, že nejsou ještě tak daleko od pevniny, aby se mu nezbouřili. Jo?
0: No, ale to je vlastně pravda.
1: Ale je to jako podobný efekt, nebo jako vlastně řadu podobných věcí tam můžeme nacházet, jo? S nějakou zkušeností lidí, která existuje. A víme, že to jako lidi dali, jo? Že to nebyly úplně skvělé podmínky, jo? Třeba na plachetnicích britského námořnictva, tam mohlo být až 500 lidí prostě na jako malém prostoru. Jo, zvládali to údajně jenom díky zásobám alkoholu, který, jako když došel, tak
0: byl problém.
1: Hrozilo povstání, jo, hrozila spoura. Takže jo, jako víme, že tohle z toho lidi jako dokážou zvládnout, ale zároveň my, když takhle jako někoho pošleme do vesmíru, tak chceme nejenom, aby to zvládnul, ale byl u toho ještě jako co možná nejfunkčnější.
0: A jo, a ideálně se vrátil domů netraumatizovaný. A,
1: tak, no,
0: jo, prostě... aby byl ještě v pořádku, jo, tak, a v dobrý kondici. No, on je ten právě třeba zajímavý, že když to dějí v té štole, to je jako fakt vám doporučuju, najděte si fotky štole 88 a je to fakt děsivý. Ale jestli máte rádi nějaký takový ty post a po hry,
1: jo,
0: tak je to dobrý,
1: takový,
0: je to přesně pro vás.
1: Takový metro, jasně.
0: Je to trošku metro, no, ale bylo to vlastně dost zajímavý, protože tam bylo dokonce v tom výzkumu žena neuvěřitelný.
1: Mm-hmm.
0: Jo, wow. Ale ne, bylo to spíš zajímavý i z toho důvodu, že třeba co tam jako u těch kosmonautů říkají, že největší průšvih, co třeba nejvíc narušuje tu psychiku, je prostě nedostatek spánku.
1: Jasně.
0: A to je i z toho důvodu, že tam prostě hodně hučí ty přístroje, nebo někde si najděte zvuky, jako co jsou na ISS, jo, takový ASMR si můžete dát, ale je to dost, ne, je to jako nepříjemný, je to, to prostě permanentní hučení, bzučení, něčeho.
1: Nějaký přístroj údajně v projektu Mars 500, což byl teda projekt Ruska, ale zúčastnili se ho i v té době jako vlastně ESA, jo, jako Evropská agentura a dobrovolníci jak z Evropy, tak z Ruska. Tak tam taky, jo, jakože vlastně to, co bylo nejvíc stresující, bylo to, že se lidi zas až tak dobře nevyspali.
0: A to je právě i tady právě, jak říkali, a že vlastně v té štole to měli, že tam jen pražsky hručeli ty přístroje, zářivky huče, že jo.
1: Jasně,
0: a
1: jasně.
0: Že je tam nejvíc narušený takový ten přirozený biorytmus, ty biologické hodiny.
1: Ale zároveň, že třeba to bylo jako asi mi přijde nejzásadnější výsledek toho Marsu 500, takže tohle to hrálo roli především první dva měsíce. Jo, to bylo znát, že se na to prostě lidi museli zvyknout. A když se tomu přizpůsobili, tak už tam dokázali nějak chodit a nějak fungovat. Jo, takže to je taky jako zajímavý prvek, aspekt toho, že když někam jako takhle se poletí, tak pravděpodobně prostě to nejtěžší bude si ze začátku na to zvyknout. Ale potom už od určitý fáze, třeba to, jak se člověk dokáže vyspat nebo ne, tak už se dokáže jako nějakým způsobem se tomu přizpůsobit, pokud nemá nějaký jako opravdu jako zásadní problémy s tím prostředím.
0: No a to je další vlastně věc. Co když jsme právě na to koukali, i třeba co se na těch misích jako popisováno jako jedna z dalších stresujících věcí, s čím oni hodně pracují, je to, že prostě nevidí to denní světlo a mají rozházený ten cirkadiální rytmus. Že? A že vlastně ty tam nevidíš den, světlo a oni i třeba na tom ISS mají to tak, že ta stanice oběhne tu zemi 16krát.
1: No, tak to je.
0: Takže oni jsou vlastně v podstatě
1: to může udělat, že jo, s nějakým jako cirkadiálním rytmem, no.
0: Takže oni mají v podstatě oni jsou v permanentním jetlagu. Ale co říkají, že je dobrý, co i třeba popisují, že si myslí, že právě u těch misí na Mars, že bude problematický, že říká, že jedna, a to i popisují v těch výzkumech, že jako jedna z věcí, která jim tam třeba pomáhala jako udržet si nějakou psychickou pohodu, že koukali prostě z okýdek na zemi. Jo, že koukali, jak je hezká, jo, že co se tam děje.
1: Oni tam teďkonc mají takovou docela jako pěknou vlastně pozorovací místnost, kterou člověk může vletět, protože tam
0: jo,
1: člověk
0: lítá, jo,
1: že...
0: Jako chill-out zóna.
1: Taková
0: jako...
1: chill-out zóna, no, a tam má člověk pod sebou, že jo, tu zemi, jo. Nebo nad sebou, podle toho, jak to vnímá.
0: Zrovna jsou, ale u toho, u té mise na Mars, že to bude fakt velký problém, protože pak v jednu chvíli uvidí Zemi a bude to prostě jako hvězda, nějaký modrozelený hrášek, jo. Co tam je prostě floutuje ve vesmíru.
1: Ale rozumím, ale jako neměli to samý vlastně jako měli ty námořníci, prostě no. Když odpluli někam od pevniny, tak jako neviděli pevninu.
0: No, přesně, že to vlastně bude jako asi...
1: Jako, že je blbý, ale zároveň to něco, na co se si člověk jako může zvyknout.
0: Asi jo. A taky další věc je ta, že samozřejmě dneska už se třeba taky ví o nějaký jako práci s barbama v tom prostoru, že třeba ruský sektor má na ty ISS víc do béžova interiéry. Že je to lepší na oči než ta čistě bílá.
1: Jo,
0: nebo teď právě i pracuju s těma různýma světlama, chytrýma osvětleníma, který ti vlastně simulujou

0: nějaké stmívání, rozsvěcení, ale i opravdu, že jsou měkký, teplý, že to není prostě zářivka, jak ve škole, prostě v 8 ráno. A to
1: nebo,
0: tak jako pomáhá.
1: A nebo nově instalovaný bílý pouliční osvětlení. Potom,
0: ano,
1: potom musíme udělat díl.
0: Ano, uděláme. Ale právě jsem na to hodně koukal, že vlastně se teď budou snažit třeba využívat hodně AI.
1: Jasně.
0: Jako já jsem svůj AI terapeutů.
1: Hele jo, ale s tím AI je to vůbec zajímavý. Jo? I krz to, jako, jak se uvažuje o tom, koho teda vybírat. Mm-hmm. Jo? Protože co se třeba týče toho AIčka, jo? Tak dneska se vlastně už uvažuje o tom, že člověk, který takhle někam poletí, nebo třeba poletí na ten Mars, tak spousta těch systémů, ať už prostě v rámci té lodě nebo nějakých vědeckých, tak bude v sobě obsahovat nějaký druh umělé inteligence. Mm-hmm. A vlastně ta schopnost jako pracovat s umělou inteligencí ve smyslu dobře jí zadávat úlohy, mm-hmm. vědět, v čem je její silná stránka, v čem naopak jako může mít své slabiny, schopnost rozlišit mezi jako dobrým a špatným výstupem. Mm-hmm. To bude jako vlastně jedna z klíčových dovedností pro budoucí kosmonauty. Jo, jako ten původní představa bylo vybírat teda ty testovací piloty. Jo, prostě člověka, který je schopen zachovat chladnou hlavu v nějaký jako situaci náročný. A dneska už se uvažuje o těch lidech, kteří jako lítají do vesmíru, že by spíš měli mít takzvanou jako expeditionary mind, tomu říká, jako vlastně mysl expedičního účastníka. Jo, prostě jako člověk, který by rád jel někam, já nevím, na Antarktidu, nechá se tam zavřít na půl roku, je s tím v pohodě, protože tam bude mít nějakou zajímavou práci, která ho naplňuje. Jo, tak vlastně jako tato ten
0: opravdu,
1: typ člověka.
0: Jo, je to právě o tom, že oni právě dřív vybírali hlavně odborníky, že jo, aby to vůbec zvládli ovládat. Že ve chvíli, když se jednou něco stane, tak aby ten druhý uměl zastat jako jeho práci.
1: Jasně.
0: To byla největší, nejdůležitější
1: věc. Oni vlastně furt musí být tvrdá mravenec práce všeho druhu. Jo, že když jako by tam měli jednoho úzce specializovaného, tak ten kdyby nějak vypad, tak najednou tu specializaci nemají.
0: A pak se začalo najednou ukazovat, že vlastně nejlíp jim začínají fungovat smíšený týmy, muži, ženy, protože se nejlíp ty lidi socializují mezi sebou.
1: Co se týče Trumpa a letů do vesmíru a jeho administrativy, tak teď jako ten příští let, co se poletí kolem měsíce nebo se na měsíc, tak tam poletí jenom muži.
0: Aha, zajímavý.
1: Prý vyšli, jako, že jsou zrovna nejlepší na tuhle misi a že to jako žádný jako další, prostě zatím jako nahledejte žádnou další motivaci. Mm-hmm. Jsme slyšeli od různých lidí, že jo, ať už vedení NASA a tak dále. Ale vzhledem k tomu, jak se jako Trumpova administrativa staví k jako vlastně vyrovnání mužů a žen, tak...
0: No, tak jako když tam jsou jako i výzkumy, že jo, jako když máš tam napsaný, že něco gender, nebo women, tak máš zarazit tě výzkum, jo.
1: Jasně, tak to jako všude různě ruší. Ale to je jako právě docela zajímavý a studuje se to, jo, do jaký míry teda tyhle ty namíchaný skupiny jsou fajn, dokonce teďkon z té americký zase analogový studie, to znamená, že máš lidi zavřený někde jako na Havaji, na jedné sopce a že to teda připomíná povrch, já nevím, Marzu nebo měsíce a že ta jako seš na tom povrchu a tam teda chodíš pracovat prostě do toho okolí, do toho prostředí, tak tam zkoušeli teď třeba jenom čistě ženskou posádku a různě jako zmíchaný posádky a teď teda budou vyhodnocovat.
0: Teď budou vyhodnocovat, jak, co jim z toho vylezlo.
1: Co jim z toho vyleze. Jo, takže.
0: Jako já si myslím, že moje taková jako představa je, že ty, právě takový ty stereotypní představy, že jo, když jsou tam jenom ženský, tak to bude hrozný, to blbě dopadne a chlapi, ty jsou takový ty bros a ty si to prostě říkají, ono vůbec, jako. Tyhle ty jsou úplně, jako, tyhle ty lidi fakt jako uvažují hlavně jinak. A jsou opravdu tam jako mission oriented.
1: Jasně.
0: A ty konflikty tam prostě se během té mise nevytváří, nebo se vytváří minimálně.
1: Tohle je hrozně zajímavý. Četl jsem jeden článek, kde právě studoval ten výzkumník, jak třeba řešili různý problémy kosmonauti jako z různých komisí, ať už Američani, Rusové. A vlastně studoval to na základě jejich výpovědí, jo, že oni teda říkali, jak s čím se setkali a jak teda co dělali a tak. A na tom bylo zajímavé, že teda za A měli vždycky jako tendenci to řešit nějakým jako konstruktivním způsobem, jo, nebo případně, že šli za ostatníma, jo, řešit to nějakou jako sociální podporou. A vlastně třeba jako úplně minimálně mluvili o nějakých konfliktech v tom letu. Ale pokud mluvili někde o nějakých konfliktech v rámci posádky, tak mluvili buď to před letem, anebo po letu.
0: Což mi ale vlastně vychází dost podobně, že když já jsem třeba zažila nějakou, jako, nebo když se řešili nějaký mimořádný události, tak během toho, jako během té události, kdy tam třeba zase, jako hasič, policista, kdokoliv, tak si ty lidi nehádej. Prostě jedou jednak podle nějakých protokolů, který mají, a druhé prostě jsou orientovaný na to vyřešit tuhle situaci.
1: Jasně.
0: To, že se pohádej předtím nebo potom, to se řeší jako jindy.
1: Jo.
0: Vlastně to je zajímavé, že to takhle může fungovat i z dlouhodobého hlediska.
1: Jasně, jasně. Jo, takže jako dá se říct, nebo dá se předpovědět na základě těch našich zkušeností, že bez největší pravděpodobností ten let proběhne v klidu. Hmm. Jo, že se lidi nezhádají, i kdyby si zrovna úplně super nesedli. Že pokud se zhádají, jak se zhádají před nebo po.
0: Hmm.
1: A že opravdu, když člověku jde o život, tak jako poslední, co chceš, tak je řešit nějaký jako napnelizmy.
0: To já si myslím, že je to vlastně je opravdu daný tím, že fakt máš tu hlavu nastavenou na to, jako hledat úplně jiný, jak řešíš úplně jiný problémy, než jasně, v běžném jasně. životě. To není, že jsi tamhle v kanclu zavřený s pár protivnýma jako lidma, ale jsi tady, jako jednak jsou to odborníci, druhé prostě už to nejsou žádní amatéři, to jsou lidi přesně, kteří jsou od vojáků, jsou to výzkumníci, jo, mají za sebou dlouhé zkušenosti, jako už ves tak dost extrémním jako povolání.
1: Jo, ale ty, co lidi poletí, tak to nebudou nutně jenom jako vojáci nebo výzkumníci asi budou mít nějaký jako zázemí vědět, to vlastně museli mít už.
0: Museli všichni, no.
1: I jako ty první astronauti museli mít alespoň nějakýho jako bakaláře něčem, co souviselo s tím jako lítáním nebo s kosmonautikou. No a potom je ještě takové zajímavé se podívat na to. Dobře, tak je tady nějaká jako kvalita. Jo, mluvili jsme o tom, že by člověk měl být takový ten ala, jo, jako pokud by má člověk blízko k tomu vyrazit někam na expedici, takže takovýho člověka chtějí. Ale dobře, existují teda nějaký jako opravdu jako osobnostní předpoklady, které jako se hledají. Jo, když se třeba člověk podívá na nejpoužívanější model osobnosti, což je teda Big Five, jo, což je teda jako těch pět nějakých základních rysů. To, co vychází, že jako je preferovaný, tak jsou lidi za A s nějakým jako střední mírou, nebo jako vyšší střední mírou otevřenosti ke zkušenosti. Mm. Ale to totiž taky jako upřímně často, kdy koreluje s inteligencí, takže tam je to jako trochu složitější. Ale určitě jako nízký neuroticismus, co z toho vychází. Přívětivost v tom modelu je vlastně nejlepší korelát jako antipsychopatie, že to jsou vlastně jako málo psychopati.
0: No, protože ona si člověk řekne, no jo, když tam musí přesně zachovat tu chladnou hlavu a to v těch stresových situacích, tak ten psychopat je dobrý. Ale tady, když tam má fungovat v tom týmu, tam nemůže jako nikoho skopnout, jo, nemůže se, tam musí být všichni na stejný úrovni, případně jo, teď velím já a teď tady budu velet já, takže to je jako hrozně důležitý a já to si myslím, že odlišuje třeba právě třeba u těch reality shows, kde tam může být takovýhle člověk, ale může být opravdu psychopatický.
1: To je jako je zajímavý, že jo, toho tam vlastně jako chceš vidět, protože to bude zajímavá show.
0: Jo, tak jako oni, pak když tam tomu Survivoru, že mají různě jako taktizovat a podobně, jak je to prostě fakt zajímavý, kdy oni jako takovýhle člověka vyhledávají, no, tak to máme týzer na příště, jo.
1: Ale a proto já říkám, že člověk, který psycholog, který měl někdy zkušenost s výběrem do nějaký reality show, tak by zároveň byl dobrý na výběr kosmonautů, ale přesně tím obráceným způsobem. Jo. Jo, že ty chceš vlastně najít lidi do situace, která je velmi podobná nějakému Survivorovi nebo Big Brotherovi, ale přitom chceš, aby tam k tomu dramatu nedošlo. Zatímco, když to chceš jako tu show pro lidi, tak chceš, aby k těm dramatům docházel.
0: Ale co bylo vlastně zajímavé, že my jsme se říkali, když jsme to připravovali, jako jestli opravdu jako byli psychopati ty astronauti nebo ne. Jo, aby to zvládli.
1: Jo. A to je zajímavý, ta diskuse skutečně jako existuje, jestli třeba Armstrong. Jo, jako
0: ten vlastně, správný.
1: Ano, ten správný Armstrong, který vystoupil, ne Neil Armstrong, ale ten, o tom víme, že asi jo, ale...
0: Počkej, ne, Lance Armstrong byl...
1: Lance Armstrong. Aha,
0: jo, Neil vystoupil na měsíc, Lance Armstrong byl psychopat.
1: Tak, Neil Armstrong, tak teď jsem to teda pěkně zvolal já. Jo. Takže Neil Armstrong z největší pravděpodobností ne, Lance Armstrong z největší pravděpodobností ano. A teď proč? Já, existuje kolem toho ta debata, jestli teda Neil Armstrong byl nebo ne. Protože on byl pověstný tím, že byl jako dokázal být klidnej v situacích, ve kterých by asi většina lidí úplně klidná jako nebyla. Jo. A to vlastně něco říká o výběru astronautů právě do ať už jako projektů Gemini nebo Mercury a nebo Apollo, jo, kdy vlastně se tam z začátku jako NASA především vybírala z řad testovacích pilotů. A musím říct, že...
0: Ty už jsou sami o sobě dost odolný.
1: No, ale to byl asi jako fakt prostě dobrý nápad. Jo? No, vlastně je to podobná situace. Je to jako nějaký nový stroj, jde tam o to, že člověk je schopen podstoupit nějaký riziko a zároveň se v tom jako riskantní situaci chovat racionálně, i jako na bázi toho, že potřebuješ rychle se rozhodovat. Jo,
0: ale i vlastně umět udržet opravdu tu klidnou hlavu v nebezpečné situaci, umět třeba nevomdlít, jo, prostě při nějakým vysokým přetížení, protože už jsou na to naučený, jsou na to nacvičený.
1: Člověče, to jako, oni jako letěli právě, to byla jedna z těch Gemini projektů, jo, kde tam právě zkoušeli vlastně jako setkání ve vesmíru, že teda dvě lodě se potkají a spojí se dohromady. Tak při té příležitosti se z nějakého důvodu, teď už přesně se nebojím, někde byl asi nějaký problém, nějaká průcha, tak se začaly točit. Jedna z těch, které se začala roztáčet. A mě teda jako museli se závod odpojit a mě to točilo dál. A pak už se dostali do takových obtáček, obrátek, že začali ztrácet vědomí. A v tomhle tom právě ten Armstrong byl schopen zachovat chladnou hlavu a vyřešit tu situaci, že teda za A vypnul tu trysku, která je roztáčela, a za B se nechal se zpomalit tryskou, která byla určená pro návrat na zemi. Jo. Tohle to, jo, jako, když si představím sebe v té situaci, no já bych to za A nemám rád kolotoče, takže já bych byl jako naprosto hotový. Jo, to prostě si, jo, a ten člověk byl schopen vlastně jako zachovat klidnou hlavu a zvládnout tu situaci, kdy opravdu jako šlo o život. Nebo když přistávali na měsíci, že jo, tak oni tam s tím lunárním modulem tak přistávali na místo, kde bylo nějak jako spousta šutrů a nechtěli to riskovat. Tak teda, že popoletějí dál ještě za kráter. No a jako přistál asi jako se to, co mu zbylo v nádrži, tak byly asi jako 3 vteřiny práce toho motoru. Jo. Takže by chtěli ještě popoletět o 5 metrů dál, tak už by to jako možná nedali. Jo. Takže byl schopen zachovat jako klidnou hlavu i v těle těch situacích, které jako byly dost na hraně a vlastně tam o ten život šlo.
0: No a to je právě, my jsme jako na to koukali, on opravdu byl popisovaný jakože hodně jako hodný člověk, takový opravdu přátelský, on i když, jestli jste viděli třeba s ním i nějaký interview, tak je takový, jako je fakt ten klid čiší, jo? Jasně, že jasně. To je jako vidět. A myslím si, že právě i teď ty astronauty, kosmonauty, který tam prostě vybírají do těch misí, tak vlastně hledají rezilientní lidi. A my jsme jeden z našich minulých dílů mluvili o tom, že rezilience může být trošku taky jako
1: může být člověk rezilientní z různých důvodů. Jo.
0: Ale tady opravdu jsou rezilientní, že jsou fakt odolný. A já jsem se teda koukala, jakoby podle jakých kritérií třeba do toho Apollo vybírali tu posádku. A tam bylo to samozřejmě fyzický testy, všechno možný, to jako jo, ale psychologický testy nikdy vyloženě zmíněný nejsou.
1: No, to je takový, jako já jsem našel teda nějaký psychiatry a psychologi, kteří se na tom podíleli, ale vlastně co používali
0: To je Rorschacha snad, to jsou ty skvrny.
1: Jasně. Jo, ale když se na to člověk podívá, na tím zamyslí, tak oni především, co hledali, jestli nemají ať už nějakou jako duševní nemoc nebo nějaký jako náznak duševní nemoci.
0: Já jsem totiž našla, že třeba v protokolu NASA je, když má nějaký stav psychózy, ale tam se může dát i to, že člověk dostane panický záchvat nebo jasně, něco. Jasně. A že tam je opravdu, že ti je mají spoutat jako lepenkou nebo duct tape, tam říkají, že to je taková ta lepší lepenka. A prostě ti dají nějaký uklidňováky. Jo. Protože stát se to může, tam jsem právě poslouchala taky rozhovor s jedním astronautem, který byl na ISS.
1: Jasně.
0: A ten říkal, že jeden jeho kolega, že se mu stalo, že se mu nějak v noci zdálo, že ho bolí zub a vlastně se nějak vyschýzoval, že ho bude bolet zub dál a že se nedostane na zem a že neví, co s tím dělat, a i to tam jako popisal, říkal, ale když mě to bude, tam byl nějaký záznam té konverzace, co budu dělat, jako já tady nemám nikoho, kdo by to odoperoval nebo něco takového. Naštěstí pak se nějak sklidnil, ale jakože třeba takováhle hloupost, která vám přijde jako Ježišmarja, no tak co, tak tam v tom vesmíru, kdy víte, že jste fakt odtržený od pryč.
1: Že vlastně jako malý problémy můžou být životohrožující, že jo?
0: Jo,
1: jako co je zajímavý, tak vlastně furt to, co platilo ještě jako za toho prostě na začátku toho lítání, že pravděpodobně, proč se jako na ně koukali psychologové, tak bylo, jestli teda nemůže s nima být nějaký problém s těma lidma, tak to furt platí. Jo, a třeba teď už víme, co, jo, jako v čím, na základě čeho máte sníženou pravděpodobnost, že by vás někdo vybral do takovýhle mise. Jo. Za A nějaká jako historie duševního onemocnění.
0: To je jasný. To prostě. A tak to se podíváme, že na Survivor, že jo, tam byli prostě účastníci, kteří prostě měli nebo bojovali dlouhodobě s nějakou duševní nemocí. No shame, prostě to tak je. Najednou tam byli izolovaní a prostě museli skončit, protože si jim to tam rozjelo. Protože máš málo jídla, jsi spánkově deprivovaný, problém.
1: Jo, i kdyby prostě to nebyl váš případ, máte nějakou zkušenost prostě třeba s depresí nebo s nějakým jako psychotickými stavama, jste dobře zalečený a tak dále. Jo, i kdybyste to jako tím měli projít a netýkalo by se vás, že by vás to nějak rozebralo, tak furt
0: to můžou je... Můžou ohrozit i ostatní.
1: No ne, ale furt je ta pravděpodobnost je větší. A ty to jako jsi jako psycholog, tak ty lidem do hlavy nevidíš. Jo? Ty víš na základě nějaké jako zkušenosti, co je pravděpodobnější. Co další třeba, tak nějaké jako problémy doma, ať už z dětství, anebo v současnosti.
0: Jo, nějaký rozvody, nebo náročný životní situace, nějaký sebevraždy v rodinné anamnéze, to je všechno problém.
1: Může být, jo, jako nemusí se to tobě týkat, ale zase pravděpodobnost říká, že je lepší, aby to tam nebylo. Nějaký jako historie traumatu, jo, zase samozřejmě. Člověk může s tím jako velmi dobře fungovat, zase pravděpodobnost, že by se mohlo něco přehodit, nebo mohl reagovat nějak jinak, tak tam existuje. Nějaká historie závislosti. Už třeba jenom kouření může být vlastně taky jako tu pravděpodobnost, že člověk nebude něco moc zvládat.
0: Protože prostě opravdu se dostaneš do stresové situace a ty jako nemůžeš ten svůj jakoby ten špatný coupingový mechanismus využít.
1: Se zapálit, že?
0: Jo, nemůžeš se zapálit a ty jako najednou vlastně ty budeš tam oslabovat celý ten tým a můžeš ho ohrozit svým prostě nevhodným chováním, že jo?
1: Jasně, jasně.
0: No ale pojďme se to teda nějak shrnout.
1: Dobře, tak jo.
0: No, prostě Neil Armstrong nebyl psychopat. To je nejdůležitější.
1: Jo, z největší pravděpodobnosti. To je
0: vlastně naše největší jako otázka, když jsme se o tom bavili, jestli byl Neil Armstrong psychopat nebo ne, protože vlastně by naplňoval hodně těch prvků, ale evidentně nebyl. Proto to tak zvládnul.
1: Jo. Co mi přijde zajímavý, asi by na Mars byl schopen doletět každý člověk, ale potřeboval by k tomu jako daleko víc prostředků, než kolik jako budou mít ty lidi k dispozici. To znamená, že z toho důvodu my vybíráme lidi, kteří budou fungovat spolu co nejsnáz.
0: Nejsnáz v co nejúspornějších podmínkách, jaký jsou možný.
1: Nejúspornějších podmínkách. A víme teda, že vlastně všechno, co tak jako souvisí s nějakou jako možným narušením psychiky, tak je věc, která tě diskvalifikuje v tomhle. Jo? A pokud teda něco tím může pomoct, tak je to jako vysoká psychická odolnost, nízký neuroticismus.
0: Uh-huh. Vysoká přívětivost.
1: Relativně vysoká přívětivost. Uh-huh. Tak, no, schopnost spolupracovat s ostatními lidmi. No, kromě teda veškerých těch znalostí, které člověk
0: tak
1: musí
0: samozřejmě,
1: mít.
0: Jo. Tak,
1: a schopnosti vědět, jestli ti zrovna AIčko kecá nebo ne.
0: Jo. Domácí
1: úkol. To jsme teda ještě nezmínili, ale to je vlastně jako zajímavá historická věc, vlastně teď už historická, protože existoval plán ve své době, Mars One se to jmenovalo, jo, že teda vlastně by poslali lidi na Mars, na cestu jenom tam, jo, že by nebylo na cestu nazpátek.
0: Jo, to si pamatuju.
1: A že to chtěli financovat tím, že by prodali práva jako společnostem na promítání týhletý, jako ať už přípravy nebo celý té cesty, že by to vlastně byla jedna velká reality show.
0: Okay.
1: Takže to chtěli financovat tím, že by z toho udělali reality show.
0: Aha.
1: Jo, takže tohle z toho propojení cest do vesmíru a reality show tady vlastně jako furt tak nějak visí ve vzduchu. Mm-hmm. Jo. A já mám na vás dotaz, jo, jako byli byste ochotní do něčeho takového jít? Jo, protože v té době oni pozbírali asi 200 tisíc přihlášek.
0: Já si to pamatuju, protože to byla strašná akce a furt se o tom jako mluvilo a jako lidi opravdu to dělali vlogy a jako jak se na to připravujou, že třeba i vysvětlovali rodinám, že já vás fakt nikdy neuvidím, když tam poletím a jako to bylo úplně crazy.
1: Hele, spousta lidí Jo, jako velmi racionálně o tom uvažovali, jo, jasně, tohle je něco, co prostě posune lidstvo dál, já do toho
0: myslím, že tady byla právě nějaká slečna z Česka, jo, která o tom jako hrozně hezky mluvila a jako bylo to vidět, že to má jako v hlavě neskutečně srovnaný, ale pro mě to teda bylo nepředstavitelný.
1: No, jasně, no. A asi z největší pravděpodobností, jako zpětně, když se na to člověk podívá, to asi byl tak trochu skem, protože mu to nikdy nemělo víc jak 4 zaměstnance, ta společnost a no.
0: Ale udělali dobrý halo kolem toho.
1: Bylo kolem toho velký halo, přesně tak. Mm-hmm.
0: Umíš si ty představit, že by si do něčeho takového šel teda?
1: Jako, že bych odletěl na Mars a že bych jako šel na Mars. Hele, před 20 lety bych řekl, že jo. Dneska bych řekl, že ne. Čistě z toho důvodu, že jako já fakt dám rád kolotoče. A tam je to, jo, jako ta představa, že mám prostě, ne mořskou, to je jako varianta mořský nemoci tam někde jako na oběžný dráze, protože tam najednou nevíš, kde je nahoře, kde je dole. Brr. Jako rád bych se tam podíval, jo, kdyby mi někdo takhle nabídl prostě takhle jako teleport ze Země na Mars, tak bych se na Mars moc rád podíval, ale tu cestu si s dovolením odpustím.
0: Tak to máme podobný. A tímto se s vámi loučíme.
1: Loučí se s váma náš pořad.
0: Psycho.
1: Psycho. Psycho. Psycho.
2: Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na rádiu Wave.
3: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Špína.
1: Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Krásný čtvrteční večer, posloucháte Špínu na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Judita.
1: A Šaman, ahoj.
0: A zdravíme Kazyho s Dominikem, který tady dneska s náma bohužel nejsou. A vzhledem tomu, že na Česko teďka v posledních dnech udeřila extrémní vlna veder, ta vlna pokračuje, bude ještě horší a pravděpodobně nebude jediná, tak jsme se rozhodli v tomhle tom díle věnovat se nebo sestavit si takový playlist z většinou starších songů punkových, ve kterých se interpretstvo nějakým způsobem snaží vyrovnat nebo nějak postavit k tomu, co vedro

0: takhle pod taktovkou génia, bych řekla doslova, Ennia Morriconeho. A sice tohle ten song není jakoby vysloveně o tom, jako co prostě o heatwave a o vedru a tak podobně, ale rozhodli jsme se si ho sem zařadit, protože si myslím, že nic líp a 100% z českého rybníčku ten příšernej, hypnotický, prostě rozpálený kraj víc nějak neozvučuje nebo nedává mu takovej soundtrack než tahle věc, kterou můžete najít na splitku s Grajdama. Je to z roku 2009 a ty Grajdy jsme si tady rozhodně už ve Špíně určitě minimálně jednou pouštěli, protože Grajdí strana, tak je tam ten most legendary cover skladby Žiletky od psích vojáků.
1: Mm-hmm. No já myslím, že ten dnešní díl bude taky hodně poslechovej, protože co se budeme povídat, tady v tom vedru se nedá pořádně ani mluvit.
0: Tak budeme ani připravovat tu Špínu, upřímně řečeno, jako takový chyb, co jsem tam jako nasekala, pak vychytala a zároveň odhalila. Ještě předtím to fakt jsem si říkala, bože můj, ten mozek pracuje tak na 5%.
1: Ale vy, co budeme hrát teďka, tak o té sezóna docela dá mluvit a dali jsme ji hned na začátek, protože je dobrá vlastně po všech stránkách, má zajímavý text, zajímavou tu story zatím a hudebně to je dobrý, o tom se nemusím ani bavit.
0: Přesně tak, zároveň jde taky o skladbu, od který se nám bude dobře odpichávat, když se budeme bavit o těch dalších, protože si pustíme skladbu od... Teďka jenom zmíním, že ještě stále jsme se to nenaučili vyslovovat tak, jak se to správně má, ale bude to skladba od Sioux and the Banshees, 92 Degrees. Tentokrát se bavíme o Fahrenheitovi, což je ale v přepočtu na Celsie zhruba 33,4, což už je prostě extrémní vedro. Pokud takovýmhle vedru třeba pracujete, tak už máte nárok na ochranné nápoje dávno.
1: Ale v dnešním kontextu to není zas tak hrozný, vzhledem tomu, že má být 40 víkendu.
0: Přesně tak, jakoby jsem vyděšená. A tady tahle skladba vlastně celou jí odpíchává sample z filmu z roku 1953 Návštěva z vesmíru, který je natočený podle povídky od Ray Bradburyho a ta skladba ale není úplně jakoby od nějakých těch mimozemšťanech a o tom, jak reagují jakoby na slunce, ale spíše především o tom, jakým způsobem lidi reagují na to, když je extrémní vedro a co se s nima děje. Že jim, když to řeknu tak jako prozaicky a trošku mašťácky, prostě jim začíná extrémně hrabat, začíná být agresivní, mnohem víc takový popudlivý a zároveň musím říct, že třeba co se týče textu, jako je tam strašně moc takových jakoby krásných, hodně živoucích obrazů toho, jakoby, jaký jsou dny, když je takovýhle extrémní vedro, co to s lidma dělá, jako samotný tam v tom refrénu prostě dny se táhnou jak raněný zvíře, jako myslím si, že to teďka prožíváme tak nějak všichni a no, nevím, co bych tomu ještě víc dodala, víc no, už se asi dodat
1: nedá.
0: Pustil.
1: Já bych jenom dodal, že to je z desky Ten The Box z 86. roku a taky bych doporučoval nějaký předchozí díly Špíny, kde jsme se o Sioux hodně bavili.
0: Přesně tak, měli jsme jeden speciální díl, tak můžete zalovit v historii a jenom rok 86, víš co, jako to je 40 let zpátky a... Už teď je to, no, možná to byla, byla to jedna z takových těch věcí, jak to říct, jasnovideckých. Hmm. Tak, ale jdeme na to. Sioux and the Banshees, 92 Degrees.
2: Špína. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave. Do you know that more murders are committed at 92 degrees Fahrenheit than any other temperature? Temperatures people are easy going. Over 92, it's too hot to move. But just 92, people get hurt.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě nám zazněli Siouxsie and the Banshees 92 Degrees a my se v dnešním díle Špíny věnujeme hudbě a songům, který se nějakým způsobem vyrovnávají s vlnami veder a s tím, co vedro třeba i přináší nejenom planetě, ale protože to už jsme tady rozebírali taky víckrát v různých našich environmentálnějších dílech, ale i především tomu, co dělá vedro s lidma. A zrovna ta skladba, která nám dozněla, tak jakoby krásně ilustrovala i například to, že prostě vedro může přinést rozpad společnosti právě díky tomu pozměněnému chování, který ty extrémní hitci s člověkem dělají. Protože nejenom, že prostě člověk tak trošku jakoby na sebe cítí, že hloupne, ale taky se stává agresivnějším, což i nám uvedl ten sample hnedka na začátku songu. Ale ne všechny skladby jsou takovýhle. Některé skladby jsou taky trošku víc veselý. Možná je to i navázaný hodně na to, v jakým, nejenom v jaký době, ale v jakých jako podnebným pásu vznikaly. A to bude příklad songu, který si pustíme teďka, že? A budeme se o něm taky bavit.
1: Pustíme si Huskrdu. Výborně. Další problematické vyslovování, ale snažíme se. To je kapela, která vlastně byla z Minnesoty, kde úplně vedro není furt. Takže ty...
0: A zima je tam fakt poctivě, jako by to zmražena.
1: Přesně, tak ty podle mě čekali na to vedro, jak nějaká želva, jak, ty, jak taky ty vodní želvy vylizaly ty kameny, aby se nahřály fakt pod sluníčkem, tak to byly podle mě Huskrdu, když hráli track, který se jmenuje Celebrated Summer.
0: Když to srovnám právě třeba s těma Siouxsie and the Banshees, kde prostě tam hitne to extrémní vedro a lidi začínají bláznit a možná se aj dokonce pomalu i vraždit, tak naopak Huskrdu vyráží na pláž, hrajou prostě koncerty, pijou pivka a dávají si pohodu. Samozřejmě jakoby ta skladba taky není pouze o změně počasí, ale taky to může ilustrovat nějakou změnu a vývoj jako člověka v jeho osobním životě. I vývoj třeba kapely a kapelní dynamiky. My bychom tady mohli neustále ale dokola odkazovat na nějaký naše starší díly, ale protože Huskrdu jsme se taky tady hodně věnovali, takže pokud vás víc zajímá jejich příběh, tak taky můžete zalovit ve špínních archivech. Každopádně, ale i ta... Hodně se tam i vztahují k tomu, jakoby, jak se vzpomíná na to, kdy tam byla právě ta zima. Myslím si, že to hodně jako, že to fakt hodně souvisí s tím, že tam je to prostě... Možná teďka už právě ne, protože jsem viděla nějaký takový komentáře jakoby ze současnosti, jakoby, že už ani tam nesněží, ale tak nemůžu vědět, nebyla jsem tam nikdy. Ale že ten vztah je prostě trošku jiný, jako rozhodně víc než prostě třeba tady ve střední Evropě nebo konkrétně v Česku, který prostě i, jak jsem teďka četla nedávno ve zprávách, prostě trpí jako ze všech středoevropských zemí nejvíc. Mm-hmm. Proč asi?
1: No, mně přijde zajímavý na těch Huskrdu, že oni tam mají právě to téma toho vzpomínání, což my jsme tak to uvedli, jakože je to takový ten song o té oslavě léta a tak, ale stejně se tam dostávají vlastně nějaký takový ty pocity a emoce ohledně toho počasí, který podle mě ve všech těch ostatních songách, co pouštíme, tak jsou takový jakoby naciťovaný toho vedra a té tíživý atmosféry. To oni tady nemají, ale pořád tam mají jakoby tu atmosféru, ke který se nějak jako vztahujou, což teda podle mě ještě doplňuje i ta hudba, protože Huskrdu prostě všechny jejich songy jsou taky melancholický.
0: Jo, je tam taková underline prostě.
1: Že to není jak, ono spoustu kapel má samozřejmě songy o létě, takových těch hlavně punkrokových a to je jako jupí, jdeme na surf, trada, ale tady je něco takového divného, tam jde pod tím, že jo.
0: Přesně tak, má to takovou tu, jakože to i uvidíme u těch dalších songů, prostě má to takovou tu, jakože to léto vlastně je i to vedro je takový jako divný. Je to prostě jakoby hodně, je to přesně zpozměněný stav mysli, ať už jakoby v něčem pozitivně i v něčem negativně a zároveň jsou to často ty věci, které si člověk nevíc pamatuje, se dějou v létě. A teďka už to asi zároveň taky nebudeme víc okecávat a odjistíme to a ty Huskrdu si pustíme, takže Huskrdu Celebrated Summer.
2: Špína.
3: Špína.
2: Na rádiu Wave.

0: Pořád posloucháte Špínu na rádiu Wave a díl o extrémních vedrech a o tom, jak se to otisklo do hudby a textů různých kapel. A teďka nám hráli The Canaanes, kapela z Austrálie, takže já končím svůj úvod a předávám řeč Juditě, která o Austrálii ví nejvíc.
1: Minimálně o jisté hudební části, ale děkuji moc za to, že mi tady takhle předáváš mikrofon, i když máme každý svůj vlastní, to je samozřejmě jasný obrazně. A půjdeme se podívat na ty Canaanes. Skladba, kterou jsme si pustili, se jmenovala I Think Weather's Affected Your Brain a je to další z těch věcí, která třeba vlastně není úplně o tom počasí jako takovém nebo o nějakých jako vedrech, ale je spíš o tom zas, jak to pozměňuje chování nebo i pozměňuje nějaký přístup k ostatním lidem. Je to taková trošku jakoby vztahovka, ale zároveň se tam hodně odpichuje právě od toho, že je to extrémní vedro a dá se za něj vlastně i hodně schovat, ale taky dá se tvrdit, že to zas až tak jako horký nebude. A zároveň, co si budeme povídat, třeba Austrálie a australská scéna obecně, tak v Austrálii prostě to vedro jakoby hituje prostě jinak a mnohem drsněji, možná si pamatujete z 90. z nultých let, tak se ještě furt řešila ozónová díra, Austrálie to tam dominovala vždycky jakoby extrémně, no zároveň. Kam se poděla ozónová díra a ten problém? Na to už jsou zajímavé konspirační teorie, ale o tom dnešní díl rozhodně není. Ale jenom tak, kdybyste se chtěli někde schladit nějakým googlováním nějakých takových haluzí, tak doporučuji toto. Každopádně Canaanes nejsou. Ještě jenom bych se vrátila teda, pardon, k tomu zvuku, který taky krásně jakoby ilustruje takový toto prostě tu ulepenou pomalost a to, že prostě všechno je takový jako jiný, pomalý, prostě hnusný, tetelí se někde nějaký prostě vzduch jakoby nad horizontem a nějaký přemýšlení už taky právě se moc zas až tak dobře nedá realizovat a vlastně v Austrálii těch kapel se s tím vedrem, hodně z nich se s ním vyrovnává. Já bych třeba vypíchla kapelu, která to bere trošku z jiný strany, z taky veselější, což jsou například Eddie Current Suppression Ring, který mají v hodně skladbách taky takovou tu jakoby pomalou ulepenost toho někde prostě posouvání se někde po nějakých vyprahlých ulicích, ale taky často nabádá k tomu, aby člověk šel k vodě, byl hodně na pláži, mají celou desku, která se jmenuje Rush to Relax a stojí tam v županech jakoby pokotníky ve vodě. A do toho mají asi jednu z nejlepších písní o zmrzlině, jakou jsem kdy slyšela. Jmenuje se to teda Cool Ice Cream a očividně nebylo zas až tak jako lehký vymyslet něco sofistikovanějšího v tom vedru a ještě si ji nestihli dát, aby se jim schladil mozek.
0: A to je taky oslý můstek té další kapely, co si teďka budeme hrát, protože od The Triffid si zahrajem song, který se jmenuje Too Hot to Move, Too Hot to Think, což teda asi k tomu, to si myslím, se navazovala přes tu zmrzlinu, tak, přes ten název jednoduchý.
1: Taky přes to přemýšlení.
0: Jo, přesně, přesně. A tady ta kapela, nebo konkrétně tady ten song, bych doporučil poslouchat fakt pozorně, protože podle mě tam je zpomalený úplně všechno. Tam ten text odříkávají takovým tak zmuzeným tónem, tak zpomaleným, že si úplně říkáš, jo, to je přesně ono, nechce se ti ven, prostě musíš jít na nákup nebo do práce, je jo. Tam strašný vedro, jenom skáčeš prostě od jednoho stínu k druhému, abys nemusela trávit ani chvíli na tom sluníčku, přesně toho cítím z toho songu, no.
1: Je to takový, jako když prostě moucha leze jako po okně a vlastně všechny ty výjevy tam jsou takový všední, ale máte úplně pocit, že na všech těch, jako prostě tam něco se tam říká o nádobí vedřezu, ale i to nádobí je takový jako volepený, prostě opocený, všechno je prostě nechutný. A já jsem ještě četla nějakou interpretaci k tomu, že je to specificky o Pertu, což je město, které je nějak severozápadně v Austrálii, je takový trošku jakoby i bokem od takových těch tradičních jakoby kulturních center, protože i jakoby ta Austrálie je hodně taková, že jo, rozházená, jsou tam prostě nějaký ty velký městský aglomerace a pak hodně často tam není vůbec nic a pokud by vás třeba to zhmotněný, bytostný australský vedro zajímalo nad rámec z hudby, tak vřele doporučuji 70-kový film Wake in Fright, ve kterým se jeden takový týpek, prostě učitel za jistých okolností zasekne v takový prostě pekelný díře uprostřed ničeho, prohraje tam všechny peníze a musí tam zůstat, do toho se mu tam dějou fakt takový jakoby divný věci a taky máte pocit, že tam těm lidem prostě hrabe z toho vedra a je to úplně, je to fakt brutální, ale doporučuji, já na to vždycky koukám v zimě, upřímně řečeno, že mě to tak jakoby ohřeje, ale jakoby teďka v létě prostě to fakt se nepotřebuji koukat na to, co už se začíná realizovat tady za našima vlastníma oknama. Ale teďka už ukončíme tohle z toho okýnko a půjdeme ostře horce do problému a dáme si The Triffids, Too Hot to Move, Too Hot to Think.
2: Špína.
3: Špína.
2: Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, která se tenhle týden věnuje hudbě, která se týká Heat Waves. Máme tady takový pěkný punkový playlist, jak jste si již všimli, pokud to posloucháte od začátku, pokud to posloucháte od teď, tak vám to ještě jenom připomenu, tak to jsou všechno skladby, které nějakým způsobem nahlížejí přežívání extrémních veder. A zajímavá věc je, že většina z nich je hodně stará, ještě předtím, než začaly hitovat takový vlny vedra, jaký hitujou teďka. A před chvílí jsme si pouštěli do Triffids, Too Hot To Move, Too Hot To Think, což je velmi výmluvný název. Pardon, jsem taky taková zpomalená jakoby z toho. A to tady ve studiu je takzvaná klimatizace, ale bohužel už občas nepomáhá ani třetí ledová sprcha, že? A na to jsme si rovnou nalepili i kapelu Leviathan a skladbu The Idiot Sun.
1: No, je to písnička o kolabujícím slunci a sebedestruktivní povaze celého vesmíru. A na tom je vlastně super, že všechny ty black metalové kapely a black metalové projekty tak vždycky se vzížely v té zimě prostě, protože asi kvůli těm počátkům black metalu taky od toho přísního v Norsku. Ale vlastně jako podle mě Leviathan to chápe dobře, že i to vedro je jako hodně zvláštní a je tak podobně pomalý, jako když ty věci mrznou vlastně. A je zajímavý slyšet takovýhle track, na který není nalepený takový ten jako temný balast a tak, a je to podle mě hrozně jakoby věcný nebo a zároveň pocitový, já nevím, jak to popsat. Jako, že,
0: jo,
1: že nemusíš dělat bubáka, ale prostě tam hodíš tu atmosféru a je to.
0: Přesně, neděláš bubáka a jenom to extrémně rozžhavíš. A efekt je stejný, možná horší. A zároveň jako v pekle je taky hic. Jak blázen. Takže pokud to není taky to zmrzlý peklo, to bychom už pak tady mohli jakoby víc teorii o tom, jakoby, jak se teda to peklo dá interpretovat a co je na něm jakoby teda šílenýho. Ale to možná přenecháme někdy do budoucna na nějaký metalový díl, který by se tímhle s tím mohl zabývat. Ale my teď
1: u toho by měl být kazy, každopádně.
0: Přesně tak, u toho musí být kazy. A my tady teďka to peklo ilustrujeme spíš opravdu přes ten tradiční hits a ty plameny, které teda tentokrát vyšlehly z toho kolabujícího slunce. A teď se ještě vrátíme trochu v čase předtím, než jakoby teda všechno se rozteče a bude úplně do háje. A pustíme si skladbu od kapely Bananarama. To je takový náš dnešní úkrok do něčeho takového veselějšího.
1: A zároveň takový eso naše.
0: Přesně tak. A jejich ultimátní letní hit Cruel Summer. A Bananarama byla britská synthpopová kapela z 80. let. Tohle je asi jejich taková největší hitovka, která ve své době taky bořila hitparády, jak se říká. A samozřejmě zase se to tak nějak trošku točí okolo lásky, je to taková vztahovka, ale zároveň jsou tam úplně báječně opět vymalovaný ty kulisy toho horkýho města. Že to jakoby sice to Cruel Summer vychází z toho, že je ta osoba, která to zpívá, o který to je, ponechána očividně nějakým svým milým nebo milou na pospas tomu městu, ale hodně se to právě točí i kolem toho, jak to město vypadá v létě, že všichni kámoši a kámošky vypadnou někam pryč, vlastně to město se promění, jsou tam jiný lidi, najednou i ty kulisy jsou trošku prostě divnější, někdo na vás mluví, vy tomu vůbec ale nerozumíte, protože prostě to nejde. Opět se tady můžeme opakovat v tom, že je všechno pomalý a ulepený a to, i když ten song je takový upbeat, tak je jakoby veselý, tak vlastně to v tom je fakt hrozně krásně koncentrovaný. A pokud tato ta atmosféra toho jiného města, pro mě to je třeba taky příjemný, že já jsem hodně často a vlastně i teďka musela zůstávat přes léto v Praze a vlastně jsem to i svým způsobem měla ráda, protože ta obměna těch lidí, co v něm jsou, najednou vytvářely takový pocit, že jsem říkala, jo, tak jsem na brigádě v cizím městě, i když tady jakoby vlastně bydlím. Že to je to hodně i z té Bananarámy cítím a pokud by vás tenhle ten směr jako potěšil, tak ještě k tomu doporučím a decentně se vrátím do Austrálie kapelu Go Betweens a její skladbu Streets of Your Town, kde sice to Vedro a léto není tak explicitně vypíchnutý, ale ta atmosféra je velmi podobná, takže pokud budete nucený za nějakých okolností prostě zounit po městě přes léto, ve kterém žijete, a budete se snažit vymyslet, jak na to nahlídnout trošku z jiný perspektivy a nebejt z toho zdrchaný, tak doporučuji dát si tyhle ty dvě písničky. Ale my si pustíme jenom tu jednu a bude to Cruel Summer od Banana Rámy.
2: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: Špína.
1: Špína.
2: Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.
3: Pořád posloucháte Špínu na rádiu Wave a náš díl o extrémním vedru. A jak jste mohli slyšet, to vedro nám podle mě opět rozstavilo mozky, protože to jsme teďka pouštěli. Šílený song. Byli to The Fall a jejich track British People in Hot Weather. A
4: Já si to vezmu, neboj Šome, já si to přeberu ty foly. Vlastně celý ten náš dnešní díl, protože tohle je poslední vstup, končí v takových UK mantinelech, protože i Banana Rama byla britská synthpopová kapela The Fall, ty jsou taky z Velké Británie. Už jsme se tady podle mě o nich párkrát bavili, určitě se o nich budeme bavit mnohem víc dohloubky, protože je to jedna z těch velmi legendárních a vlivných kapel, takový ty britský postpunkový éry, který hodně měnili svůj zvuk a snažili se ho různě updateovat a okořeňovat o nové vlivy, což je podle mě znát i ten na tyhle skladby, protože to je až, dejme tomu, z pozdějšího období fungování kapely z 90. A tady v tomhle tom songu se hodně tepe do různých společenských nešvarů právě britského obyvatelstva a já bych nerada tady nějak mašťácky překládala, co v tom je, ale rozhodně si doporučuji vám podívat se na ten text, protože jako je to velmi vtipný.
3: Podle mě si normálně jako vylejvali srdíčko, podle mě prostě jeli někde metrem nebo tramvají a koukali na všechny okolo.
4: Nebo všema dopravního prostředka.
3: A jenom sledovali, co všechno je rozčiluje, protože v tom vedře tě rozčiluje všechno, tak je rozčiluje prostě každý člověk, který ho vidíš. Jo. Nevím, ať tam dělá cokoliv prostě.
4: Ať tam dělá úplně cokoliv, takže jestli taky vás občas chytá nějaký takový to naštvání vedrový, samozřejmě to se myslím nikomu. Musí být člověk hodně velký stoik, aby to ustál a zvlášť, když ještě přesně se musí přesouvat někde po městě, zejména za pravýho poledne, tak jestli se chcete něčím uklidnit, že někoho jistý věci štvaly už před skoro 40 lety, tak totálně doporučujem dát si British People in Hot Weather. Myslím si, že to British se dá škrtnout a na spoustu věcí se dá doplnit úplně cokoliv, anebo tam nechat jenom People. Protože People in Hot Weather. Ale taky je tady šance. Já jsem říkala, že se už chystáme jakoby do absolutního konce dnešního dílu, což je pravda, ale samozřejmě to uzavřeme písničkou a bude to i v něčem trošku taková, nevím, jsem chtěla říct, jakoby šance toho se trochu ochladit. Ochladit se dá, když člověk vyrazí třeba do nějakých kopců a do přírody. A tam nás vyšle náš poslední dnešní interpret.
3: Bude to Lee Scratch Perry se svým trackem City Too Hot. Podle mě to nemá úplně smysl komentovat. A taky si myslím, že dub úplně tady k tomu nádherně sedí, zvlášť tím jako po změněném stavu mysli z toho vedra.
4: Jo, a neposlouchám nic jiného teďka, upřímně řečeno. No.
3: A takže my se necháme odníst Lee Scratch Perrym prostě někam do hor.
4: Přesně, do hor, do lesu.
3: Nekonečný ozvěně.
4: Jo, a doporučujeme vám to stejný a doufáme, já výslovně doufám, že tuhle tu špínu posloucháte právě na cestě někam k vodě, k řece, do lesa a někam, kde to prostě není šílený, protože City Too Hot.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
0: Špína.
2: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Rytíře na rádiu Wave.
1: Čago Belo Rytíři, zdraví vás Excalibur, je tu další zelený čtvrtek, dneska je to třetí díl naší nejostřejší rapový show Široko daleko. A Kasa, co nás dneska čeká?
2: Dík moc za slovo, Jakube, dneska nás čeká playlist od Smeka.
1: Yes, Smek přišel na rozhovor, pustíme si jeho tracky z jeho desky Smek One, pustíme si tracky, co má rád, a pak vás čeká hodně nabitej rozhovor, který jen tak někde jinde neuslyšíte. Takže užijte si to, my jsme Excalibur a tohle je Zelený čtvrtek. Yeah!

0: Excalibur. Zbojníci Jardič, Don Chain a Casablanca tě vybaví do plné polní svým rapovým přehledem. Pro všechny rytíře na rádiu Wave.
1: Got a reload bar, but I'll tell him about when I had to reload hard. Tell him about when I had to reload dark. In a drought, so I had to reload half.

a všude padají na zem bomby. Děti osiřelí jako Bambi, čekají až naplníme hrobky. Chtějí, ať světovládnou kompis, genocida a koncentrační kempy. Já snad začnu znovu hulit bongy. Lidi mi připadají strašně hloupí, chytřejší než my.

in your lane.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Jardičem, Dončejnem a Casablancou na rádiu Wave.
1: Nine man, bro.

0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
1: Prostě upoutáš pozornost.
2: No jasně.
1: A protože... pak do nich nasolíš to, co seš nejvíc ty, jako posta lidí si myslela, když jsem vydával ty věci, které byly hodně nasáklý tím rapem New Schoolovým, že jsem nějaký newcomer, to, v čem jsem já jiný a dobrý a nejlepší, není rap. Nebejt Wileyho bych tady neseděl, to vám říkám na rovinu. Prostě Wiley mě nejvíc ovlivnil. Když tě poslouchají jenom děti a seš jakoby dospělej, tak bys, tak pokud nejseš nějaká Dáda Patrasová, tak bys možná měl
3: začít zamyslet.
1: Já nevím, je to Clash, tak by to musel být song od Boba Marleyho. Mm-hmm. No a Red Z říká, tak to v žádném případě...

0: rytíře na rádiu Wave.
1: Čago, Belo, rytíři, my vás opět zdravíme u našeho třetího dílu pořadu Excalibur.
2: Yes, sir. Další zelený čtvrtek je tady. Nejsme tady sami, je to třetí díl a opět dneska budeme přikládat do toho nejlepšího, co můžeme položit na rapové pole.
1: Na začátek odkážem na náš Instagram.
2: Sledujte to.
1: Follow, míříme na vesmírný čísla.
2: Je to tak Excalibur, podlomítko, Radio Wave, dávejte follow YouTube, Spotify, všechny tady ty věci,
1: co znáte. Spousta bonusového obsahu, playlisty, yes. Novinky, takže...
2: Je, začali jsme tam přidávat nějaký releasy, které budou vycházet jako vždycky na následující měsíc, takže budou kdo vám to hledá?
1: Playlisty od hostů, takže...
2: Je to tak.
3: Kdo to kedy dal?
2: Nejsme kedy dal? Tady dneska sami. Máme... Rád bych uvedl našeho veleváženého hosta, který už byl u nás dvakrát ve scéně s opakem Disu v roce 2015, byl na Radio Wave, dokonce jsou záznamy z live sessions a jeho slovy i mými slovy... Nejlepší MC v Čechách, hrdý Evropan a jediný Čech, co byl na BBC Radio 1 a Rinse FM zároveň, 19 let v rap game, 21 projektů a čerstvých 40 let, 4 anděli, všechno nejlepší, Smack One.
3: Děkuji, dobrý úvod. Opravím tě, protože první track Ice Cream vyšel už 2006.
2: Já jsem si říkal, že tam bude nějaká tahle chyba.
3: A bude, letos bude 20 let Ice Cream, ale k tomu ještě nemůžu
2: nic říct. 50% životu prostě rap game.
3: Je to asi tak, no.
2: Krásný. Klasicky vyhodíme Dominiku nějaký newsky, který se trošku i vztahují, řekl bych, k člověku, který tady sedí vedle
1: který
2: nás.
1: Který sám dneska sedí.
0: Novinky z bitevního pole.
1: První novinka, že producent Khan vydal na Bandcamp svoji novou desku.
2: Past Life, Past vyšlo Life. To pod Deep Medi.
3: Takže tam jsou duby.
2: Jsou tam kasaty, víš?
4: Jsou tam většinou duby, no, je to většinou, taková jeho, většinou
3: duby, podle toho názvu jsou
4: víc jako instrumentální věc, no.
3: To jsem rád.
2: Starý dobrý
3: dubovec. Myslel, že on už nic takového nevydá, tak to si musím čeknout, to jste mu udělal radost.
2: No. No. Hele, to je jako, dárek.
3: Tohle je dárek, protože tohle je upřímně jeden z top 3 mých nejoblíbenějších producentů. A on všechny svoje dubové a grimeové věci tak nějak smazal ze Spotify. Možná to byl záměr, že je chtěl dát jako soubor.
2: A tohle je only Bandcamp věc vlastně.
3: Nabíhat hrozně.
2: Takže nabíhejte zlé.
1: Fankali nedávno.
3: Já jsem s ním ale měl track, jenomže prostě Discarda to vyzavil jako všechno vždycky.
2: Ajajajaj.
3: A ten track měl být nejdřív Discardu, potom Discarda ten projekt nevydal, tak píšu, jestli to můžu použít, no a nakonec.
1: A vy jste nikdy nebyli v kontaktu, jakože?
3: Jako s Khanem?
1: No.
3: Já jsem hrál v tom crossu na té akci, kde hrál on, chvíli jsem s ním mluvil,
2: yes,
3: ale...
2: Yes, yes, yes.
3: Oba jsme, on je možná ještě, no určitě ještě větší introvert než já a já bych se mu musel nějak vecpat. Já tohle to nedělám. Prostě, no.
2: Hard game, hard introvert game. Další věc, nevím, jestli je Scorcher introvert nebo ne, vydal album...
1: introvert.
2: Hele, vydal album teďka ve stejný den vlastně jako vyšlo debut Smeguan. A jsou tam supermena a je to, ty vole, je to Richta.
1: Je tam vlastně smetánka, ty vole, grimeu.
2: Jo, jo, jsou tam...
3: Hlavně to je fakt grime, jakože to je prostě to, co to bývalo, ale jako v novém kabátku. Ale yes. Myslím spíš, jakože to má přesah i za tu hudbu. A zároveň skvělý člověk, měl jsem ho teď v Roxy, je to takovej ten, co se stará o tu crew, prostě jako supervisor slash... executive producer.
2: Yes, yes, executive
3: leader, dá se říct leader.
2: Jo, jo.
1: Multifunkční čálo. Severní Londýnu, Maslen.
2: Yes, sir.
3: Legenda, on byl v crew Movement s Getsem a s Vrečem. S Vrečem má teď nějaký beef. Byl v crew Cold Blooded předtím, to jsou základy grimeu. Lidi kolem, prostě Sever, jakoby tam vznikl Meridian, Bloodline, Jamie, Skepta a tak dále.
2: Tady tahle, smetánka.
1: Jezer.
2: Další věc, dáme trošku Ameriku.
1: Teď trošku uhnem, ale 4. října v O2 aréně se objeví A$AP Rocky s deskou Don't Be Dumb.
2: No, viděl jsem, že lístky ještě jsou.
1: Lístky ještě jsou.
2: Hej, hej.
1: Vlastně se tomu ani nedivím po tom posledním releaseu.
3: Je to alternativní.
1: No, jako, no, je to vlastně jo, no. Vlastně se tam snažil být hodně jako alternativní. Nevím, jestli to klaplo, to nechám jako na divácích, aby posoudili sami. Mě ta deska moc jakoby nevzala. Proto mě to tam ani tak tolik neláká, protože bych chtěl, aby ideálně dával co nejméně tracků z té desky.
3: Ale jako hezky, jakože já vím, že se tam snaží mít nějaký jakoby takový...
2: Tim Burton s ním dělal
3: nějaký... Jakože punkovatělý skladby, ale no, jako jo, ten design je fakt hezký.
2: A ještě když zůstaneme u tady toho, co se teď oznamovalo, tak jsem viděl, že dneska, když vysíláme, tak už je to 2 týdny stará zpráva. Polský festival Cloud oznámil, oznámil, že bude česká verze někdy 4., 5., 6. července.
3: Takový ten polský Rolling Loud?
2: Yes. Jako vlastně udělali českou verzi. Hej, jsem na to mega zvědavý, jestli to bude hodně český, nebo jestli to bude OK.
3: Jsem to budou mít na starosti Poláci.
2: Jo, no. No ale pojďme rovnou k tomu, co nám tady skočilo. Na obrazovku rapovej kanál Lost Semigod vyhodil na začátku června na svůj YouTube channel hodinový dokument o supertrapu, kde zmiňuje i naše nějaký supertrap díly z historie scény s opakem disu, takže to mega doporučuji, ale rád bych rovnou namostil na věc, že on vydal v dubnu hodinový dokument o tobě, nevím, jestli jsi to viděl.
3: Jo, to je tohle. Nice.
2: No a vlastně doporučujeme jakoby zajímavý YouTube channel, kdo by neznal. A...
3: Já to asi šernu, protože mě o tom hodně lidí píše, že to je dobrý. Je a to... můj táta mi najednou...
2: Je to dobrý, je tam i tvůj táta, ale jakoby komplexní tvůj příběh.
3: Hustě. Já si to čeknu a nazdílím to, protože já jsem fakt neměl tady vůbec čas.
1: Je prostě. Týpek je takový jakoby český traplor Ross, jestli znáš, nebo takový prostě člověk, co...
3: Kecal bych.
2: Fakt, knowledge boost, prostě jakoby kvalitní, no. Je to trošku, dělá hodně i níž jakoby materiály, ale zároveň dělá i prostě...
3: Tak to cením.
2: Pro mainstream prostě lidi známější. Jakoby
1: pod dnešním dílem jako dostatečně nebolela hlava s informací.
2: A my zároveň jakoby dneska nepojedem ty DJ Vičovky, lebo jsme se viděli už mnohokrát a prostě rovnou přeskočíme do roku 24, 25, 26, takže kdo by si chtěl doplnit historii.
1: Historii, tak.
2: Tak dejte. No a velká novinka, která je nejnovější. Perfect. Debutová deska.
3: Smack One. První album Smack One.
2: No, gratulujem k prvnímu albumu.
1: Prvnímu debutu.
3: Jo. Hele, prostě...
2: Stalo se.
3: Černý na bílém.
2: Ale to vyšlo, o tom se hodně dneska budeme asi bavit, že jo?
1: Určitě.
3: Pojďme
2: na to.
3: K tomu něco řeknu.
0: Hip-hop je mrtev a žije Excalibur.
2: Hele, já bych to vyhodil úplně jakoby lehce z roku 2024, kdy jsi vyhodil na Instagram ten post, že končím s rapem a mě vlastně zajímá, jestli už tam se začala rodit nějaká ta myšlenka, že je potřeba udělat svůj druhý životní debut, jestli to byl trošku už začátek rolloutu v tvý hlavě.
3: No, nebyl. Já jsem nevěděl, že se, jako to přejmenování jsem řešil už, když jsem si jako začal distribuovat hudbu nově. Tak jsem to řešil, protože já nemám jakoby deal s nahrávací společností, ale pomáhá mi distribuovat, takže jsem s nima řešil, jestli mě pomůžou přejmenovat a to je, já nevím, jestli 4-5 let zpátky.
2: To je docela proces, ne vlastně.
3: Pak jsem na to zapomněl tradičně, protože to musíš trochu řešit, takový věci.
2: Ze Smeka na Smack One, kdo by nevěděl, posluchači.
3: No a pak mi došlo, že vlastně, když vydávám to album po tady tom všem, tak vlastně by bylo dobrý, jestli to přejmenování s tím nějak dotáhlo.
2: Jo.
3: Protože je to hodně už jakoby, to album je hodně takový, jak bych si to představoval, nebo vlastně jako je takový, jak bych si to představoval, jsou tam ty věci, co mě baví. Možná, já jsem na tom makal docela dlouho, kdybych měl víc času, tak by tam byly ještě nějaký další sounds, protože mě fakt baví hodně žánrů, možná nějaký remixy nebo takhle, uvidíme, jestli bude třeba nějaký pokračování nebo deluxe, nebo já fakt nevím, ale to album prostě mě hrozně baví. Poslouchal jsem ho furt ještě než vyšlo, ku podivu poslouchám furt i teď.
2: To je docela dobrý vždycky, no.
1: Vždycky dobrý.
3: Ale jako ještě se vrátím k tomu, ano, jako to prostě,

0: lidi.
1: To
0: Je to
1: není
0: jasný.
1: oblíbená věc.
0: Není právě, no.
1: Jo, no,
0: Se
1: jo,
0: tlačit někam a tak, prostě to jsem nikdy nedělal, jsem to spíš nechal tak nějak, ať to
1: jo,
0: přijde.
1: jo. No a možná se nabízí teda otázka, je, co tě teda koplo jakoby back to the game, jako, že pak docela dost releaseů vydal?
0: Hele, no, ono šlo o to, že album s Pímanem bylo už v té době dodělaný.
1: Jo.
0: Takže to vypadalo jako, že jsem zpátky docela záhy.
1: To jsem si říkal, že asi bylo.
0: Ale
1: jako
0: ono
1: by
0: bylo
1: všupr.
0: Už nahraný v té době.
1: Jo.
0: A potom mě trvalo se rozepsat. Já jsem chtěl to trošku pozvednout. Ten způsob, jakým píšu ty lyrics prostě. Takže mě to trošku trvalo se rozepsat. Nebylo to o tom, že bych furt jenom trénoval, ale spíš jsem jako přemýšlel nad tím, dřív než jsem ty texty začal psát, jsem už třeba přemýšlel nad tím, o čem by mohly být.
1: Jo, jo.
0: A co bych tam chtěl říct, co bych nechtěl zapomenout, tak jsem si spíš zapisoval různý myšlenky třeba.
1: Yes. Yes,
2: takže spíš jsi jako nedělal tracky a nevyhazoval, ale spíš čekal na ten správný nápad.
0: Třeba mně přijde, že jsem psal spíš nějaký, něco jako básně třeba,
1: mm-hmm.
0: protože to bylo krátký, byla to nějaká myšlenka daná do nějakých pár jakoby veršů. No a to, co mě bavilo nejvíc, jsem věděl, to jsem si ty názvy, jakoby, protože názvy mi z toho nějaký vyplývaly, nebo nějaký, co v tom bylo, nějaká hláška, tak jsem si z nich postupně psal nějaký verze tracklistu.
2: Jasně.
0: Ale ještě vlastně dřív, než byly napsané ty tracky, často to mám název a už mám nějaký pozice třeba v tracklistu, pak teprve.
2: Což je docela jako hodně opačný způsob, než dělá většina raperů.
0: Vím, než jsem to dělal já.
2: Vím, že i v jednom rozhovoru říkal, že jsi měl napsaný bars a na ty až pak jako hledáš beat.
0: To se mi stává doteď, no.
2: Yes.
0: Protože třeba mě nejlíp vymyslet do bars, když jsem ve sprše prostě.
2: Yes.
0: Nebo když jedu v autě a nehledě na to, jestli hraje hudba. Když hraje hudba a je tam vokal, třeba je mi to jedno a stejně mi jdou docela dobře vymyslet bars. Když nehraje hudba, je to možná ještě lepší. A slyšel jsem o tom mluvit nějakýho psychologa. No, psycholožku,
1: ne. Ale ten pohyb, ne? Důležitý, ne? Jako,
0: je důležitý, no.
1: Se přesunuješ ten
0: pohyb
1: někde.
0: A je důležitý taky prostě ta samota.
1: Jo.
0: Ta samota, což je málo kdy seš sám. Málo kdy seš bez telefonu. Proto když řídíš káru nebo když se sprchuješ,
1: jo, no.
0: Tak se najednou dostaneš do zóny, aniž bys to čekal, že se tam
1: jezdit si sprcha.
0: Ty vole, jo, jako chtěl by to mít normální auto, který tě bude sprchovat.
2: A nebo vodotěsný mic nějaký.
0: Jo, a no jasně, no, a jako tak nahrávám to na diktafon, že když jsem v autě, nebo teď jsem začal používat taky to, jak dáš mikrofonek a napíše ti to tam, ale píše to občas hrozně.
1: Jo, ano,
0: hrozně se směju občas, jako co tam je za věci.
1: Diktáty prostě.
0: Jo, fakt jako jsou tam věci, že chcípáme smíchy z Karen občas.
1: Nice. No, my tady máme ty release, že jo, byl to Pimany, věc s Pimanym, věc s Milly Majorem, pak, když to řeknu veřejnoprávně, hudba pro blby 2.
0: Tak hudba pro z... Hele, no, máš to, vlastně bylo nejdřív vyšel Pí, pak vyšlo tohle.
1: Mm-hmm. Jasně. A pak ten Milly.
0: A tohle vyšlo teď před albumem.
1: Jo, nám to vyšlo tak hezky černě na té
0: brzovnici. Jo, to vypadá jako hezky, no. A takže, no, a pokračujeme dál. Budeme to zaplavovat víc a víc, protože spousta lidí si myslela, když jsem vydával ty věci, které byly hodně nasáklý tím rapem new schoolovým, že jsem nějaký newcomer, vole, rapovej.
1: Jo, to tak jasně.
0: A mi najednou viděli po boku Iza a mysleli si, nebo Barakudy, a mysleli si, že jsem prostě jako novej tady rapper na scéně.
1: Nejstarší newcomer prostě.
0: A vlastně oni ještě si nevěděli ani kolik mi je, takže já vypadám mladě, takže by se to dalo možná tak jakoby tak to.
2: No, jasně.
0: No a tak teď oni jsou zmatený, že jo? Spousta těch lidí je zmatených.
1: Oni se namotali, že jo, na ty přesně ty tracky prostě, jaký,
0: jo,
1: co byly ale ty
0: tak to je,
1: poty.
0: Já si myslím, že to je možná i docela dobře, jakoby, aniž bych to tak měl naplánovaný, protože já jsem punk a neplánuju si ty kroky nějak dopředu. Ale přijde mi, že jsem to možná udělal dobře. Prostě upoutáš pozornost.
2: No jasně.
0: A protože pak do nich nasolíš to, co seš nejvíc ty, jako přirozeně se to stalo.
2: Jo, tak určitě, myslím, že jsi jako nagainoval za poslední roky jako spousta mladých fans, ke kterým by ses už jinak třeba ani jako nedostal, že bys řekl, jo, to už je ten starší,
0: jednak, víš? Ale zároveň to se mi třeba děje, že jak už jsem tady 20, tak se mi děje, že mi najednou píšou lidi, hele, a pustili mi tě tvoje rodiče. Pustili mi tě moje rodiče.
2: No,
0: znám tě od táty, znám tě od mámy, chodil na tebe, když jsi začínal, víš co? Takže je to takový, je to hustý. Jako
1: to je dobrý. To
0: je fakt jako dobrý. A takže ty generace tam nejsou až tak, není tam úplná hranice, má to nějaký přesah. Ale tak, taky jako troufám si tvrdit, že to je nadčasový ta hudba, tak možná to je tím.
1: Jo. Takže tam, no, promiň.
3: Ne, já jsem chtěl říct, že bych se asi nebál k tomu říct, že je to možná i tím, že ty věci děláš nebo že na těch věcech je hodně vidět, že děláš jako pro sebe trošičku, mm-hmm. a že tam není žádný trend nebo žádný jako nachytávání se věcí, které zrovna jakoby letěj, mm-hmm. a v momentě je to člověk vydrží jako dlouho nebo díl než ostatní, tak potom ta kvalita

0: tam je mnohem líp vidět, než u těch projektů třeba, který lidi jdou za nějakým trendem a chtějí to jako udělat líbivý, což...
1: A rozhodně málo komu se to povede, jako tady tak. Na naše poměry, jako...
2: Jako je fakt, že já to jako dělám pro sebe. I když jsem dělal ty věci, které byly jako, dejme tomu, trendy svým způsobem, tak jsem to dělal pro sebe, protože mě v tu dobu bavilo nejvíc poslouchat prostě, já nevím, D-Block Europe a UK Drill a nevím co všechno, takže já to dělám pro sebe a chci si zkusit, že jsem schopný to udělat. Nikdy jsem nic nedělal kvůli tomu, abych se někomu zalíbil, prostě to...
0: Možná přesně v tom bude ta dobrá věc, že to pak je víc kvalitní, že tím, že to děláš pro sebe, za tím účelem vyloženě se sám jakoby zjistit, jak na tom seš, než to dělat pro ty lidi, je pro mě velký rozdíl. No, potom.
3: Já na to možná rovnou navážu, právě jsem se tě chtěl zeptat, no jestli máš aktuálně nějaký třeba novej sound, co tě baví, vím, že třeba když vydal ten track A51 Party, to bylo poprvé, kdy já jsem se setkal s tím africkým G-Com.
2: To je Amapiano, jako vykradený, dejme tomu, protože hele, jako upřímně si myslím, že asi by člověk měl se spojit s těma lidma, než ten žánr začne dělat. Proto vlastně já jsem měl takovej částečný free pass od toho Shadow Dropa, protože on byl v UK grimeový crew producentský, Black Ops. A vlastně i na prvním mixtapeu jsme hned měli hosta z UK, což byl T-Go. Myslím si, že možná to ode mě byla trochu drzost udělat tady ten Amapiano track, ale co mě prostě tak strašně bavil ten sound, dělal jsem to pro sebe. Prostě udělal bych to asi znovu a to není vyloučený, že já se tam ještě někdy dostanu, jako mě to baví furt, to je fakt, to má extrémně dobrou energii, jenom prostě...
3: Mně to přijde jako dobrá edukace prostě.
2: Má to podobný problém jako ten drill, ale... Je to jeden a ten samý track většinou.
1: Že se to rychle vyčerpá, no.
3: Jo.
1: Na nový desce vlastně máš hardstyleový track, hned druhej. Sleduješ celkově teď ten boom, který jako ve světě
2: vůbec.
1: Ne?
2: Vůbec, kámo.
1: Tak to je zase mega náhoda, protože já teď sleduju v US a tak, že takový ty jako Chicago jména a tyhle začaly dělat prostě...
2: Repeci do toho jedou.
1: Jo, začaly dělat hardstyleový tracky.
2: A nakládaj takhle do toho.
1: No, jako ty ne, oni zase jako my tím svým
2: jasně, ale to chci slyšet. Hele, víš co, protože hardstyle, když jsem slyšel jako takový a viděl jsem různý ty týpky v těch širokých kalhotech prostě do toho tancovat, tak mi to přišlo takový trochu srandovní.
1: No, asi.
2: Ale potom vlastně když jsem dal, to je jediný beat, který jsem využil z toho a mě jich přišlo fakt hodně. A když jsem napsal, ať mi lidi posílají beaty a zveřejnil jsem ten e-mail. Tak tohle je jediný, který jsem z toho využil a poslal mi to prostě hrdák brat, což je týpek slavistický chuligán, který jakoby je rapper. Okay. A já vůbec nevěděl, já vůbec nevěděl, že on dělá beaty. A ty beaty, nejenom tenhle, i další byly dobrý, ale tenhle mu tak píšu, protože mě bylo až jakoby divný, že mi ho nabízí, protože mi přijde, že by se přesně hodil pro někoho, kdo je jako fanoušek fotbalu, že
3: jo.
2: Ale on prostě, jako když jsem napsal, že bych ho bral, tak hned, že by byl rád a to. A pak, když jsem to nahrál, tak mi říkal, že prostě si ho dělal pro sebe ten beat, ale že mu do toho pak nešlo psát.
1: No,
2: takže cením hrozně, že mi ten beat poslal. Shoutout hrdák prostě. Já jsem čekal, že to bude oblíbený track, ale že bude jakoby jeden ze třeba dvou nebo tří nejvíc top hraných z toho alba, to jsem nečekal. Yes.
3: No. Já bych zůstal u těch beats. Právě jsem se tě chtěl zeptat, trošku jsi mi asi na to odpověděl, kde se vzaly ty produkce a kdo je producent Proof, který tam produkoval asi 6 věcí?
2: Big up Proof, hele, Proof je budoucí legenda.
3: Je prostě. To approved prostě věc.
2: Hele, Proof je budoucí legenda. Shoutout, já bych chtěl říct, nechci si tady jakoby hrát na někoho, kdo někoho objevil. Prostě byl jsem ve studiu.
4: Jste ve studiu, jaká je odpověď?
2: Přišel za mnou Parfém, můj bro prostě.
3: Zdravíme.
2: Big man, legenda prostě, pokud nevíš, tak zjisti. A přišel za mnou, nejdřív jsme felili se Space Coopem, který udělal beat Amily na naše EP s Millimagerem a oni mají producentskou takovou crew. No a Jura prostě Parfém mi říkal, hele, musíš se seznámit s Prochym, to je prostě mega talent, jako to je neskutečný talent. No, dotáhnul mi Prochyho do studia a on dělal jakoby trapový produkce i engineering, jakoby spolupráce do Ameriky, což tady dělají různý mladí beatmakers, že?
1: Já vlastně vím, on se jmenoval Prochy Beats, teď je Proof.
2: Ano.
1: OK.
2: Je to okay. Přesně Prochy. Takže přišel Prochy ke mně do studia, řekl mi, jaký má spolupráce, co dělá, pustil mi právě nějaký beaty, bylo to tvrdý takový trap většinou, chicagský drill, takový jako super beaty, super sound, ale neznal grime, jakoby, jenom takový to, co zná každý, víš, se Skeptu a tak.
3: Základ.
2: No, tak jsme ho vzali na Horik Faxterovi na chatu, pustili jsme mu všechny ty základní věci, pak jsem mu poslal 5 giga složku grimu. No a na té Faxterové chatě jsme udělali i ten kurva remix. To jsem vlastně jako udělal převážně asi já, on to podbasil trošku.
3: To je ta poslední věc, kde jsou ty UK kamarádi.
2: Yes.
3: Hej, na tu chatu jsem se chtěl zeptat, no, jestli tam vzniklo víc věcí, nebo jestli jsi jezdil hodně jakoby mimo Štutko aj nahrávat, nebo...
2: Hele, na té chatě vzniklo ještě z hudby pro...
3: Blby.
2: hudba pro zmršence.
3: Hezká verze.
2: Hele, takže tam bylo Huťský rydym.
3: Ano, jo.
2: Že to je nedaleko Huťskýho vodopádu, který fakt stroj miluje a...
3: Top.
2: A disí ten mumlavský gang jako od té doby. Vlastně. Na Mumlavě jsou ty influencři a je to přehypovaný a ještě si tam všichni udělali fotky. Takže vlastně jsme chodili po lese a nahrávali jsme zvuky toho lesa a toho vodopádu. Já jsem to nahrával na iPhone.
3: Okay.
2: Pak Faxtroj tam řekl, fuck Mumlava gang. To jsou všechno zvuky lesa prostě. Jo. A ty jsem tam, já vlastně oni usnuli, protože my jdem vždycky na 2 dny a oba 2 dny jsou Kalba. No a oni jsou vyšší váhová kategorie a je ten první den vždycky tak unaví.
1: Ah, chudák.
3: Odpočívaj pak.
2: Tak ten druhý usnou prostě. Dřív. No takže tak, takže oni usnuli třeba v 10 večer a já dělal být třeba do 10 do rána s tím, že musím, až oni se zbudějí, jim ho to pustit. Že? No ale jsem pustil, padla čelist prostě a tak. No. Ale zatím to jsou jediný 2, ještě vznik jeden, to je hodně kontroverzní takový track, který nevím, jestli někdy vyjde.
3: Jsem
2: ten,
3: s tím.
2: Ten vzniknul teď na té chatě, kde vznikl i ten Curva. Curva.
3: OK, to je ještě prostě on, jako on the way věc.
2: Hele, on the way, nebo možná on the way tu šuplík, nevím.
3: Jasně, ano.
2: Nevím.
3: Yes.
1: Ty na desce rapuješ v tracku vlastně Starnout neumím, což je takový jako věčný problém i tady jako v Čechách, že spousta lidí mi jako docela dochází.
2: Nevím, jestli to je dobrá věc nebo špatná věc.
1: Napadá ti nějaký příklady třeba lidí, kterým se to povedlo v zahraničí?
2: Jako jich důstojně zestárnout?
3: Ta důstojnost je to důležité
2: slovo. A já myslím, že jako to jsou spíš jako, že stárnout neumím, co se týče toho, jakým způsobem jsem schopnej vysypat bars, jakým způsobem jsem schopnej dát show, takhle to je myšlený. Protože si myslím, že jinak stárnu a není na tom vůbec nic špatného.
3: Já myslím, že právě jsi jeden jako z těch hudebně, jako důstojně stárnoucích artistů.
2: No. Hlavně myslím, mentálně je důležitý se trošičku, jakoby, jsem si dřív myslel, že jako se nezměníš, prostě seš nějaký, zůstaneš celý život takový, to je úplně blbost. Prostě je dobrý se změnit, je dobrý najít, nemyslet si, že seš dokonalej, najít nějaký šrouby a dotáhnout je prostě. No. Když to jsou jenom šrouby, tak je dotáhnout.
3: Yes.
2: Myslím, že většina lidí by v tom zrcadle našla mnohem hlubší jako problémy, ale tak je normální, že není čas prostě, nikdo nemá čas.
1: Zároveň se v tomhle bych se tě chtěl zeptat, jestli už jako jsi v nějakém jako věku, když ty český rapeři nebo celkově rapeři měli by být v nějakém jako konektu s tou mladou scénou, nebo si myslíš, že už v určitém jakoby věku je to lepší nechat jako odděleně?
2: Já myslím, že bys měl být v kontaktu s tím, co tě baví. Nemyslím, že bys měl být na sílu v kontaktu s mladou scénou v případě, že tě třeba nebude bavit se dělat. Ale myslím si, že to, takový to víš, jak se dřív říkala, no tam ty dělají hudbu pro děti, ne, to nedělá hudbu pro děti, já si myslím, že to je úplně jedno. Když jsem byl dítě, jsem taky poslouchal hudbu. Měl bys dělat hudbu pro lidi. Prostě, když mě budou poslouchat děti, budu rád, že mě poslouchají, když mě budou poslouchat starý lidi, budu rád, když mě poslouchají.
3: Starý moc hrozně... nechodí na koncerty a moc nekupují už.
2: Jo, takže... to jo, ale je to povrchní pohled říkat, že je něco špatného na tom, že tě poslouchají děti. Jako jo, když tě poslouchají jenom děti a jsi jakoby dospělej, tak pokud nejseš nějaká Dáda Patrasová, tak bys možná měl
3: na tím zamyslet.
2: Ale jinak, jako hele, já jsem rád za to, i o čem jsme mluvili, že přijde týpek a řekne, mý rodiče mě naučili tě poslouchat.
3: To je dobrý koloběh.
2: Generace furt přibývá vlastně, proč ne? A jako kdo důstojně zestárnul z reperů, já nevím, já je zase tak osobně neznám všechny, víš, skoro nikoho. Nevím, potkal jsem se s hackerem teďko v obchoďáku, tak to je prostě taky normální týpek, no, jakoby.
1: No, asi.
3: Chodí do obchodu, prostě.
2: Jde do obchoďáku,
1: normální týpek.
2: No, jasně, ale... Hele, to neznamená jako, že někdo je už tak moc jakoby ověšený drahýma věcma, že nemůže jít do obchoďáku, že třeba to nemůže být normální týpek. Může. Jako je to nepravděpodobný, ale může.
1: Zároveň máme ještě jednu otázku. Kdy dáváš v treku Nemáš co žrát, ale z pařížský tašku? Což mi přijde, že tady taky takový jakoby fenomén fake it till you make it. Aha. Jaký na to máš názor a jestli jsi někdy něco takového jako udělal?
2: Hele,
1: jako
2: rád záměr. Ti řeknu, co jsem takový udělal. Ale aspoň to bylo jako aspoň z části k něčemu. Jo. Prostě v době, kdy jsem dělal Písalové 2. Mm-hmm. Byla předtím nějaká show v obchoďáku. Middle of the Motion.
3: Jsme zpátky v obchoďáku.
2: A tam jsem byl já, Izo, Nintendo. V té době to mezi náma bylo takový, ani nevíme do dneška proč.
3: Nemastný, neslaný prostě.
2: Prostě nevyvětraný. No a tak jsme tam, to skončilo, že jsme skončili na Kalbě u mě doma, prostě do 10 do rána, bylo to v pohodě. A dohodli jsme se, že uděláme track, že uděláme pro lidi, že to spoustě lidem udělá radost prostě a uděláme, a šokuje to spoustu lidí a uděláme prostě track. Tak vznikl Crank Jackpot koncept. No jenom, že prostě on měl hromadu různých grills zlatých a já žádný prostě. A v té době za mnou přišel zase Parfém, Jiří, můj bro.
3: Naf, kdo by nevěděl,
2: DJ Naf. Přišel za mnou a říká, hele, ty bys měl mít zlaté zuby, že mě zavířoval, víš. A já mám zlatníka, který bude brzo tady největší zlatník prostě a já ho znám a on, ty budeš první, komu on udělá zuby, on ti za to udělá cenu.
3: Ano.
2: A udělá ti, ty mu uděláš promo a udělá takový, co ty na to. A říkám, ty vidíš, to je zrovna náhoda, protože já bych rád si takový zuby nechal udělat kvůli jednomu videoklipu. No takže to, v té době jsem fakt byl o náhodně limitovaném budžetu. Jasně. Teď už je jenom limitovaný, tenkrát byl hodně prostě.
1: Jo, jo. No,
2: a tak jsem vzal všechny prachy, co jsem měl v podstatě, jako koupil jsem si grills.
1: Jasně.
2: Ale aspoň to bylo do toho klipu, no.
1: Což ale vlastně ani není fake it. To spíš jako, když si to víš, třeba půjčíš, nebo když si to necháš koupit od táty.
2: Jo, slyšel jsem tady o reperech, co si půjčovali.
3: No. U těch grills je to blbý.
2: Od holek, aby to mohli mít na fotce nebo v klipu. Já nebudu zlej, nebudu jmenovat.
3: Víme.
1: Takže jakože bereš to jako, že se to dá, protože podle mě je spousta jako tady českých raperů, který to nejdřív nafejkovali, že jsou real nebo něco, než se to jako ve skutečnosti stalo.
2: Hele, jako jsou lidi, kteří si myslí, že to tak máš dělat.
1: No asi.
2: Jo, jakože já mě tohle kdysi řekl man like do MX, že to je jako správně. Že v Americe to tak dělá každý.
3: Manifestace prostě.
2: Že by se tak měl dělat, ale já nevím, ať si každý dělá, co chce. Hele, ty grills, teď to tady můžu říct, tohle je aspoň trochu platforma, já to stejně ještě pak někde pořádně vyhlásím, ale půjdou do dražby a výtěžek půjde pro dobrou věc.
3: Skvělý.
2: Prostě. Pro děti, co nemají co jíst a hotovo.
1: Tak to je krása.
5: Bomba.
2: Proč si odspát do huby zlato, když jinde jsou děti, co nemají co jíst.
3: To je hezky. Jo, já ještě zůstanu u toho, co zmiňuješ na té desce, ty tam zmiňuješ, že jsi hrdý Evropan, ale kdybys musel opustit Prahu, ani ne třeba Evropu, tak kam by to bylo a proč by to byla Amerika?
2: Kámo, nebyla už, podle
3: to
2: mě.
3: Tam jsem tě chtěl dostat.
2: Jediný místo z Ameriky, který mi jakoby přirostlo opravdu k srdci a uměl bych si představit tam strávit nějaký čas, tak je zatím teda ten Humboldt, což je úplně rustikální vesnická věc. Všude samá farma.
6: Tak to je neskutečná fantazie.
2: Úplně úžasný věci jsem tam viděl a zažil a lidi, kteří jsou úplně jiný než většina Američanů. No.
3: Jo, to si lidi často nepředstavují pod slovem Amerika, to je true.
2: No. Ty lidi tam jsou prostě, tam je i jedno, koho zvolil nebo takhle, tam jde o to, že ty lidi držejí pohromadě.
3: A jestli roste úroda.
2: Jo, a držej hlavně pohromadě, jako pomáhaj si prostě.
3: Yes.
2: Máš problém, zavoláš souseda, všichni si říkají bratře, prostě yes. Je to poslední zbytek hippizáctví nějakýho.
3: Yes.
1: Komunitní hippizáctví.
2: Tam paradoxně, tam byli hippíci v Humboldtu. A paradoxně je vyhnala ta legalizace trávy. Okay, ta komercializace trávy. Okay. O kterou oni usilovali. Yeah. Jenomže se to udělalo po americku, po kapitalistickou a přijeli tam gangstři, kteří měli prachy na licence, aby mohli to dělat legálně. Protože v Humboldtu je nejlepší půda a nejlepší podnebí. To
1: no, vlastně.
2: No, takže se tam prostě jakoby...
3: Byk zemědělci.
2: Změnilo trošku... změnili se tam vibes a většina těch hippíků se odstěhovala.
1: No, vlastně, no. Což je vždycky černá stránka toho, že se to ujmou lidi, co mají prachy. A...
2: Ano.
3: Když ještě bych zůstal u toho zeměpisu, kam nejdál jste s Karin vyvezli vaše pejsky. Jsem viděl, že jste byli někde s pejskama teď.
2: Hele, totiž ono by mělo být možný s nima lítat, ale...
3: Já se ptám pro sebe, no.
2: Ten větší, on je trochu přerostlej. Ona nám to říkala, když nám ho dávala ta ženská, že bude mít tak o kilo navíc, tak má asi o 2,5 kg navíc, prostě, ale je skvělý, jako
3: tak,
2: je to prostě můj medvěd, jako, ale je hrozně nervní při cestování, i autem. Jo, on na dálnici je jediný, kdy tak jako přestane kňučet, ale jinak on mu to vadí, jak to drncá, nesedne si, prostě nedává to, takže představa, že ho dám do nějakého kufru, ty ho můžeš mít pod sedačkou před sebou, v kufříku, který má mřížku, ale... Ty vole, to by celý letadlo asi poslouchalo, jak pláče nebo a ten druhý, ten malý, ten má úplně na salámu, úplně všechno.
3: Takže. Zdravíme Eskimo a Gase.
2: A nejdál jsme byli v Toskánsku.
3: Mhm, okej.
2: Okay. Bylo to super.
3: Ale right. Chtěl jsem se zeptat.
1: Já se ještě trošku vrátím k rapu, protože podle mě to bude sledovat mega youngers, který začínají s rapem a chtějí v něm prorazit. Tak ty určitě sleduješ takovou tu jako, že dneska, když ti vybouchne hudba, tak hned se tě chce ujmout jako nějaký major label, jako pokud máš jako nějaký views. Co bys jim dal za radu do startu, jestli jít po týdle nabídce, anebo jít nějakou jako independent cestou?
2: Určitě independent. Jako, pokud vyloženě nepotřebuješ, nejseš úplně v situaci, že prostě je velký, pokud neseženeš prachy hned teď, tak určitě stojí za to vydržet, pokud věříš tomu, co děláš, tak vydržet a jít independent, nebo si s nima domluvit nějaký distribuční deal.
1: Distribuční deal.
2: No, asi. Rozhodně nebejt ničí konina, jako, nemyslím si, že to je. A myslím, že, no, nevím, prostě, co bych hlavně poradil Marie Martis, ať tu hudbu dělají zajímavou, prostě, ať dělají hudbu, se neuzamykají v nějakém trendu.
1: Takým generickým trendu.
2: No.
3: Registruješ nějaký jako současný younger study jako v tuzemsku, jakože...
1: Ty jsi vždycky sledoval. Jako,
2: kdo mě baví, jako jo, Fous. Řeknu úplně upřímně teda. Z toho, co je mně blízký, mě baví Joshua Riddick, Payne, baví mě Darko.
5: Je toho spousta dobrýho.
2: Baví mě T-Pex Moravy, který se jmenuje On This One Cup.
3: I Must Learn?
1: Ok, tak to neznám.
2: This One Cup.
3: Okay.
2: On This.
3: Aha.
2: Jo.
3: Dohledáme.
2: Dohledejte. To je z toho, co dělám, jakoby já.
3: Aha.
2: Tvoje docela mě baví Danzun.
1: Yes.
2: Jsme sfelili. Jako
3: yes, to je krásný.
2: Takže tak.
3: My jsme teď byli s Dominikem na Altenburgu, kde dával Darko Don s Riddickem show a...
2: Byl dobrý, věřím.
3: Bylo to dobrý.
2: Hele, jako... To mě baví, co dělají tyhle lidi, no. To dancehall a party.
3: Hej.
2: Tady rozhodně... chybí něco takového. Takže tohle mě baví.
7: Děkujeme vám, Houston.
2: Hele, upřímně, jako mě baví i ten OG Path třeba.
3: Jako, když bych řekl já za sebe, tak kvitu.
2: No, jako nebudu lhát, víš co.
3: Hej.
2: Z Youngers, co ještě?
3: No je to dobrý tady prostě.
2: No, přemýšlím, kdo ještě z Youngers, ale...
8: A tady jsou asi další interpreti.
2: Jako kdo je originální a kdo jakoby si na nic moc nehraje, ty vole, no. Tak ty vole, hrabu v hlavě a...
3: Pohrabal jsi dobře.
2: Asi jsem už pohrabal, asi jsem dohrabal.
3: To jsi jako pohrabal velmi krásně. Bo.
2: Tak jo.
3: No, kdo by náhodou chtěl prostě, tak zůstaňte naladění na Excalibur, lebo všechny ty jména, co Smekr dropoval, tak máme na nich fokus, takže...
2: A mějte fokus na Fuckstroy Killa, protože...
1: Yes.
2: Já ho dokupu k tomu, aby udělal své EP.
3: Tak ale pojďme, no.
2: Fuckstroy Killa EP.
3: Yes, některý lidi jsou potřeba takhle dokopat.
1: To jsem měl hroznou radost, když se objevil na tom EPčku Milly Majora. To je strašně.
3: To je hrozně dobrá sloka.
2: Jako on je na sloce vedle za Milly Majorem a vedle něj je Cruz Leon To je jako, to je zadosti učinění, to prostě, to má za to, že mě objevil.
3: Yes, musíš mu to vrátit a dotlačit ho do release, no, aby tady mohl sednout fakt z 3 kila prostě.
2: Jo, hele, to se stane a bude to skvělý release, to vím, jako, takže.
1: Zdravíme starý fuck you.
2: I nějaký beat ode mě, nějaký beat od Průva, nějaká UK produkce, krásný. Hosti z UK, prostě.
1: Yeah, let's go.
3: Nice.
1: Let's go, fuky. Nějaký lifestyle.
3: Dejme ještě rychle nějaký lifestyle, než se dostaneme do muzičky.
1: Máš nějaký zážitek mimo rap, který by si v životě chtěl ještě splnit?
2: Ty vole, trošku víc vylíst na nějaký hory. Jako ne úplně nějaký extrémy, ale jo, to si ještě splním.
1: OK.
2: To si splním.
1: Nějakou sopku bys mohl.
2: Ty sopky nevím, kámo. Spíš jako, mě vlastně baví ta zima nahoře na těch horách, ten sníh a tohle.
1: Yes.
3: Zimní typ prostě.
2: To ani úplně ne, jakoby jo, spíš asi možná víc než letní.
3: Jo, tak podzimní.
2: Ale dřív jsem byl takový, že jsem se hrozně v létě spotil a teď jsme někde a Karin říká, to by není vedro a já už termoregulaci repovou, víš co, mikina.
3: Jo, přesně, technika vytrámenc.
2: To jsem dřív obdivoval napímaným, že on vejde do krosu prostě a celou show dá v kapuce. To já teda nedám celou v kapuce, ale v tričku už to mám, jako, mám ho úplně proporcionální, ale není to tak vidět.
1: No tak to Dolomity, ty jo.
2: Dolomity jsou asi nejhezčí.
1: Ty jsou fakt jako nádhera, je to blízko
2: no.
1: A může tam dát člověk obojí, jako nějaký moře.
2: Jo, no. A ještě vlastně dvě věci, nebo vlastně dvě, primárně jedna, chci vidět live Viktora Wembanyamu hrát za San Antonio Spurs, prostě to okay. chci. A to udělám do 3 let, od teď to určitě uskutečním.
3: To je ten Wemby?
2: To je Wemby, no.
3: Okay.
2: A když budu už tam v Texasu, tak se stavím do Dallasu a kouknu se na Coopera Flega, protože to je vlastně, ten bude he's next, ale yes. Wemby to nebude.
3: Yes. No, ještě možná poslední take vytáhnu a přilítneme jakoby do music.
2: Let's go.
3: Gratulujeme k novince, kterou jste dropli, je váš společný release jakoby na 1. apríla s Karin. Mm-hmm. Tak co, jak se těšíš na novou kapitolu, tyjo? Žena a život podcast.
2: Nejdůležitější release mýho života. Ale
3: to je další debut, třetí debut.
2: Jo, ale těším se strašně. Těším se. Shoutout prostě mojí snoubence. Je to frajerka. A vážím si toho prostě, no, že se to konečně děje. Těším se.
3: No dobré, pojďme k music.
7: Kdo je král a kdo páže, Excalibur vám ukáže.
1: No, my jelikož máme rádi čísla, tak by mě zajímalo, protože jsi už pozval do Prahy nespočet různých zahraničních interpretů. Si můžeš říct, jaký byl nejdražší? Historicky.
2: Nejdražší byl DW. Asi DW, no. Předpokládám, že tam to bylo o trošku vyšší, než i ty všichni ostatní, co byly třeba do té doby nejdražší.
3: Yes. A kdybys byl teďka no limit, jako, a dělal bys prostě příští rok nějaký huge event, tak máš nějaký jména, co bys třeba chtěl si sem dotáhnout?
2: Bych byl no limit, jo.
3: A co by kdyby, to je...
2: No... Co, ani to takhle úplně nemám, ale...
3: Nebo takhle, máš nějaký vyhlídlý jména ještě, co bys rád sem si dotáhl třeba, nebo?
2: Možná by bylo dobrý udělat něco prostě, tak jako samozřejmě všichni chceme Wileyho.
3: Wiley, to jsem se tě ani na to nebytal.
2: Wiley mi slíbil sloku na ten UK track, na tu curvu.
3: Jasně.
2: A pak mi sám psal prostě, dneska ti to pošlu. Ale myslím si, že s ním jako track do budoucna udělám a tak jako nevím, jestli se vůbec snažit nadále od toho přivíst.
3: To je ruletka, no.
2: Je, no.
3: Ale vždycky to padá na tu červenou, ne? Jakože nepřijede.
2: Nevím, no, těžko říct, ale nevím, možná to propojit, přivíst někoho z Jamajky, někoho big prostě úplně a udělat grime, raga, jam nějaký úplně, představit těm lidem, z čeho to vlastně vzniklo. Že to spousta lidí neví, spousta lidí si myslí, že to je nějaký druh rapu, což jako není. Grime je raga. A trochu drum and bass a two-step garage, tyhle věci, ale grime je zrychlený raga.
1: Což vlastně bylo hodně velký zmatení, pak když se řešilo to končení s rapem.
2: Tak... Jo, to byl taky z části ten důvod, že proč jsem to udělal. Jasně. Protože jsem věděl, jakým směrem chci jít a chtěl jsem těm lidem naznačit, ale věc, která je primárně to, v čem jsem já jiný a dobrý a nejlepší, není rap prostě. A proto oni jsou teď zmatený některý a hrozně se mi vlastně líbí, že se mi udržuje, že ty čísla jakoby jedou nějak tak v nějaký rovině, i když na tom albu není žádný prostě mainstreamovej prvek nebo host nebo něco, co by to mělo táhnout jakoby někam.
3: Yes.
1: Máš v plánu k desce, ty jsi vždycky k deskám dělal nějaký sběratelský věci, budeš dělat i k téhle desce něco?
2: Hele, zatím ne, sběratelský mají lidi CDčko, bude vinyl. Jasně. Dělám hadry teda jako poprvé po dlouhý době mám fakt jako, že mám ke každému singlu nějaký tričko nebo něco, teď Beverly Hills dokonce i kšeltovky a plavky. Ale nice. Takový letní kit, když je to letní hit. Ale jinak chystáme spíš hudbu. Hrozně moc hudby.
3: A docela klipy, jako se ti rozjeli takový 3D různý, až bych řekl experimentální přístup. Michal Rosa, teďka to Beverly Hills, co vyšlo.
2: Beverly Hills teda nedělal Michael, to dělal, jsem si všiml, to dělali Banana Films, vlastně, což je Kuba Křen a jeho crew, a legendární grader Patrik Velek, a prostě jakoby on má takovej na Žižkově takovej falloutovský
3: kryt.
2: Vyloženě kryt, kam lezeš prostě přes poklop.
3: Ok, hustý.
2: Tam vzniklo tohle video, ale jinak Rosa, všechny 3D věci, i tady tu postavičku dělal Michael Rosa a s tím určitě budu ještě do budoucna dělat hodně, hodně zajímavých věcí. Teď vlastně jsem nově navázal, můžu říkat značku nějakou tady, s kterou spolupracuju nebo ne?
3: Můžem tu značku nějak zaobalit.
2: Já řeknu, že to je prostě firma, která vyrábí kuřácký potřeby a papírky.
3: Je, to řekl asi úplně nejvíc hezky.
2: A je jako to jedna ze světových teda největších. A on bude u téhle spolupráce, přiloží ruku k dílu na nějaký ten kit, který bude součástí limitovaný. Součástí spolupráce.
0: Já jsem se právě se pokusil toho Michala Rosu sem dát, protože se ho sleduju a všiml jsem si, že právě nahrával i nějaký tvoje koncerty třeba na Gameboy a takhle, což jim přijde fakt super jako hračičko s vlastně s tou technikou a dává k tomu i videa, jak to jako vytváří. Třeba je to dost dobrý, jakože to ten člověk zrovna ve spojení s tebou mi přijde jako dost dobrá kombinace v rámci jako vizuálu.
2: Je to tak, on je úplně outside of the box jako a vymýšlí věci zajímavý. Třeba dělal klip s Jamiem, že jo, Fake, P Money, Smack One, Jamie. Ale to s tím Gameboyem, on je hrozný fanatik do Gameboyu. A on sbírá Gameboye, starý Gameboye, má všechny možný. A k tomuhle má tu kameru, má k tomu i tiskárnu. Já mám třeba vytisklo prostě selfie, který jsme si udělali, mám vytisklý prostě v peněžence, víš co. A to nemyslí, nemám tady, tyhle, ale ne, nemám. No, ale to, ale on prostě tady to, ten, přes tu kameru natočil několik mých shows, zvuk k tomu má nějak dodaný vždycky. No a co jsem to chtěl říct, jo, on když žádal svoji holku o ruku, tak vyrobil hru na RPGčko.
3: Wow.
2: Na Gameboy. Wow. Se vším. Na kazetu, etiketu, krabici, všechno, to je právě, když koupíš hru na Gameboy.
3: Boss.
2: A ta hra byla o té holce, prostě její životní příběh. A končí to tím, prostě jak se potká, pak jsou spolu.
3: Vysoká laťka.
2: A když to dohraje, tak on prostě tam před ní klekne a dá jí prsten, víš co. A to, že on byl u toho, jak ona to dohrála a dal jí ten prsten. Tak si připadal jak úplně to, když jsem se za Excel požádal.
3: To podle mě všichni teď se poslouchají tenhle pořad.
2: No.
0: Znastavil laťku jako hodně vysoká.
3: Big up, hustý. OK, cool. No musíme se zeptat ještě teda teďka na jednu takovou obligátní otázku. Top 3 nebo top 5, asi je to na tobě nějakých zásadních desek, jako co
2: ty bys dal? To jste mi psal, já jsem se nad tím vůbec
3: nezamyslel. Na 5 dostal, tak freestylem 3 můžeme dát klidně.
2: Ne, hele, já to dám.
1: Aspoň to bude víc.
2: No, pro můj život, jo. Pro můj život. Tak první album Ramones.
9: To je prostě šílené.
2: Jo. Wiley Treading on Thin Ice. Rozhodně.
10: Taková facka se speciálně ohnutými prsy.
2: Dotroten, R.I.P. Young Dot. Určitě. A to máš teda 3.
1: Yes.
2: Něco z rapu. Jsem ještě neřekl nic z rapového.
3: Hypec.
2: Nějaký hypec, který
1: hip plus hop.
2: Strašně zasáh.
1: Jenom tři písmena.
9: Ten hip-hop, víš?
2: Hele, jako... Většina lidí by řekla nějaký UGK, nebo něco takového, což jakoby určitě se dá říct taky. Ale já dám album od The Pack.
3: Mm-hmm.
1: Okay.
2: Based Boys.
3: Wow, yes. Dobrý pick.
1: Dobrý pick.
2: Protože si myslím, že tam byl poprvý Lil B a Lil B je člověk, který je jeden ze dvou nebo tří lidí, co nejvíc ovlivnili new schoolovej rap. A to vlastně stojí za
3: tím. T.I.B.G.
2: Já bych řekl, že on, Lil Wayne a Soulja.
3: Yes, sir.
1: Určitě.
2: Jako soundově.
1: Space Ghost Purple možná.
2: Taky, ano, ano. A víš, a ty, ano, ano. A přijde mi, že to je hodně jakoby velký vlastně základ. I když to je zvukově ještě furt hi-fi. Hodně minimalistický hi-fi. Ale miluju to hodně, jako bych to asi klidně dal mezi ty zásadní alba.
3: Krásný.
2: Co se týče rapu. Protože mohl bych říct nějaký alba, který jsem poslouchal v dětství, jako je Snoop Dogg, Doggy Style, který tyhle bych tam možná i dal.
3: Tak můžeme, ještě tam ten jeden slot byl.
2: Právě, no. Si myslím, že Snoop Dogg, Doggy
3: nice.
2: Style.
3: Tak děkujem
2: možná
3: za to.
2: Možná nejlepší rapový album už je. Yes. Strašná cover, deska, strašlivá.
1: I ten cover je skvělý. Jako.
2: Taky, ale ta, teď zpětně, když Karin pustí nějaký úplně gangsta banger a mně nedošlo, že to je na tom albu. Říkám, co to je zase, jaký to je desky tady ten Snoop, to je úplně snad nejtvrdší věc, co jsem kdy slyšel.
1: Je to nesmrtelný, no.
2: A tam Doggy Style. Ten cover, který jsem jakoby úplně nechápal.
3: Ten kreslený, ne?
2: Ale dostal jsem to na CDčku, mě muselo být 6 nebo 7. Já,
3: máš prostě nazdar. Cool.
2: Life changing moments.
3: Naše hudební tipy můžete sledovat na našem Instagramu Excalibur_RadioWave, kde dáváme playlisty naše od hostů a dáváme tam i ty tipy a my musíme aktuálně přejít
1: na
3: chceme.
1: Buď a nebo.
3: Je to tak, takže...
7: Rytířský rozstřel.
3: Tak klidně do mé,
1: okay.
3: Klidně začni.
1: Takže rozjedem buď a nebo, jako je to fakt retardovaný, jo. Takže vyměnit všechny hokejisty za Separovy Pokémony, anebo vyměnit všechny komiksy za obrazy Vladimíra 518.
2: Počkej, já sbírám basketbalisty, kámo.
3: Tak dejme basketbalisty.
1: Tak dejme basketbalisty.
2: A v životě, on má asi, možná on má víc peněz, takže asi bude mít víc v tom, ale to bych v životě nevyměnil, protože...
1: ale musel by si vybrat, ale
2: já
1: prostě...
2: Já v tom mám jako, jo.
1: Lobitá zbraň.
2: Počkej, prostě. Takže buď bych to vyměnil, anebo se stane co?
3: A nebo bys vyměnil všechny komiksy za obrazy Vladimíra 518.
1: Musel bys jako by
2: vybrat. Bych si asi vzal ty obrazy.
3: To je férovka, yes, podle mě.
1: To jsem tak nějak počítal. Yes.
2: To jako, víš co, zase to jo, to zase těch komiksů nemám tolik.
3: Yes. Hele, kdyby...
2: Jako nějaký bych tam obrečil nějakýho toho Spidermana, no. Ale on maluje dobře.
3: Jo. Yes. Hele, kdyby tví psi uměli mluvit lidskou řečí, kdo z nich by měl víc bars?
11: Se neotočím jak pes.
1: Kdo by měl víc fire bars?
2: Myslím, že gas, jako.
1: Yes.
2: Má vyprodíkový hlas. Zároveň zase Eskimo, ten by byl ten based boy.
3: Uh-huh.
2: No, oni by dělali každý úplně nic jiného. Eskimo by dělal grime a Eskimo prostě svek, jako by úplně by měl všechno.
3: Top.
1: Ale kdo vypadá víc jako ty, Danzhun nebo Richard Genzer?
2: Tyhle, můj táta. Yes. Ani jeden z těchto dvou lidí.
3: Dobře si dal. Dobře. Hele, tři dny ve tmě s Jirkou Procházkou nebo Svatojakubská s DJ Nafem a Kaparfémem?
2: Jasně na Svatojakubskou.
3: On tam teď byl, jsem viděl.
2: Jo, já doufám, že jednoho dne tam půjdu s ním.
1: A nikdy si nezahrát GTA 6, co se možná stane.
2: No.
1: Nebo track s Red Zedem.
2: To asi bych vynechal klidně ten... Ne, já bych udělal to, já záleží, co by na tom, já nevím, já se chci zahrát, to je hrozně těžká otázka.
3: Šlamastika, omlouváme se.
1: Čekal, že bude nejtěžší otázka.
3: Michal Rosaby, když tak udělal nějaký GTA.
2: Já ti řeknu, já to rozvedu, jo, trochu. Já jsem, mě Red Zed nevadí, ani mi nevadil.
1: Já jsem jako pochopil.
2: Jenom mě trochu nadal. Jak mluvím v tom intru o tom Red Bull Clashi.
1: Mm-hmm.
2: To jsem měl být já versus Red Zed. A my jsme byli na meetingu a já jsem na tom meetingu už měl podepsanou smlouvu s tím, že dostanu takový pěkný peníze za to.
3: 600 doby neměl.
2: Se prý mělo mlčet, ale ups. No ale to, ale prostě... Co mě na tom naštvalo, ani ne tak to, že to vlastně nemá s Clashem nic společného. No. Ani ne tak to, že mi tam říkali, že to pro mě upravy, aby to bylo víc tak, jak si představuju, a že se to pak teda nestalo. To asi není v kompetenci tady na české straně upravovat nějaký koncepty Red Bullu do Rakouska. Ale moment, který mě jakoby zarazil, ani o něm v tom tracku nemluvím, je, když jsem se snažil najít nějaký, jak to teda udělat, protože mě ani jedno to kolo, co tam bylo vypsané, jak mají probíhat, mě prostě všechno mi bylo proti srsti. Kromě medley svých vlastních tracků, což jako s tím problém nemám, že jo. Ale pak tam mělo být kolo cover verze. Já říkám, nejsem žádný cover artist, ale říkám, dobře, tak jestli on dělá jakoby něco, co je načichlý rokem, a já dělám zase něco, co je načichlý tady tím prostě, tak nějaký průsečík, protože ten cover měl být na tu samou věc.
3: Okay.
2: Já říkám, tak pojďme teda, pokud to máme udělat, tak by to musel být, já nevím, je to Clash, tak by to musel být song od Boba Marleyho. No a Red Zed říká, tak to v žádném případě nebudu dělat žádný song od Boba Marleyho, protože já nesnáším hudbu z Jamajky.
1: Cože?
2: Okay. A to sedíš na meetingu a podepisuješ, že jdeš se zúčastnit něčeho, co se jmenuje Sound Clash. V tu chvíli mě ztratil ten člověk.
1: No, tomu rozumím. No.
3: Tvrdej take dal, no. No jo, ale hezky to, hezky znám to tady rozved, za to dík.
2: Jakoby ta, víš co, a pak se mě lidi ptali, jestli ten track je diss, jako to asi neslyšeli nikdy, že žádný diss. Ten track je
3: s tím mají lidi problém tady.
2: Ten track je realita, jako no.
3: It is what it is.
2: A ještě bych rád řekl jednu věc k tomu tracku. Jsem trošku struggle s tím udělat beat na, jsem si ho chtěl udělat, protože ty bars jsou hodně divný takový, tak jsem si chtěl udělat beat k tomu. No a trošku jsem struggle s tím, udělal jsem loop a pak když jsem ho rozložil do 3-4 minutový věci, tak mě to prostě tak nebavilo jako ten loop. A byl deadline za, já nevím, pár dnů. Jo. No a najednou se ráno zbudím a mám DM na IG a píše mi absolutní legenda, prostě Koki z Digital Mystics. Člověk, co byl u zrodu dubstepu prostě, ale ne takovýho toho užovanýho shitu.
3: Jasně.
2: Prostě deep,
3: yes.
2: Meda, deep medi music. Kdo neví, dohledat, nevadí. Nebo běžte někam, a to je jedno. Prostě tenhle člověk mi píše, říkám, proč mi píše, koukej, tak to rozkliknu a tam, what do you think? A nic jiného, tak já, about what? A říkám, dobrý, tak budu drzej. I think we should make a tune. Myslím, že bychom měli udělat track. A on, jo, sorry, já ti neposlal link.
3: Klasika. Příloha.
1: Příloha a tam tohle. Dispozici.
2: Tam tohle, jako.
3: Krásný.
2: Já jako věřím na věci mezi nebem a zemí. A věřím na nějakou vyšší sílu. A jsem vděčný za tohle to.
3: To se potkalo.
2: To se potkalo. Takže
1: to intro je od Kokyho udělaný?
2: Ano.
1: Aha.
3: Why? Aha. Nice.
1: Okay.
3: Krásný. To je okay. Deep Medi, druhý zmínění Deep Medi dneska.
2: A extrémní zadosti učinění, že má snad nejvíc plays z celého toho alba.
3: Jo.
2: Což jsem fakt nečekal.
3: Yes. Tam se to hodně zmiňuje. All right. Excalibur. Tier list. Čas běží a já jsem přesně věděl, že dneska bychom tady mohli mít 3 hodiny a furt bychom tady měli o čem si povídat.
2: Uspěch a muž dějte.
3: Máme tady zvěcnej. Úplně na závěr jenom tier list. Kdo by nevěděl tier list, máme tady věci, v našem případě je to tier list zvířat, kdy S tier je to nejlepší, A, B, C, D a F je to nejhorší.
2: S tier, že jo?
3: Přesně tak. Je tady nějakých 6 ptáků, 2 primáti,
2: S to máš
3: jedna smeku, ryba.
2: A to máš A5-1, že jo?
3: Přesně tak, F je big flop prostě. Hele, vybírali jsme specifický typ zvířat, jako prostě orel, sup, holub, káně, drop velký. Jsou tam nějaké podobnosti jakoby z music?
2: Jasně,
3: jsou to vlastně docela music zvířata.
2: No jako docela tady vidím, Kanye West, jo.
3: Takže asi bych to jel tím stylem, že Kasa, který nám tady asistuje s technikou takhle v dálce, by to vždycky přečet a ty můžeš rozhodnout, kam s tím.
0: Já to pojedu určitě jako od toho prvního, takže jo. Třeba první máme tady barakudu, krásnou rybu.
2: Jo.
0: Kam by si zařadil barakudu?
1: Jak moc máš rád barakudu?
2: Hele, jako staršího barakudu bych dal do Ačka, teď bych ho asi dal trochu do Bčka.
3: Dravá ryba barakuda letí do Bčka.
1: Slavé mezi žralky.
0: Další máme drill černolící.
3: To je primát.
0: Přesně tak.
2: Tyba, počkej, říkal, a to je...
3: On se Foril tak jmenuje.
2: Jo, toho jsem asi neslyšel. Hele.
3: Drill prostě. Jako kam bys dal drill?
2: Já znám jenom extrémní primáty, ale drill je tak jako C-čkovej.
3: Ne všechno jsou jakoby
2: ale jako neslyšel jsem drilla, jo.
3: Hele, drop velký. Co ty a drop?
1: Drop velký?
2: No, vzhledem velký tomu, drop že musíš mít, že jo. Drop velký.
3: Drop
2: no.
3: velký nám tu poletuje.
2: Do Ačka ho dej.
3: Yes, drop velký do Ačka.
0: Pak tam máme
2: není to jenom o dropu, víš, jako zase. Může být grimeový beat, který je Přesně. rovnou droplej. Gorila, jasně.
0: Gorila, ano.
2: Ale právě jako mně se vždycky víc líbilo, jak ta gorila maluje, ty vole, no, takže tak ho dej k tomu barakudovi, no, asi.
3: Takže gorila jde na B-tier a...
0: Pak máme holuba. Chrst.
3: Holub poletuje po tier listu.
2: Ale jako holub byl asi, jako když to vemu převážně, co udělal jako většinu věcí z jeho tvorby. Je to někde mezi Ačkem, Bčkem, bych řekl dneska už, no, ale budu hodnej a dám ho do Ačka.
0: Dám ho k dropu.
2: Dej ho do Ačka. Zostaneme
3: u ptactva.
0: Pak máme Káňeho, klasický Káně.
3: Káně lesní klasický.
9: Kanye loves Kanye.
3: Lítá nám tu Káně po tier listu, jo, kdo by, ne, kdo by nevěděl.
2: Hele, Káně pro mě je taky, nebudu říkat S-tier, ale je v Ačku.
3: Mm-hmm. Nice. Jo, kdo by nevěděl, jsme i s videem na YouTube a na Spotify.
2: Já mám rád prostě ty lidi, co se nebojí říct něco trošku jinak.
3: Mm,
2: ale
3: nebojí,
2: tím nemyslím některý ty věci, jako, jo, to je samozřejmě to. Ale zároveň, hele, trošku se mi nelíbí, že když Káně řekne mnohem horší věc než Wiley, tak není tak moc canceled jako Wiley, který vlastně na základě toho, co vlastně z části je vlastně ani neřek, protože to byly screenshoty vyfejkovaný, tak jako byl hned cancelled, no. Hned to jedno, nebavme no, se o tom.
3: Pojďme rád ryby trochu.
1: Tak on taky Wiley canceluje máme... spousty věcí sám.
2: No to jo, ale hele, nebejt Wileyho bych tady neseděl, to vám říkám yes. na rovinu. Prostě Wiley mě nejvíc ovlivnil, co se týče toho zkusit vůbec psát bars.
0: Lean obecný, ano.
2: Ale mě docela baví Young Lean.
3: Tak kam s Leanem? Kam s Leanem v našem zvířecím tier listu se Smack Oneem? Lean nám tady tak poletuje.
2: Ale Lean hrozně souvisí s tím Southem a jako South mám fakt rád. Pokud není nějaký český whack ass rapper, který se jmenuje...
3: Ne, je to myšleno na Young Leana.
2: Jo, tak to hodej do Ačka.
3: Yes, yes. Takže vedle Káněho nám tam už jakoby plave i Lean.
2: Já si co myslel, že je nějaký rapper, co se jmenuje Drill.
3: Ne, to je jakoby Drill. Jako.
2: Jakoby Drill, tak hodej do Bčka.
3: Tak ještě Drill přesouváme, tak primáta s názvem to? Drill Černolící, jeho dáváme do Bčka vedle Gorily.
0: Orel,
3: ten hudební Orel, český.
2: Papa Orel. Ty vole, no, Bčko.
3: Tohle, okay. kdybys nevěděl, tak ti do upřesníme. Je to...
0: Myšleno na...
3: Je to kdo za zvíře? Je to...
0: Panter? Pardon.
1: Panter.
2: Panter, jo.
1: Který se myslím pojí s Donem Bartem.
3: Don Bart, taky...
2: Grimes.
3: Felák.
2: Taky ne, nebo něco.
1: Ne, takový, spíš ne? je to... Spíš bych to řadil mezi vlastně takový... Já
3: to zařadit.
2: A Felix Joshua.
3: Má rád, jo, Joshua, má rád Francii, Německo.
2: A on je docela dobrý, jako, se, já jsem toho neslyšel tolik, tak ho dej do Bčka.
3: Za nás ti dáme taky music tip, ta poslední jeho deska, co vydal, to je, že Pouliční ekonomická 1 2026.
2: Já si to poslechnu a třeba ho pak přesunem zpětně ještě.
3: Yes. Tak.
0: Pak máme Páva.
2: To už jasně, jsme tak to už jsme říkali, že asi bych ho dal do Ačka klidně.
0: Dobře, přeskočil bych tady Pomeriany, ty se necháme nakonec a dáme Supa.
2: Jasně, já vím, kdo je Sup.
3: To my víme, že ty víš.
2: Hele, takhle, já ho hudebně moc neznám. A slyšel jsem, že dělá dobrý hamburgery.
3: Jo.
1: já jsem testoval. No.
2: Je mě ho možná někdo dones do Fledy, ten burger.
1: Jo, fakt, jako musím uznat.
3: Můžeme si říct,
1: dobrý
3: že...
1: hamburger. Jo.
2: Tak do Bčka, protože dělá burgery.
3: Přesně.
2: Burger týr. Víš, jak jsou všichni Bčka?
3: Jo, no a nakonec...
0: Nakonec tady máme právě Pomeriany.
2: No tak jasný. Ačko. Esko.
0: Esko.
3: Esko, krásný.
2: Hele, já to ještě zreviduju.
3: Yes.
1: Že to zreviduji.
2: No, já si myslím, že to sedí.
3: Krásný. Tier list bude taky na našem pak Instagramu Excalibur / Radio Wave. Já chci ještě zmínit, kdo nás poslouchá na Spotify, fakt nám pomůže, když tam dáte taky to hodnocení myšleno 5 hvězd, prosíme. YouTube sdílení. My jsme byli teď na tom Altenburgu, nechci být dlouhej, ale nějaký lidi cenili Excalibur, ptali se, jak nás můžou podpořit, kromě toho, že platí koncesionářský poplatky, sdílečka the best way.
1: Sdílečka, ale
2: já byl taky na sdílem.
3: A my ti hlavně děkujeme, že jsi dorazil.
2: Díky. Já děkuju moc, bylo to dobré.
1: Byl to skvělý rozhovor.
2: Akorát musím teď makat, abych to všechno stihnul.
3: Jo, hele.
2: Přišel jsem pozdě, no.
3: Tramvaje a pražská doprava je prostě neúprostná. My jsme velmi rádi, že jsi dneska k nám přišel. Sledujte na Instagramu Klasika.
1: Sledujte, Smack One.
2: Yes. A yes, buďte ready, protože teď to ještě pojede, no, chvíli. Pak budu mít dítě, tak uvidíme, viď? Ne, já nepřestanu. Já to mám zakázaný.
3: My se slyšíme za 2 týdny s dalším hostem, Nezastavujem, lebo jedna paní povídala, druhá paní povídala, že těch releaseů na začátek léta je docela dost, takže my jsme takzvaně in touch with this tune.
2: To je asi, jako už lidi neřeší, že se má vydávat hudba jenom před Vánocema. Jak už se neprodávají CDčky.
1: Jo, to je pravda, no.
3: Přichází drop veliký.
2: Ano.
3: Díky moc, že posloucháte Radio Wave, Excalibur, supportujte veřejnoprávní média a my jsme Excalibur Zelený čtvrtek tým.
1: Čágo Bélo.
3: Zdar, zdar, zdar.

0: Český můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hergot.
2: Hergot.
1: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
0: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
0: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin
0: na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
0: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave. Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Tento pořad není vhodný pro děti.
6: V tomto díle jsme rozhodně nechtěli urazit
5: naši kamarádku Petru Hřebíčkovou.
6: Čau. Prodavače Meruněk.
5: A další lidi na nástěnkách.
7: Chudáčci. Série o tom, když se nedaří.
8: Nekonečná!
7: Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na rádiu Wave.
6: Čau. Jak se máš? Jo, to počasí, tyjo, to je fakt. Tak, čau.
5: To byla sranda na začátek. My jsme se rozhodli změnit trochu formu. Nazdár.
6: Nazdar.
5: Nazdár. Čau chudáčci.
6: Ahoj chudáčci.
5: Čau chudáčci. Čau Petře.
6: Čau chudáčku.
5: Čau chudáčku.
6: Čau Adame.
5: Petře. Tak co Petře, jak ses měl?
6: Tak co Petře Tetřev? Dobrý, tak myslím, že báječně. Začalo být krásně. Ano.
5: Ano.
6: Začal čas opalování se. Uhum. Práce na zahradách, které musíš dávkovat, jinak se upečeš.
5: No a tak co jsi dělal za práce na zahradách teď v poslední době?
6: Ty jo, přichází komunální svoz odpadu.
5: Ano.
6: Máme tam spoustu
5: nachystaného.
6: Ano, spoustu nachystaného nábytku ze staré kuchyně, takže ji už pomalu skládám k silnici, aby mohla být odvezena. Dozvěděl jsem se, že třeba před těmi 30 lety, kdy to začínalo, takže tam poklady byly.
5: Když
6: staré skříně a tak dále.
5: A že to tam ty lidi jako, tak to asi nefungovalo moc dobře ten svoz.
6: Ne, ty lidi neměli rádi ten starý nábytek předtím, chápeš?
5: No to já vím, ale proč ho tam to nechává tam, ten
6: ne,
5: svoz?
6: Žešmara, co to je za díl? Co to je za díl? Opravdu humor level 1000.
5: Dobře, takže ty je? Vozíš, takže ty vozíš prostě harampádí.
6: Nevozím, táhnu to na svých zádech.
5: Táhneš to ke svozu, dobře.
6: Jo.
5: No a stal se ti nějaký fuck up s tím nábytkem, vyhodil jsi třeba, to si dost dovedu představit, že ty vyhodíš něco, co si třeba týden předtím někdo koupil.
6: Ne, to ne.
5: Ne, to se
6: nestalo? Zásadně ne.
5: Dobře.
6: Vyhazuju takovou falešnou mramorovou kuchyň. Když jsi viděl,
5: jo,
6: nádhernou.
5: Je to pravda, tak ta falešná mramorová kuchyň, to zní skvěle.
6: No mramor na plechu.
5: Je taková ta prostě, taková ta překlišková dýha, co je přelepená.
6: Ne, tohle je plech, který je přelepený mramorem.
5: No vidíš to. Počkej, takže když se tady celou dobu bavíme o mramoru.
6: Maramoru.
5: Bojíme se ale o mramoru jako...
6: Pobavit?
5: Ne teď, ale normálně obecně, když se bavíme o tom, že stavíš mramor a že potřebuješ, že ti nepřivezli mramor, tak
6: no já
5: ty celou dobu mluvíš o tapetách.
6: No jasně.
5: Tak to už to hlava taky nechci.
6: Ale víš, kolik jich mám těch tapet? No. Já to za chvilku mám i na autě. Mramorový auto, viděl jste
5: to? To znamená, že si myslíš na další, tak ty seš tak strašně namyšlenej.
6: No jasně, to roste.
5: No jasně.
6: No jasně.
5: Hele, už dost o tobě, to na můj vkus teda si mluvil příliš dlouho. Už se nebude opakovat.
6: Tohle
5: nikdy,
6: byl můj fuck up.
5: No,
6: můj fuck up týdne.
5: Mlčtej, budu já mluvit, mám tady něco náhodou.
6: Já jsem si to myslel.
5: Takže.
6: Čau Áďo, jak se máš? Jo, co jsi dělal? Jaký byl týden? Čau.
5: Nazdar Petře, mám se výborně, týden byl skvělý, měli jsme rozlučku se Svobodou, našeho společného kamaráda, na který ty si nebyl, protože evidentně Je to kamarád jenom můj. A vy ho znáte, je to Lukáš Černoch, kterým jsme tady volali v dílu s telefonem. Lukáš už se úspěšně léčí.
6: Rodina ho už o tom informovala.
5: Ano, my jsme mu zařídili léčení, konečně si to přiznal. A tak jsme udělali dobrý skutek. Nicméně, Lukáš měl rozlučku se Svobodou, takovou tajnou, který předcházela taková bojovka. Nebudu popisovat celý ten děj, ač je výborný, ale Petrovi zase remcel, že mluvím dlouho.
6: Ne.
5: Já jsem si z toho vybral jenom takovej jeden jako detail, který opravdu je takovej
6: bonmot.
5: Typický fuck up, jo. Mm-hmm. Jedu na Stvořidla, kde se to dělo, jedu prostě do toho kempu a po cestě u dálnice pán prodává meruňky. A já si říkám, sakra, vyjel jsem z města, zítra přijedou děti. Mm. To se tak dělá, ne? Že? A tady ty vždycky jsem měl pocit, že tady ty jako
6: farmáři.
5: Olovnatý ovoce přímo u dálnice, že musí být nějak jako výborný. Oni tam vždycky, jak je to jako napsaný na těch kartonech těma tuškama, tak ono se to stane takovým divným způsobem jako rustikálně.
6: Jsou to řemeslný meruňky teďka najednou.
5: Jo, přesně. Mm. Ono vlastně stačí je koupit, tak tam pak něco načmárat křídou na zeď. A člověk má pocit, že to je, že
6: těžce
5: to je
6: vydřený.
5: Prostě, přesně, farma světlá pod mezníkem. Takže prodával a furt říkal, že to je výborná cena. Že to je fantastická cena.
6: Kolik?
5: No ona nejspíš byla, jako já stály asi 30 korun kilo těch meruňek, ale pro takovou fakt velkou bednu, jako, a byly opravdu hnusný, jo. Respektive já jsem si je vzal, říkal jsem si, ty budou ale chutnali mm-hmm. úplně, jako byly úplně mouční, mm-hmm. ale říkal jsem si, oni třeba dojdou, dobrý, tak měl jsem je v tom autě bednu, několik, jako třeba 6 kilo prostě, 6 kilo meruňek v bedně je v autě a venku je horko. Já jdu chystat Lukášovi to překvapení a tak si říkám, Ježišmarja, tak to přece musím nějak jako zabezpečit ty meruňky, aby nesklasily, aby se mi z nich tady nestala prostě...
6: Meruňkovice, že jo?
5: No to právě, no. Že už jsem se trochu bál, samozřejmě to je jako zábavná, taky zábavný fakt, že já kdykoliv vlezu do krámu s ovocem, tak dostanu chuť na chlast. Toho jsem se trochu obával. Každopádně zaparkuju auto takhle k lesu, čekám na Lukáše skrytej v křoví a říkám si... Sakra, tak já jsem dement, tak parkuju auto do stínu k lesu a nechal jsem v něm stejně furt ty meruňky, tak je můžu prostě vyndat. Tak jsem je vyndal a dal jsem je za přední kolo. A říkám si, no, tak to bude, budu v chládečku, to bude paráda. Tak jdu se schovat, jsem takhle v křoví, vykukuju samozřejmě v tu chvíli už si, a teď to začínám překombinovávat. Sundám si triko, protože je bílý, aby mě neviděl, že moc cítí. Takže najednou jsem jako boss do půl těla v roští. Sundám si hodinky, protože mám pozlacení hodinky, podobně jako vy po mramoravonovou kuchyň. A najednou si říkám, tak počkej, takhle to auto uvidí, sakra, tak já to auto zaparkuju ještě hloubš a takže vlezu do toho auta, zatůruju, dupnu na to a říkám si, ty vole, tak ono týden nepršelo, jak to může klouzat prostě a takhle ještě šlapu prostě na ten pedál a pak, ale asi fakt až po té, co to udělal, tak prostě vylezu, fakt jako opravdu jako Izer by byl nadšenej prostě, neúplně to vidím, jako Peťane natoč, no Izer by byl nadšenej, tak. No a samozřejmě...
6: A Jam byl na světě.
5: A Jam byl na světě.
6: Takhle vznikl Jam, podle mě.
5: Takhle možná vznikl Jam, no. Ale ještě, kdybych já to jen tak trochu ťuknul, tak do toho tak jako trochu vjedem, nebo trochu vjedu tím kolem, ale já jsem to opravdu prostě důsledně, aby ani jedna nezůstala, no. Tak mi to pak bylo líto, ale říkal jsem si, respektive...
6: Za ten příběh to stálo.
5: Za ten příběh to stojí. A v tu chvíli jsem vlastně, tak jsem to vyprávěl, partě v kempu, viď? A jeden z osazenstva. Teď to bude trochu trapný. Byl to takzvaně mladý kropáček, ale já nevím, jestli Franta nebo Honza. Oni jsou oba dva.
6: Byla tma, byla tma.
5: Vysoký.
6: A ty jsi byl od toho Jamu.
5: No, myslím si, že... Nebudu to říkat, budu říkat radši kropáček.
6: Kropáčkovic.
5: Zdravíme. A on říkal, tak to si poznamenáš, ne? Abys to mohl říct v chudáčcích. Takže jsem úplně zjistil, jako, jak jsou naše prsty... dlouhý.
6: Vosy pěš, my saháme úplně všude.
5: Takže zdravíme kropáčky, zdravíme chudáčky.
6: Já mám připraven fuck up.
5: Dobře.
6: O který jsem se nepodělil, protože se týká hazardu.
5: Ano.

0: No tak jasně, mám tu stovku, že jo? Tak, začátek konce, Adame. Projel jsem 500.
1: V prší.
0: V prší. Ale tolik zábavy samozřejmě, tolik zábavy, akorát jsem neměl na zaplacení potom toho, co jsem tam si dal za pizzu, chápeš, za pivo, takže jsem,
1: pravda,
0: teď vysím tam... na nástěnce, no.
1: Jsi tam na nástěnce dlužníků, je tam nástěnka dlužníků.
0: Shame, shame.
1: No tak prosím vás, my dáme do komentářů QR kód, kdybyste se mohli Petrovi složit.
0: Jo, děkuju moc.
1: Kdybyste se mohli Petrovi složit na prší, tak by to bylo výborné.
0: Potřebuji nový balíček karet a nějaký speciální párátka.
2: Chudáček Petr.
1: A povídali jste si u těch karet?
0: Ne, samozřejmě jsme jenom makali. Ne, samozřejmě, že jsme se bavili, to byla prostě úplně úžasná
1: vesnická zábava. A bavili jste se jako povrchně, nebo jste se bavili
0: hele,
1: nějak hloubš?
0: ty zlobidlo. No, bavili jsme se hloubš, ale je pravda, že na začátku každé takové hry
1: proběhne
0: small talky.
1: A to je téma dnešního dílu, jak jste pochopili z tohoto brilantního oslího můstku. Jsme v tom čím dál lepší.
0: Smolky tolky českou minulostí.
1: Smoltolky českou minulostí.
0: No tak jo.
1: Tak jo, jdeme na to.
0: Jdeme na to, hurá na to. Smoltolky, Adame, jak ti jdou?
1: Nenávidím to. Nenávidím
0: neděláš to,
1: ale
0: to ani.
1: Je málo věcí, v kterých bych byl tak strašně, jako strašně špatnej.
0: Mm-hmm.
1: Vůbec to neumím, popravdě ani moc nevím, jako co to je, jestli to znamená, ahoj, jak se máš, co teďkon zkoušíte, tak ahoj.
0: Myslím, že to může být tohle.
1: No tak to je nejhorší úplně, protože každou tou větou slyším. Je mi to jedno, už chci jít, jo. Jede mi vlak, je mi to jedno.
0: Ale neviděli jsme se dva měsíce, takže...
1: Zdržuje mě to, přesně, nezajímá mě to.
0: Pobudu.
1: Takže já dělám, a občas teda to dělám jako vlastně záměrně, mm-hmm. že velmi často, i když vidím nějakýho fakt hodně blízkýho člověka.
0: Tak se schováš.
1: Ne, tak se snažím někdy, když ho potkám na ulici, mm-hmm. projít co nejblížněji, ale zároveň, aby on mě neviděl.
0: Mm-hmm.
1: A začínám mít tušení, že to hodně často děláme oba.
0: Protože... Že se vyjnete, každý má na sobě keř prostě. A...
1: No ne, tak protože že jo, tak to je, já si toho člověka si všimneš, hned dáš hlavu dolů, a už tam prostě nesmíš ty oči poslat.
0: Teď poslouchejte, to je manuál na obranu před small talky. Ano.
1: A teď tam ty oči prostě, to je okamžitě váj, že jo? To je prostě pas. Takže jakmile i totiž můžeš pak jít tím směrem toho člověka, ale jakmile jako se na mu nekoukneš do očí, mm-hmm. tak je to furt úplně v pohodě, jo. jako uhratelný.
0: A děláš ale, že přemýšlíš nad něčím, třeba že máš nějakou jakoby, takovou zachmuřenou náladu, hledáš v zemi.
1: To jsem dělával dřív, ale teď prostě jenom normálně nekoukám. A prostě,
0: ale co děláš, máš zavřený oči jako?
1: Nebo ne, otočím hlavu.
0: Jo, takhle doleva. Třeba.
1: No, na druhou stranu.
0: Nebo doprava, že jo, podle toho, kde stojíš, jako, jo. No.
1: Teď mě dochází, že možná je trochu divný, že tam pak mám celou dobu otočenou. Takže to možná řeč těla prostě prozrazuje, že se držím tý masný tyče a hlavu mám takhle o 90 stupňů. Prostě, že koukám třeba jako vedle. Ale...
0: Nějaká vitrína tě zaujala třeba.
1: No, přesně, ale jako dělám to, no. A opravdu jako nezvládám to, já si nedovedu představit, že kdyby mi to bylo jako příjemný vlastně.
0: Ale já myslím, že si to nikdo nedokáže užívat naplno.
1: To, cože? To říkáš ty?
0: Já myslím, že jsem mistr Smalltalku.
1: Ne, ale jsi doma s někým, kdo jo.
0: No to jo.
1: Jakože to, že jsem zase taháme ty naše holky, jo. Ale
0: ono to jinak nejde.
1: Ale Andrea je přece člověk, který má permanentně pocit, že je přesocializovaný, ale protože ona má ten small talk i s poliční lampou prostě. Že to, my jsme spolu fotili jsme nebo nahrávali jsme do představení voiceovery a procházeli jsme tou školou a já jsem si nahrávali jsme to na UJEPu v Ústí a procházeli jsme kolem vrátnice a já jsem si ani nevšiml, že v té vrátnici, že tam je, ani že v ní někdo sedí. A teď dojdeme k výtahu.
0: No, tak to hovoří o jiných věcech.
1: Kde je Andrea? No Andrea je takhle ve vrátnici nakloněná a pak přijde a říká, ty smoltolky tak zabíjej. A já říkám, ale ty jsi vůbec nemusela mluvit? Prostě
0: no to je věc druhá, Adame, ale chápeš, ty, no tak dobře, kdy jsi naposled mluvil s vrátným třeba? No, protože vrátní, ty jsou důležití lidé.
1: Jako

0: To a ty ano. Jsi, a on jejich jediný život je ze small talků. Myslíš, že tam je někdo, kdo se tam zastaví na 3 hodiny? Těžko. Oni jsou závislí na tom, že lidé procházejí sem a tam a když jim hodíš takové slovíčko třeba dobrý den, jak se máte?
1: Tak ti řeknou.
0: No oni dělají, že jsou třeba nepříjemní, ale vevnitř. Oni tleskají nohama třeba pod tím sedadlem.
1: Dačkej, tak pozdrav mě. Já znám asi jiný vrátný prostě.
0: Dobrý den.
1: No dobrý. Co chcete?
0: Dneska je parádní den.
1: Jakou chcete učebnu?
0: 14, prosím.
1: No, tu vám nedám, tam má workshop hlavica.
0: To nevadí vůbec, ale i tak jste úžasný. No a
1: já
0: odejdu?
1: Já mám ráda muzikály.
0: No a to nevadí. A v tu chvíli odcházím, protože tam už nevím, jak to rozvinout. Mm-hmm. Ale věř mi, že tam je semínko už.
1: Nenávisti.
0: Ne, ne, tam je semínko změny člověka.
1: Ale já nechci jako mluvit o tom, že jsou špatně, jako to jsem vůbec říct nechtěl.
0: Takže ty jsi teďka řekl, že vrátný jsou jako...
1: Co?
0: Vrátný jsou jako takhle smutný všichni a takhle takovýhle jako nenávistný.
1: No tak to jsem teďkon řekl, že jsem právě říkat nechtěl, předtím se to tak trochu mohlo, vyznívat. Ale nemyslím si to samozřejmě.
0: Výborně.
1: Hele, je to člověk od člověka.
0: Kus od kusu.
1: Je to kus od kusu prostě, no.
0: No jasně. No a nicméně, small talky.
1: Ano.
0: Já si nemyslím, že to neumíš. Když někam přijdeš, to mě zajímá totiž.
1: No.
0: Představ si, akce, máš premiéru třeba, jo? S natáčením nějakého velkého filmu. Představ
1: to
0: si
1: nemá,
0: to.
1: To nevím, nemývám, Petře.
0: Představ si to. Říkám přesto. To nemělo být takhle existenční. Ty
1: dobře,
0: to vždycky
1: takže,
0: uděláš.
1: Dělej si je představ, že si to představuju. No.
0: Zavři oči.
1: Teď už mi to začíná.
0: No,
1: to mám asi i prachy, viď? No ježiš. Ty vole, no jo. To já nevím, jestli asi neodejdu odsaď.
0: Ale představ si, vidíš, a najednou tam jde třeba kameraman. No tak to je blbej příklad, protože s ním máš třeba ptach.
1: Tak s ním se možná ten tam točil.
0: To je blbej příklad. Ale ne, je tam třeba někdo, koho dlouho neviděl.
1: No.
0: A je to třeba kolega z třetího kolene nějakého projektu. Třeba Petra Hřebíčková.
1: No. Dobře.
0: A, jo, představ si, a přijde za tebou a taky je nervózní. Protože tam třeba nikoho moc nemá. A ty tam taky nemáš nikoho moc, takže jste tam tak spolu a děláte. Čau.
1: Ahoj. A si myslíme, že jsme spolu teda něco měli, nebo proč se...
0: Co?
1: Ne. Tak proč se mnou Dedik se neznáme
0: vůbec? Ale protože
1: se znáte,
0: představ si, že se znáte.
1: No dobře,
0: už je to hodně hypotetická situace, ale...
1: Dobře, ale takže jako... si představu... Tak já si představu Petru Hřebíčkovou.
0: Ano. No. Jo? A znáte se?
1: No neznáme.
0: No ale...
1: Dobře.
0: No tak.
1: Dobře.
0: Znáte se? Teď se potkáte? A oba dva jste nervózní. Přešlapujete nožičkama.
1: Protože jsme spolu něco měli.
0: Ne! Tohle vymaš. Tohle vymaš.
1: No.
0: Prostě. A takhle se potkáte. Nožičkama nic neděláte, dobře. Jo?
1: No.
0: Potkáte se a... No a najednou co vznikne? Ahoj.
1: No tak to jsme spolu, ale určitě něco měli.
0: No tak nic, tak čau.
1: Čau.
0: Hodně lidí tady, strašně.
1: No.
0: No výborně, je to v tobě, Adame.
1: Není, vole.
0: Probouzím síly small talku.
1: Já už si myslím. No,
0: probouzím síly small talku.
1: Já už si říkám, tak to si fakt objevila kolo, ty vole, tak je tady hodně lidí. No, to je prostě spousta lidí, tak je snad vidíme oba, ne? To si to musíme říct. To
0: úplně dobře, říkám. Končím.
1: To je přesně to, když ale to, že protože to je... Dneska prší. Jasně, že dneska prší, tak to asi vidíme oba, že venku prší, že tam padá voda z nebe, tak
0: ale
1: se tomu říká,
0: to je
1: že
0: důležitý, že spolu lidi baví se hlavně.
1: No, že se spolu jako baví. Ale
0: důležitý je se bavit.
1: Jo, takže prostě něco říkat takhle, ne, tak to může přijít a říct, ahoj, paprika, čipsy, guláš, hermelín. A ten druhý ti na to řekne, písek v mouce. A nebo. Nechci si zahrát prší o prachy?
0: No, vidíš?
1: To mám říct Petře.
0: Jo.
1: A si řekne, hej, to je formát.
0: To je,
1: ten je
0: tvrdý.
1: A pak přijde domů a řekne, hej, já jsem si teď tak skvěle pokecala s Ernestem. Čověče, přišel, koukal na mě, kdyby jsme spolu něco měli, nebo co.
0: A šoupal nohama.
1: Šoupal u toho nohama. A pak mě nabídnul, jestli si nepůjdeme zahrát prší. On je asi dost v koncích, co tam dělal. Jo, on dělal runnera na tom filmu, co mě...
0: Nicméně, končím s tebou. Ty smoltolky prostě nezvládneš. Ne, vidím no. To, myslel jsem si, že všichni se dají zlomit, podle mě. Ty jedinej ne, jsi nevyléčitelný případ.
1: Takže co ty ale, co ty?
0: Já myslím, že se mi daří skvěle v tomhletom směru. No, já jsem smoltolkový hráč.
1: Tak dobře, takže.
0: Tak jo. Koukej, jo.
1: Takže jsem Petra Hřebíčková.
0: A dávej mi podněty nějaký, jo, ať jako, že to není jenom, no, víš.
1: Dobře. Čau.
0: Čau.
1: Ty jo, tady je lidí.
0: Strašně, ty jo.
1: Hustý. Tak to dobře. To nebyla Petra, to jsem byl já. Petra říká, no jo, tak jako, to jsou ty premiéry, viď, já to nesnáším.
0: Já taky ne, je to strašně poš, ty jo. Máš tady někoho?
1: Záleží, proč se ptáš.
0: Jen tak, já tady jsem sám.
1: No, jako já jsem tady s Ernestem.
0: Jo, on tady někde lítá, jo.
1: No.
0: On tudíž nesnáší hrozně small talky.
1: Já vím, on tady organizuje takový skrytý turnaj v prší v Prahy.
0: Nekece, jak se tam dostanu?
1: No, já ti tam vezmu, to tam má zkrátka.
0: Tak. A vidíš to? Tohle je důkaz. Tohle je důkaz. V žádným turnej. Bych nevěděl, kdybych si neprošel trnitými třema větami.
1: To máš pravdu.
0: Vidíš
1: jo?
0: To?
1: Už rozumím, jak jsi to myslel.
0: No
1: dobře.
0: Jasně, nakonec se vždycky dostaneš k meritu věci.
1: Dobře, a můžeš jít prohrát
0: a můžeš jít prohrát prachy.
1: Ježiš, no? To by bylo tak výborný, kdyby prostě, kdyby byla nějaká fakt tajná liga prší. Víš, jakože bylo by to fakt, jak hrajou ty mafiáni, chodí hrát
0: no
1: pokr do svojí oblíbený čínský restaurace dozadu, tam do kumbálu.
0: A kde?
1: No, musíme proběhat nějaký small talk, abych ti to řekl.
0: A my zdá... A my jdeme zpátky na planetu 30 vteřin světu.
1: Ještě jsme na ní nebyli, ale tak řekneme...
0: Třicet vteřin světu, Adama Uhlíka teď.
1: Hele, světe... Jako já vím, že Petr tady teďkon docela zaperlil, ale já bych byl stejně radši, kdyby si se mnou takovýhle kraviny nezdílel prostě. Jo, když je někde hodně lidí, nemusíme si to říkat, když prší, já to vidím. Jsem myslel, že to bude vtipný a ono to... Nemělo znít tvrdě, ne? Ale pryč od toho. Prostě, jako jak já zase nechci říkat, tak si svět dělá, co chce, to říkáme vždycky.
0: To neříkáme vždycky.
1: Já
0: mám pocit, že vztah ke světu se nám proměňuje biologicky. Tak, jako
1: šroubovice. Tak Petře,
0: tak jo.
1: Pojď.
0: Milý světe, smoltolky jsou v pořádku a věř mi, že když do nich investuješ spoustu svojí energie a spoustu peněz, tak se to vyplatí a vždycky se dozvíš o nějakém tajném turnaji v prší.
1: Nitranská roce 27, na konci srpna se sejdem, čekejte tajný instrukce.
0: Teď oni mají pocit, myslím ty v rozhlase, že jsme skončili. Schválně teďka uděláme takovej konec a potom začneme opravdu mluvit.
1: Jo, dobře.
0: Tak jo, mějte
1: tak
0: se.
1: Tak jo, mějte se.
0: Čau. Konec.
1: No a tak teď.
0: Tak a teď to můžeme konečně řešit. Wow, odlítly i vrtulníky nad náma.
1: Petra Hřebíčková prodává výborně.
0: Ne, já bych chtěl říct 6.8.
1: Přesně tak.
0: 6.8. jsme živě.
1: V Troji.
0: V Troji na letní scéně.
1: Večer.
0: Rozhlasový, podcastový.
1: No, přijďte tam.
0: Bude to fakt zábava, ale musí přijít opravdu jenom ty nejvěrnější. A proto to říkáme až tady na konci, protože každý si může poslechnout začátek nějakého dílu.
1: Kupujte si vstupenky. A jestli máte někdo číslo na Peťu Hřebíčkovou, prosím vás, pozvěte jí taky. My jsme spolu něco měli.
0: Nic, chudáčkové, mějte se krásně, čau!
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

not, but then it is again.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

jinou cestou jdem. Na piasku leže.